0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

je to tak. A už to všichni vědí. V myšlenkách kroužím jako pták. Tělo mi ve škole sedí. Něco je ve vzduchu, tak to je. A není to jen v

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
0: Otevírám peklo bránu, hej!

0: 是是龙把皮去。
1: Posloucháš? Rádio Junior.

chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: volant.ba. Štístko?
1: Áno, Mírku.
0: Máš nové Kanady?
1: Áno, mám.
0: To jsou ale moc pěkné Kanady.
1: Áno.
2: Štístko?
1: Áno, bojlere?

0: čos vevera klepne polínkem.
1: Jsou veselé mysli.

zapadá slunce. Zapadá srna. Asi je tu bažina.

zemi. Že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nádělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

poškubem. Jou, pežnici spovolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežnici z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já, kde jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, který jsem krouby seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni lou. Peřík je nesmlouvavý lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

0: di Restart
1: s Petrem Kominkem.
2: Krásné, dobré ráno, ano, jak zazněl jingle zde na Rádiu Junior, 6 hodin ráno. Právě teď ladíte ranní Restart, dnes se mnou s Petrem Kominkem, Karlíček, náš Carlos pojal to učení na tu maturitu opravdu velice důkladně a odjel se, jak bych to řekl, někteří lidé odjíždějí do Himalájí, do hor, do lesů, aby našli sami sebe, tak Karlík hledá sám sebe v Opavě a tam se pečlivě učí na maturitu. Takže to dneska budeme muset nějak zvládnout jenom takhle sami, jenom já a vy, ale já pochybuju, nebo takhle já nepochybuju o tom, že bychom to nezvládli. Zkrátka to bude zase takový zase jako trošku oddychovější, no nebude to taková, jak to mám říct, my když jsme tady spolu s Kájou, tak jsme jak trošku utržení z řetězu, ale já bych řekl, že je to někdy potřeba, že prostě zkrátka, když je to pondělí a pondělí právě teď je to ten den po tom víkendu, který teda já nevím jak vy, ale já jsem měl nádherný víkend, já jsem měl celý víkend volno, což se u mě jen tak moc neděje. A bylo krásný počasí, takže já jsem si griloval. A griloval jsem i snídaně, i obědy, i večeře. Zkrátka všechno, co jsem o víkendu jedl, bylo z grilu. Takže to si já velice užívám, takže já jsem to pojal velice tak jako relaxačně. Včera jsem byl dokonce večer v kině, hrálo se pro fanoušky fotbalu El Clasico, Barcelona proti Realu Madrid. Já teda nejsem moc fotbalovej fanoušek, ale musím říct, že tohle byl velký zážitek být v tom kině, který bylo plný, což jsem neviděl ani na premiérách nějakých filmů v kině. Ale kino bylo plný fanoušků a ten nezvyk křičet a mluvit a komentovat během přenosu v kině, ten děj, no to byl zážitek. Zkrátka, když se dal gól a že těch gólů bylo, byly dva góly, Barcelona skórovala, tak když dala Barcelona gól, tak jak se to kino rozezvučnělo, to bylo něco strašně hustýho a zkrátka tohle se jen tak nezažije. No ale pojďme, než vám tady k tomu všemu řeknu víc, já teda takhle. My víme, že i sport je tady Kájova rubrika, ale já se taky tomu sportu dneska pověnuju, protože teď se těch sportovních událostí stalo několik, tak si třeba rozebereme rozdíl derby toho našeho pražského, českého derby, které proběhlo, a toho španělského, které proběhlo včera. Takže si to takhle jakoby můžeme i, jak to mám říct, porovnat, ale tohle všechno uděláme, holky, kluci, až po našich oblíbených zprávách, a ty přichází právě teď.
1: Minutové zprávy.
2: Je pondělí 11. května, je 131. den roku a do konce roku zbývá 234 dní a do letních prázdnin už jenom 50. Svátek dnes slaví Svatava. My přejeme všechno nejlepší. Dneska je světový den Eat What You Want Day, tedy den, kdy je oficiálně povoleno jíst úplně cokoliv, co chcete, takže diety jdou stranou. A také je dnešek světový den uvědomění si vlastního ega. No, tak to bych taky na zamyšlenou. Něco krátce ze sportu. V nominaci národního týmu na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku není největší česká hvězda David Pastrňák. Slavia po totálním úletu v derby zavírá tribunu sever. Jaroslav Tvrdík potvrdil, že výtržníci, co vtrhli na trávník, mají doživotní zákaz. Klub po nich navíc bude vymáhat veškeré škody. O tom, jestli se zápas dohraje nebo se body kontumují bez prospěch Sparty, rozhodne disciplinárka už v úterý. No a jaký bude dnes počasí? Jdeme rychle na to. Jestli dneska vytáhnou deštníky nebo ne, tak takový menší spoiler, asi se budou hodit. Dneska nás čeká spíš šedivá obloha a déšť, který se bude postupně rozlejzat po většině republiky. Odpoledne a večer se k tomu můžou přidat i bouřky, tak s tím počítejte, až třeba někam pofrčíte. Teplotně to nebude žádná hitparáda, ale ani mráz. Čekejme něco mezi 17 a 22 stupni. Západ Čech bude trochu chladnější, tam to vytáhneme jen na 16. Takže takhle k dnešnímu počasí. Teplo bude, ale sluníčko nás úplně dneska jako nepotěší. Holky, kluci, to byly zprávy.

Mám vás všechny rád a to bych přál i vám všem, abyste se měli rádi. Včera 10. května, dnes 11. května, což mě přijde, je to hrozně hezký datum. Nevím, proč jsem nad tím přemýšlel, když jsem měl dneska ráno sem do rozhlasu, že vlastně 11. května mě přijde jako hrozně něčím příjemný a hezký datum. Je to už takový to datum, který voní po tom jaru a to mám rád. No ale včera den matek, tak já doufám, že jste všichni poděkovali a popřáli našim skvělým maminkám za to, co všechno pro nás dělají a že toho není málo. Já si vzpomínám na naše téma, který jsme s Karlíkem měli, Mami pocem, který navazovalo na četbu na pokračování, co máme na Rádiu Junior. Kolikrát můžeme říct Mami pocem, než z toho mamku trefí šlak, jak se říká na Moravě. Takže maminky, no maminky, to jsme si právě i tehdy jako uvědomili, že opravdu je to povolání, je to management 24/7, co maminky to musí zvládat, tak doufám, že jste všichni včera popřáli a hlavně poděkovali za to, že ty naše maminky máme. Zaplať Bůh za to, já bych bez mý maminky, no vlastně ani bych vlastně nebyl, no samozřejmě, ale zkrátka bych to měl mnohem, mnohem těžší všechno, protože ta její podpora, kterou moje mamka dává, tak je neuvěřitelná a ta mě vlastně od malička vede dopředu, abych jí dělal co největší radost. Takže takhle doufám, že včera jste to hezky společně s maminkama oslavili. No a tak, jak jsem říkal, dnešní pondělí, dnešní datum 11. května voní jarem. Tak proč tomu takhle, proč jsem to zopakoval, protože dneska to bude velký, jo. Máme v kalendáři hned dva důvody, proč si tenhle den pořádně užít. V dnešní hodině vám prozradím, který slavný bubeník dneska slaví 60 a proč by se na jeho počest mělo dát nějaký jako pořádně vyšlehaný kafe, čaj a s drivem, ale teď, a to bude hlavní téma dnešního rána, se podíváme na Prahu. Právě dnes je to totiž přesně 80 let, co se v našem hlavním městě odstartoval první ročník legendárního festivalu Pražské jaro. Psal se rok 1946, všude byla cítit euforie z konce války a lidi se konečně mohli nadechnout a sejít se u skvělý hudby. A víte, co na tomto nejlepší, že ta jízda pokračuje už zítra 12. května, totiž startuje 81. ročník, takže pokud se vám zdá, že je v ulicích nějak více lidí s pouzdry na housle a v saku, tak víte proč. Celý ráno si budeme říkat, proč je Pražské jaro víc než jen vážná hudba a proč byste o něm měli vědět, i když zrovna si třeba nelibujete ve vážné hudbě, ale musím říct, že třeba na učení nějaký těžký test z matematiky, z biologie, z čehokoliv. Pustit si nějakou vážnou hudbu, to učení má najednou jako jiný šmrnc. No tak nic, vy tu se mnou zůstaňte, před za chvilku probereme, jak to tenkrát před těmi 80 lety vypadalo a kdo byl tenkrát ten největší hudební influencer. Ano, 80. výročí Pražského jara, zítra start 81. ročníku. Já to miluju. A i tady ten podcast, který právě teď je vzadu, no není to v něčem krásný. Já chápu, že dneska ty rapy, jo, a ty trend muziky prostě frčí, ale pustit si takhle jednou za čas nějakou klasiku. Já musím říct, že i třeba kluci, jo, taková naše rada, jo, takhle jako mezi náma. Je to v něčem jako hrozně takhle. I kdybyste nebyli úplně inteligentní, což já doufám, že jako já jsem inteligentní, ale i kdybych je nebyl tolik, jak si myslím, tak kdybych si prostě pustil takhle klasickou hudbu, tak věřte, že to i na ty holky udělá poměrně velký dojem. 6 hodin a 12 minut právě teď. Laďte Rádio Junior. I

0: 6 hodin a 16 minut vy ladíte Český rozhlas Radio Junior, ranní restart. Dnes se mnou s Petrem Komínkem, jak jsem říkal, náš Karlíček, náš milovaný Karlíček, osoba mého srdce, nejbližší můj ranní parťák, tak právě hledá sám sebe v Opavě, kde využívá to volno, které právě nastalo před ústními maturitami, protože maturujeme s Karlíkem a zkrátka Karlík to učení vzal mnohem více důkladněji než já, takže já jsem tady, já dělám moji oblíbenou práci, která mě naplňuje samozřejmě a jsem rád, že jsem tady. No a Karlík právě teď bych ještě řekl, že vyspává právě v Opavě, kde to je to místo, kde chtěl najít ten zasloužený klid. No ale rozhodně klid nebude v Praze, minimálně teď do nějak jako začátku června, protože nám startuje festival Pražské jaro. Si to jenom představte. Květen 1946. V Praze je první jaro bez války a lidi jsou hladoví po kultuře. V Rudolfínu to tehdy rozbalil teprve 27letý Američan Leonard Bernstein. Dneska legenda, tehdy prostě mladý ambiciózní kluk, co to tam prostě ovládl. Takže vidíte, že i tenhle festival byl od začátku o mladé energii a objevování hvězd. A proč to vlastně slavíme dnes 11. května? Protože to je ten historický milník, to je to výročí těch 80 let. Ale ta pravá show, 81. ročník, vypukne už zítra. A je to taková tradice, že se začíná přesně v den výročí teďka úmrtí Bedřicha Smetany, takže zítra večer se Praha na chvíli zastaví a zazní. Zazní moje velice oblíbená taková symfonie právě od Bedřicha Smetany a Má vlast. Já si myslím, že to je věc, nebo melodie, kterou zná úplně každý. Ale pojďme si ještě říct, takže teda základní fakta ohledně festivalu Pražské jaro, tak začíná tradičně 20. května a končí začátkem června, obvykle 3. nebo 4. června. U nás tento rok je to konkrétně 4. června. Koná se, nebo těmi hlavními centry jsou Rudolfínum, Dvořákova síň a Obecní dům, Smetanova síň, ale koncerty probíhají po celé Praze, třeba v Doxu nebo v Národním divadle. Festival byl založen v roce 1946 u příležitosti 50. výročí České filharmonie a tehdy u jeho zrodu stál slavný dirigent Rafael Kubelík. Tento rok se tady tohodle krásného zahájení, tak toho se chopí ten symfonický orchestr Českého rozhlasu, proto i tomu my dneska zde tolik věnujeme, tolik pozornosti, ale já bych tomu věnoval i tolik pozornosti celkově, protože ta vážná hudba je to prostě něco, teď jsem byl nedávno právě v Obecním domě, v té Smetanově síni, kde hráli slavné melodie z filmů, dokonce to dirigovali ti obrovští hollywoodští spisovatelé nebo skladatelé, spíš skladatelé, spisovatelé píšou příběhy, ale skladatelé píšou ty krásné hudební melodie. A musím říct, že slyšet takovou Narnii, kterou miluju, slyšet Narnii, kterou diriguje sám Williams, který ji napsal a hraje to velký symfonický orchestr. To je něco nádherného. A i teďka, no, je to krásný. A doporučuji si tohle nastavit i jako budík, protože opravdu potom to ráno má mnohem, mnohem větší grády.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Pepíček Rádia Junior.
1: Přijde Pepíček do lékárny a říká: dobrý den, máte něco proti bolesti? A co tě bolí, chlapečku? No ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení, víte?

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník.

6 hodin 29 minut za krátký okamžik, 6:30 ráno, dobré ráno, dobré ráno. Já jsem rád, že vstáváte právě s Rádiem Junior. Dnes se mnou s Petrem Komínkem, Karlík se učí v Opavě na maturitu, takže my mu přejeme hodně, hodně štěstí a hlavně hodně silné vůle, aby opravdu ten čas využil právě k tomu učení. Ale hele, já jsem někdy nebyl jako sportovně zatožený člověk, nebo jako víceméně hrával jsem fotbal jako malej asi 7 let, dokonce jsem byl poměrně dobrý v tom, nutno podotknout, že jsem byl v bráně a tam jsem zabíral prostě víc místa, takže je logický, že mě ten brankář a poměrně šel, ale včera jsem byl mým trenérem. Určitě ti, co mě třeba sledují na mém Instagramu, tak ví, že mám trenéra, výborný Pavel Šalitroš. No a ten mě vytáhl právě včera do kina, kde se živě odehrávalo a přenášelo utkání mezi Barcelonou a Real Madrid. Mezi těma takovým takhle, já když se mě dozeptá nějaký nejvíc známý týmy, tak řeknu první Barcelonu a pak Real Madrid. A potom někde až vzadu si vzpomenu na to, že nějaký Arsenal, nějaký Liverpool, Bayern Mnichov, ale prostě Barcelona, Real Madrid jsou takový ti ambasadoři a ti hlavní ústřední. A právě včera jsem tam byl v tom kině a to byl zážitek. To byl fakt zážitek. Vyhrála Barcelona. Barca. A vlastně přeneseně to bylo dost podobná aktivita nebo utkání podobného charakteru, jako bylo právě i v sobotu. I v sobotu, když se hrála Slavie a Sparta derby, které ovšem my víme, že to nedopadlo úplně ideálně, protože fanoušci Slavie tak vtrhli na hrací plochu ještě před samotným koncem. Měli za to, že už utkání skončilo a vyběhlo slavit titul, ale nutno podotknout, že i kdyby to takhle bylo a byl ten konec, tak včera rozhodně nikdo nevběhl na hrací pole slavit titul Barcelony. Tak jen škoda, že tady v Praze tomu takhle bylo, že ti hráči opravdu vtrhli na to hřiště a možná to teď Slávy bude stát ten titul, který si v sobotu tak vybojovala. Ale to se ovšem dozvíme v úterý, jak to právě dopadne, jestli vyhraje kontumačně Sparta, nebo se bude hrát nový zápas. Jedno je ale jisté, že právě tribuna Sever na Slavii, která tady tohleto na Edenu odstartovala, tak bude do odvolání uzavřená a viníci, nevím, jak to teda budou, upřímně nevím, jak je budou identifikovat, kdo tam vběhl, protože těch lidí tam bylo spousta a nevím, jak to mají ošéfený, ale viníci tak budou platit nějaké odškodnění. Takže z tohohle jenom plyne, že jedině takovýto věci nedělat a být trošku disciplinovaní, jako právě Španělé, kteří to hezky slavili společně se svýma fotbalistama z tribun a měli za ně radost. Ale rozhodně se nevrhali nikam na hřiště. No je to velká věc, nikdy jsem tohle upřímně nezažil. Je 6 hodin a 33 minut. Vyladíte Český rozhlas, Rádio Junior, ranní restart. Dnes se mnou s Petrem Komínkem. Buďte tady s náma, celý 2 hodinky jsme do 8 hodiny raní. Ale hlavně, mějte krásné pondělí.

0: 6 minut po půl sedmé, no a my si pojďme dát Žili byli, a to právě teď na Rádiu Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna odvážná politička, Františka Plamínková. Žili byli jsme už měli spoustu zajímavých dam. A tak určitě víte, že to pro ně v historii většinou bylo daleko těžší se prosadit než pro pány. Mnohdy nemohli studovat, nesměli se věnovat vědě, často za ně rozhodovali muži. Jak čas a staletí plynuli, víc a víc žen se začalo ozývat, že to není fér a chtěli to změnit. Takovým ženám se říká feministky. U nás to byla například Františka Plamínková. Ta se narodila v roce 1875 v Praze, ještě do Rakouska-Uherska. Stala se učitelkou a své povolání opravdu milovala. Dokonce tak moc, že kvůli němu zrušila zasnoubení s přítelem. Proč to udělala? Musela. Možná mi to neuvěříte, ale tehdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Když po vás někdo chce, abyste neměli žádné partnery ani rodinu, říká se tomu celibát. Když se učitelka rozhodla vdát, musela ze školy odejít. Po svatbě ji měl živit manžel. Vdaná žena neměla zabírat pracovní místo mužům a nezaopatřeným dívkám. Navíc panovalo přesvědčení, že by nestačila zároveň pečovat o domácnost a ještě k tomu učit. Učitelé muži se samozřejmě ženit mohli a z práce je za to nikdo nevyhodil. Tenhle zákaz vdaných žen se navíc týkal jen určitých lepších zaměstnání. Že chudé vdané ženy dřely jako švadleny nebo pradleny i s houfem dětí na krku, nikomu nevadilo. Františku Plamínkovou, která měla silný smysl pro spravedlnost, to štvalo. Podle ní si měli být všichni rovni a do chodu státu neměli mluvit jen muži. Aktivně bojovala za to, aby ženy mohly volit a aby se učitelky mohly vdávat. Nakonec se jí to povedlo. Po první světové válce se totiž rozpadlo Rakousko-Uhersko a v roce 1918 jsme si založili vlastní československý stát s prezidentem Masarykem v čele. Františka se dala na politiku a zanedlouho se vyšvihla dokonce na senátorku. Vysnila si krásnou budoucnost plnou vzdělaných, vnitřně svobodných žen, které budou moci mít kariéru i rodinu a bude jim pomáhat moderní domácí technika a kvalitní sociální zázemí, například mateřská dovolená. Neustále se sama vzdělávala, byla pracovitá a uměla skvěle diskutovat. Označovala se za poctivou demokratku a měla úctu k lidskému životu. Odmítala totality a diktatury, protože vedou k popírání lidských práv a svobod. Byla přesvědčená, že demokracie není lehká a vyžaduje od každého snahu se domluvit a vycházet s ostatními. Vysvětlovala to tak, že všichni, celé lidstvo, jsme na jedné lodi, kterou buď budeme společně řídit, anebo se s ní všichni utopíme. V době, kdy před druhou světovou válkou sílil extremismus, Františka odvážně bojovala za základní svobody jednotlivců. Věděla, že nastupující nacismus v Německu nepřinese světu nic dobrého a snažila se před tím varovat. Nebála se dokonce napsat ostrý kritický dopis určený nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, který si brousil zuby i na naše území. Když nás v roce 1939 nacisté skutečně zabrali, stali jsme se takzvaným protektorátem. Františka měla možnost uniknout a žít v cizině, ale chtěla být se svým národem. Věřila, že pravda zvítězí i proti vojenské přesile, člověk si musí stát za svými slovy a neskrývat se ani v těžkých dobách. Za odměnu byla jako mnoho dalších významných českých osobností zatčena a skončila ve vězení. Po čase ji sice pustili, ale úřady ji dál sledovali. Pak se k moci nad protektorátem Čechy a Morava dostal Reinhard Heydrich. Ten neměl Čechy rád a považoval nás za podřadný národ. Byl to chladný člověk, který neměl s nikým slitování a mohl za mnoho hrůz a lidského neštěstí. Kdybychom byli ve filmu, označili bychom ho prostě za záporáka a padoucha. Pocity byly vzájemné a ani on nebyl u českých obyvatel oblíbený. Když na něj byl spáchán atentát, jak se říká pokusu o zabití nějaké známé osobnosti, nikdo ho tu moc nelitoval. Jenže nacisté se začali mstít a hlava nehlava zatýkat a popravovat i úplně nevinné lidi, kteří neměli s atentátem nic společného. Pro tohle řádění se potom ujalo označení Heydrichiáda. V jejich síti uvízla i Františka, která odmítla atentát veřejně odsoudit. A tak se opět ocitla za mřížemi. Tentokrát však dostala trest smrti. Plamínková často ženská práva hájila i na mezinárodních akcích. Ve své době byla v zahraničí asi nejznámější a nejuznávanější Češkou. Je tedy smutné, že se na ní u nás pak skoro zapomnělo. Její přínos byl opomíjený a běžní lidé ji skoro neznají. Historie má hod někdy krátkou paměť.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: 6:45 vyladíte Český rozhlas Rádio Junior Ranní Restart dnes se mnou s Petrem Komínkem. Žij si sám, ano. Izabela Kiss se v téhle písničce si vůbec nebrala servítky a klukům to zkrátka natřela. Ale jak já tvrdím, tak nějak průběžně, že nejlíp nebo pro mě nejlepší způsob, jak se z něčeho dostat, když jsem třeba smutnej, tak je se z toho vyspívat, protože zpěv léčí a vlastně to je téma našeho dnešního rána, mimo to, že je 80. výročí Pražského jara a už zítra začíná 81. ročník festivalu Pražské jaro. Ale ano, hudba všeho druhu, takže i moderní, i ta klasická, a zpěv léčí. Já s tím musím jedině souhlasit a myslím si, že i všichni ti, co třeba nespívají nebo třeba jsou takový sebereflexní, jako je třeba i náš Kája Klement, který jako veřejně uznává to, že neumí zpívat, tak i tak si velice rád zaspívá a to je podle mě velice dobře. V nějakých okamžicích si myslím si, že je jedno, zda člověk umí zpívat nebo neumí zpívat, ale dát si nějakou takovou pořádnou soulovou dráhu, třeba večer ve sprše a vyspívat se ze všeho, tak prostě to je vždycky moc fajn a já myslím, že to je potřeba. Takže pokud si rádi zpíváte, ale třeba víte o sobě, že to není úplně ideální, tak nevadí. Zpívejte a pokud to někomu vadí, tak to je jedině jejich problém. Musím říct, že jsem schytal jednu poznámku na základní škole. Zpívá si v hudební výchově. Já jsem si zpíval všechno a nejenom to, co se mělo zpívat. Zkrátka, zpěv se miloval a tehdy na té základní škole jsem rozhodně nevěděl ty pravidla a jak se má správně zpívat. Ale jak se má správně zpívat nebo jak se dělá hit, o tom má jedině přehled naše Klárka Nováková, která zkrátka hudbou žije. No a my si dáme teď novinku hit parády Rádia Junior. Je 6:48 a Klárka Nováková bude na scéně právě teď.
1: Novinka hit parády Rádia Junior.
2: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam jí přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim. I proto založila projekt Karol a Kvido, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.

0: 6:52 a my se řítíme do finále té naší první hodinky, ale my víme, že součástí první hodinky je vždycky...
1: Ranní pomsta.
0: Ano, ranní pomsta, právě teď jsem si přečetl, co mi nachází červená obálka. Ahoj Péťo, zaspívej nám jako Mimoň, zlý čaroděj, operní pěvec a nastydlá princezna. Díky moc, Terka. Terko, já tě moc zdravím, děkuju ti za tohle krásné zadání. No, jsem zvědavej, ale říkal jsem si, že zpívat takhle jako jen na sucho není nic moc. Takže si to pojďme dát s nějakou pořádnou písničkou. Holky, kluci, 6:53 a ranní pomsta je tady a my si to dáme i s hudebním podkresem. Takže začínám jako Mimoň na ostří nože Eva Farná. Ranní pomsta a já jako Mimoň.
2: S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř v cíli. Když o trny se občas píchnem, učím se to přejít smíchem. Můžem se tak vyhnout hádce, nejsme spolu zas tak krátce. I když jsme na ostří nože, vím, že jsi byl jen pro mě stvořen.
0: Jaká zlý čaroděj.
3: Znám tvůj tep, pojď mě poznám ho hned. Jak ti pulzuje krev, si nechávám vést. To pouto pevný jako ladová zeď. Ani Damoklův meč nikdy nerozdělí. Tak na nože. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Na ostří nože.
0: Teď operní pěvec, jo?
4: Láska si žádá péči, jen potom všechny šrom

Ne. I nový nůž, když dešti leží, časem žre. Je jako my, tak proč chtít kráčet přes něj, je. Ovše je třeba dbát, co věčné být má. I o nás. Ranní pomsta na Rádiu Junior od Terry Crashové. Já ti moc děkuju za tyhle dvě minuty trapna. Zpíval jsem jako Mimoň, zlý čaroděj, operní pěvec a nastydlá princezna. 6 hodin na 56 minut, vyladíte Český rozhlas Rádio Junior. Pojďme si dát nějakou normální písničku, co vy na to?

0: Petrem Kominkem.
1: Je to tak, dobré ráno, ranní restart s Petrem Kominkem, jak jsem říkal v první hodince, ale vzhledem k tomu, že musím přivítat určitě nově příchozí, který právě teď vstali a připojili se, protože zkrátka mají ten budík na později, tak dobré ráno všem, dobrou chuť, pokud právě snídáte nebo večeříte, to je čistě na vás. Ale ano, jak jsem říkal v první hodince, jsem tady dneska sám, protože Karlík se nám učí na maturitu a on tu přípravu vzal velice důkladně a učí se v Opavě. To je takové místo, kde právě bych, jak já jsem to místo přirovnával k Himalájím, k horám, k lesům, kam jezdí lidé, aby našli sami sebe v klidu, tak Kája pro tuto vzácnou událost a zvolil právě Opavu. Tam právě hledá sám sebe, hledá. Já mu držím palce, ať hlavně sám sebe najde a ať se naučí na tu maturitu, kterou tak moc prožívá. To je ten rozdíl, no takhle, mezi náma je těch rozdílů poměrně mnoho, je třeba takových dobrých 25 cm ve výšce. Karlíku, já věřím, že posloucháš, já tě moc zdravím a věř mi, že tě opravdu miluju a chybíš mi a je to takový smutný pohled. Akorát mám výhodu, že je tady ve studiu takový velký banér Radio Junior Hajaja. Velký banér, který je vlastně naproti mně, je tam takovej malej skřítek, zkrátka Hajaja. Všichni víme, jak vypadá Hajaja. Takže vlastně ani nemám pocit, že tady ten Kája není, protože já mám pocit, že ho prostě zkrátka vidím pořád před sebou. Si vidím takového malého skřítka, je to prostě náš Kája. Ale hlavně se nauč, když to takhle hrozně moc prožíváš. Já věřím, že bys to udělal i tady bez té tvý extra přípravy, ale aspoň mě můžeš jít příkladem, jak to budu dělat já v září, protože já ústní maturity dělám až v září, přes krátka v termínech, které jsou teď, tak budu pro vás hrát ve Znojmě divadlo a 19. dokonce v Liberci a potom 3 dny ve Znojmě, tak se na to velice, velice moc těším. A už aby to bylo, ale taky si myslím, že je ten správný, nebo no, není podle mě nikdy správný čas, ale je čas na to si dát samozřejmě zprávy a ty přichází právě teď.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je pondělí 11. května, je 131. den roku a do konce roku zbývá 234 dní a do letních prázdnin už jenom 50. Svátek v České republice dnes slaví Svatava. My za celé Rádio Junior přejeme krásný svátek. Je dnes světový Eat What You Want Day, tedy den, kdy je oficiálně povoleno jíst úplně cokoliv, co chcete. Takže dnes jdou diety stranou. A také je dnešek světový den uvědomění si vlastního ega. Takže taky potřeba si uvědomit, kdy je toho ega trošku víc, než by mělo. Teď něco krátce ze sportu. V nominaci národního týmu na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku není největší česká hvězda David Pastrňák. Teď něco od fotbalu, takové to hlavní téma, které teď všichni kompletně řeší v České republice. Slavie po totálním úletu v derby zavírá tribunu Sever. Jaroslav Tvrdík potvrdil, že výtržníci, co vtrhli na trávník, mají doživotní zákaz. Klub po nich navíc bude vymáhat veškeré škody. O tom, zda se zápas dohraje nebo se body kontumují ve prospěch Sparty, rozhodne disciplinárka už v úterý. No, jdeme k počasí, snad to bude o něco veselější, tak nebude. Takový menší spoiler alert, asi se budou hodit dnes deštníky. Čeká nás spíš šedivá obloha a déšť, který se postupně rozleze po většině republiky. Odpoledne a večer se k tomu můžou přidat i bouřky, tak s tím počítejte a buďte opatrní. Teplotně to nebude žádná hitparáda Klárky Novákové, ale taky to nebude ani mráz. Čekejte něco mezi 17 a 22 stupni. Západ Čech bude trochu chladnější. No, tam se to vytáhne na 16. Holky, kluci, to byly zprávy.

hodin a 7 minut. Eva Farna nám dospívává Mám boky jako skříň a vy ladíte Rádio Junior Ranní restart s Petrem Komínkem. Dobré ráno, holky, kluci, ještě jednou. Hudba všeho druhu, zpěv a léčí, dnešní téma. Podtitul je samozřejmě také Festival Pražské jaro, který slaví 80. výročí a zítra vypukne 81. ročník tohoto velkolepého, řekl bych i světového festivalu, jakým právě je Pražské jaro. Ale pojďme si říct nějaké perličky ohledně zpěvu. Tak jak se třeba rozděluje, já věřím, že je tu spousta holek a kluků, kteří teď budou říkat, jo, to já vím a já toto. A je to super, tohle přesně ve vás chci vyvolat, ale v klasické hudbě se hlasy dělí podle toho, jak vysoko nebo hluboko dokážou čistě zpívat, ale nejenom v klasické hudbě, je třeba u nás na muzikálu, když se dělají nějaký velký muzikálová pěvecká čísla, tak se ty hlasy dělí. U žen je to soprán, mezzosoprán nebo alt a u mužů je to tenor, bariton a bas. Šel jsem od nejvyššího po nejhlubší. Já jsem takovej bariton. Býval jsem kdysi tenor, což je vlastně jeden, to je ten nejvyšší z mužských hlasů, ale teď už jsem ten bariton. Bas nejsem, ale jsem něco mezi ten bariton. To Eva Farna, bych řekl, že je to jedna z nejvíc schopných zpěvaček u nás v České republice, ba i ve světě. Můžeme říct, že Eva Farna je zpěvačkou světového charakteru. Otázkou, já jsem nad tím během její písničky přemýšlel, jaký je ona hlas. Jako má to na první dojem alt, jo, což je jakoby nejhlubší ženský, ale co ona zaspívá, to je někdy neuvěřitelný. Taková i zajímavost, že existuje i kontratenor, to je muž, který zpívá v ženských polohách, neboli falzetem. V baroku byly extrémně populární takzvaní kastráti, možná už jste o tom slyšeli někdy třeba na hodině hudební výchovy. Což byli kluci, kteří díky operaci v dětství spojili sílu mužských plic s výškou ženského hlasu. Tou operací, nevím, jak to můžu tady na vlnách Českého rozhlasu zkrátka říct, ale takhle, když se dělají nějaký srandy, že třeba pak kluci najednou začnou mluvit takhle nahoře, tak tomu něco předcházelo. Já jsem tu zažíval poměrně často, jakožto brankář na fotbale. Zkrátka blbě si stoupneš a ten míč to prostě trefí a potom mluvíš takhle. Takže ano, takhle fungovaly dámy a pánové kastráti. Potom také nás učí u nás na škole různé rozdělení podle technik u toho zpěvu, tak je hlavový zpěv. Takový lehčí, vyšší tóny, které cítíte v lebce. Jo, je to taková nebo rezonance. Mi. Jo, že to takhle brutálně rozezvučný všechny ty mezi obličejový místa, tomu se říká takzvaná maska, ten obličej, a naším úkolem je rozezvučnit všechny ty hlavový skulinky a místa, aby to zkrátka takhle krásně ten hlas cenkal jako zvoneček. Potom je hrudní hlas, tak to je ten přirozený mluvený hlas. Je silný, hutný a používá se třeba v roku, popu nebo i operním belkantu. Toto je můj hruďák. Na ostří nože, tak toto je hrudní hlas. A pak je falzet typický pro muže, třeba Charlie a Puff. Hlasivky se nedotýkají celou plochou a zvuk je vzdušný. Takže kdybych chtěl zpívat takhle vysoko, tak to je falzet. No a pak máme i třeba žánrové, taky hrdelní zpěv, jodlování, joli, joli, joli, joli, jo, to je takovej to šílený jodlování, pak je sket, to je jazzová technika, kde zpěvák nepoužívá slova, ale takový ty slabiky, já bych řekl, průkopníkem u nás je Vojta Dyk, ten je toho absolutní mistr, ale ze světa známe je třeba Louis Armstrong nebo Ella Fitzgerald. Taky to, jakože že se místo prostě slov používají zvláštní slabiky. Tak to jakoby imituje víceméně saxofon nebo trubku. No a pak je grueling and screaming, to jsou ty extrémní techniky v metalu. Pokud se dělají špatně, tak to zničí hlasivky během pár minut, ale to je celkově pravda o zpěvu.
když se zpívá hodně těžký písničky, ale ne správně technicky, tak opravdu to potom ty hlasivky ničí. A kdybych netechnicky zpíval a mluvil v divadle, tak v takových 50 už se nemůžu živit tím, se živím, protože bych ten hlas neměl, protože hlasivky jsou svaly, musí se trénovat, ale jakmile se urvou, tak je pak velice, velice těžký ty urvaný svaly uzdravit. Je to jako sport, operní zpěvák taky musí před představením vydat energii srovnatelnou, jako třeba včera s fotbalistou v zápase, a hlavně se musí protáhnout a roztrénovat. Kdyby i Messi šel na hřiště neprotáhnutý a roztrénovaný, tak je pak větší šance, že si udělá nějaký zranění. 7 hodin a 13 minut vyladíte ranní restart na Rádiu Junior. Dobré ráno a krásné pondělí.

7 hodin a 15 minut, to je právě teď čas, který je na vašich i našich i na všech hodinách minimálně v České republice. Dobré ráno, pokud právě vstáváte a řídíte se do školy, nebo pokud už na cestě do té školy jste. Pojďme si říct, co nás dneska čeká na našem Rádiu Junior. Tak samozřejmě v 8 hodin je to pohádka, to je už za krátký okamžik, to je za 45 minut. Dneska to bude první díl z pěti, takže otevíráme takhle novou dráhu pohádek a pohádkové prodávání o jedné obyčejné ulici, které každý neřekne jinak než u krále, protože tam stojí obchod, kde je vedoucí dokonce sám pan král. Pohádkama budeme pokračovat, a to ve 13 hodin, ale mezi tím je samozřejmě i třeba angličtina s rádiem junior, která třeba mě pro maturitu z angličtiny by se mě dost hodila. Možná si to pustím. Samozřejmě spousta naší výborný music od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. V 15 hodin Trenduj a od 17 hodin je klub Rádia Junior. Dnes s Denisou Kimlovou a s dětskou spolumoderátorkou Viktorií Bajaříhovou. A připojí se k nim od 19. hodiny poměrně dost lidí. Zkrátka Rádio Junior pojme spoustu lidí, při dobrých lidí se vejde dost. Tak se připojí k Denise Kimlové a k Viktorii Hříhové Aneta Ryšavá, předsedkyně spolku Hajma a bývalá pacientka, Jakub Mlčoch, lékař, Magdalena Lundáková, zdravotní sestra, a také je to místo předsedkyně spolku Hajma a bývalá pacientka. Spolek Hajma se zaměřuje na pomoc dětem s hemato-onkologickým onemocněním a jejich rodinám. Budou si povídat o tom, jak pomáhají nemocným dětem s uzdravením, i o tom, jaké to je být onkologickým pacientem. Takže zprvu to vypadá jako poměrně nemoc veselé téma, ale já věřím, že Denisa se toho chopí s grácí, ale hlavně není vše jenom růžové, to je podstatné se říct, i když třeba teďka naše ranní vysílání, ranní restart tomu vybízí, že tady není vůbec prostor na špatný a zlý myšlenky. Protože je 7 hodin a 17 minut a právě teď nám jdou zpívat Lollipops na Rádiu Junior. Dobré ráno!

0: 7 hodin a 20 minut. Vyladíte ranní restart na Rádiu Junior. My si dnes povídáme o hudbě, o zpěvu, ale taky ten podtitul, o kterým jsem poměrně dost mluvil, protože já jsem nadšenec klasické hudby, tak je to samozřejmě festival a Pražské jaro, což bych řekl, že je festival světové úrovně. A já takhle, podle mě o tom mluvím poměrně hezky, ale někdo, kdo o tom mluví podle mě ještě mnohem víc hezky, a hlavně protože o tom ví mnohem, mnohem víc než já, je sám pan ředitel Pražského jara Robert Hanč, a toho máme právě teď u nás na telefonu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Parádně se slyšíme. Já, pane Hanči, ten rozhovor začnu klasickou otázkou, kterou my takhle pokládáme. Jak jste se vyspal? Jak se stávalo?
1: Já jsem se vyspal fantasticky, moc dobře. No tak jsme prodloužený víkend, takže mám plno sil.
0: Máte plno sil, které věřím, že se budou hodit, protože právě zítra startuje festival Pražské jaro. Já jsem řekl, že to je festival světové úrovně, ale je třeba něco, co ho odlišuje od těch jiných hudebních akcí ve světě, nebo i u nás?
1: No, já si myslím, že je to hlavně festival velmi prestižní, u nás asi nejprestižnější. Ona je to taková hudební olympiáda, stejně jako sportovci chtějí sportovat na olympiádě a chtějí třeba vyhrát nějakou medaili, tak hudebníci z celého světa, z Ameriky, z Evropy, z Asie chtějí vystoupit na Pražském jaru. No. A krásné je to, že se festival koná v nejkrásnějších místech jednoho z nejkrásnějších měst na světě, v Praze. My máme koncerty nejen v koncertních sálech, ale taky třeba v zahradách nebo v sadech a třeba taky v klášteře. Mm-hmm. Tak v tom je to krásné. No a je to taky festival velmi starý. On je v České republice nejstarší mezi festivaly klasické hudby. Je mu už 80 let, to znamená, že je asi starší než babičky a dědečkové posluchačů Rádia Junior.
0: Což je mimo všechno to chvályhodné a obdivuhodné. Já musím říct, že já jsem navštívil koncerty, ať už v Dvořákově síni, v Rudolfínu nebo ve Smetanově síni, v Obecním domě, a ta hudba klasická, tý to tam prostě nádherně sluší. Vy jste říkal, že je to velice prestižní festival. Tak jaké to je být ředitelem právě takhle světového uznávaného festivalu Pražské jaro? Co tato práce obnáší a proč pro ní byl potřebný ten odpočinek při tomto prodlouženém víkendu?
1: Já si myslím, že ta práce je zajímavá a je pestrá. Kdybych vám popsal jeden svůj den, tak to může vypadat třeba tak, že se ráno sejdu se svými kolegy, se svým týmem, abychom plánovali. Takže plánujeme, jaké skladby nebo jaké písničky budeme na festivalu hrát, plánujeme, kdo je bude hrát, jestli houslista nebo klavírista nebo třeba symfonický orchestr. Pak taky plánujeme, kde budeme hrát, kdy budeme hrát. No a když máme tyhle ty plány hotové, tak já si odběhnu na schůzku třeba s panem ministrem kultury, nebo třeba s panem primátorem, nebo s ředitelem nějaké firmy, a těm říkám, jak je Pražské jaro skvělé, jak je důležité a užitečné, a snažím se je přesvědčit, aby nám dali nějaké peníze na ty všechny nástroje, které potřebujeme, na ty skladby, na ty hudebníky. To je druhá část dne. No potom třeba mluvím takhle v rádiu nebo v televizi, protože my musíme ještě našim posluchačům říct, že ty koncerty máme a kdy se konají a kde se konají, protože by jinak nepřišli, kdyby o tom nevěděli, a tím pádem by byla ta práce zbytečná. No a potom večer jdu třeba na koncert, kde jsem vlastně hostitelem a tam přivítám toho hudebníka, kterého jsme pozvali, a potom po koncertě mu třeba poděkuji a možná někdy půjdeme na večeři, kde se budeme bavit o tom, jak bychom mohli dále spolupracovat. Takže ta práce je velmi pestrá.
0: No ty bláho, no pestrý je rozhodně i váš program, když si všichni vyhledají Pražské jaro, tak opravdu ten program je pestrý, a pestrým začne být už hnedka zítra, 12. května, kdy v 15 hodin tak to odstartuje, a dokonce budou mít možnost na tento zajovací koncert, kde zazní samozřejmě Má vlast, vidíte, kterou já mám velice rád, tak to bude možnost někde i sledovat živě, nejenom v tom krásném prostoru který proběhne, teďka se upřímně omlouvám, nevím, jestli v obecním domě, ne Rudolfínu, a v obecním domě, ale kde ještě jinde si toto budou moct užít nadšenci této hudby?
1: No, na všelijakých místech, jedna, které, jak jste říkal, tak v obecním domě živě samozřejmě, ale tu mou vlast Bedřicha Smetany můžeme zítra slyšet také na velkoplošné obrazovce v Riegerových sadech, ale také v České televizi na ČT Art, v Českém rozhlase na stanici Vltava. Ta vlast Bedřicha Smetany poběží také na internetu a taky ji budeme přenášet do kin v zahraničí, takže poběží třeba v Londýně, v Bratislavě, ve Vídni, v Bělehradě nebo třeba v Tokiu, takže na mnoha místech, ale asi by stálo za to jít do těch Riegerových sadů, kde máme velikou, velkoplošnou obrazovku a tam to bude opravdu hezké pod hvězdami. Doufám, že bude hezké počasí.
0: No já to taky pevně v to doufám, že to nebude jak dneska, kdy oni straší nějakým deštíkem. Ovšem součástí pražského jara je i takzvaný Spring Teen, což je mladým lidem v něčem sympatické. Tak o co přesně jde?
1: Spring Teen pražského jara je takové odpoledne festivalové. Není to koncert, je to, já bych řekl, takové hudební hřiště. Bude to velké dobrodružství, půjdeme všichni do Anežského kláštera a do zahrad Anežského kláštera a tam bude spousta všelijakých aktivit. Když přijdete, můžete si zaspívat svou oblíbenou písničku, můžete si zahrát na nástroj, můžete si vyrobit svůj nástroj, bude se taky tancovat, bude se třeba malovat a bude to vlastně o tvoření a experimentování s hudbou. No a budou tam zajímavé osobnosti, bude tam třeba Jan Cina, kterého asi všichni znáte, je to herec, je to zpěvák, je to tanečník, vyhrál televizní soutěž Stardance, tak ho možná znáte. Nebo tam třeba bude soubor Poets Ensemble, který je zajímavý tím, že má robota. On má robota Josefa, který hraje na bicí, tak tohle bych si nenechal ujít.
0: Robert Josef, co hraje na bicí, tak to je mazec, to je opravdu mazec, takže jste nastínil jeden z mála programů, který máte, takže ty vaše schůzky s ministrem a s primátorem, tak všechny byly úspěšné, protože je toho opravdu velice, velice moc a těším se, jak se Praha opět oblékne do krásných kvádrů a budem vydávat lidi s futrálama a nadšenci hudby. Moc krát vám děkujeme za takovou obsáhlý výčet těch aktivit a toho, co vlastně festival Pražské jaro je, než náš rozhovor ukončíme, protože ten čas v rozhlase je neúprosný. Startuje to zítra v úterý 12. května, trvá to do 4. června. Je ještě něco, co byste chtěl závěrem doplnit?
1: Tak možná jenom ještě pozvánka na jednu akci. My jsme mluvili o Riegerových sladech 12. května, potom jsme mluvili o Spring Teenu, což je 30. května. A máme ještě jednu venkovní akci pod širým nebem a to je koncert v zahradě. Ten se koná v Nosticově zahradě hned vedle Ministerstva kultury a tam vystoupí oblíbená zpěvačka Daša, i tu asi znáte ze soutěže Stardance. A ta tam bude mít pět dalších muzikantů a budou se tam hrát krásné písničky, třeba jazzové písničky Ella Fitzgerald. Tak tam bych vás pozval ještě.
0: Ano, Ella Fitzgerald, o to jsme se dneska taky bavili ohledně jazzového zpěvu. Přesně, tak wow, já mám úplně chuť se na to mrknout, vy taky mějte chuť se na to mrknout a vám držím palce, ať se vše podaří a závidím vám tiše ty společné večeře s hudebníky a zkrátka, ať hudba žije minimálně do 4. června v Praze a společně s Pražským jarem. Moc krát děkujeme, mějte krásné ráno a držíme ještě jednou palce.
1: Taky děkuji a mějte hezký víkend všichni. Nashledanou.
0: Nashledanou. Robert Hanč, ředitel Pražského jara. Vidíte sami, že je to akce veliká a je na co se těšit. A i třeba pro ty z vás, holky, kluci, kteří nejste úplně fanoušky vážné hudby, tak je to ten správný okamžik, abyste těmi fanoušky začali být. 7 hodin a 30 minut, je 7:30 a vyladíte Český rozhlas Rádio Junior. Dobré ráno.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Květiny má rád každý, hlavně pro jejich krásný vzhled a vůni, která se line zahradou nebo bytem. Není však rostlinka jako rostlinka. Ta, o které vám dnes povím, je sice krásná, ale rozhodně nevoní. Naopak příšerně smrdí a je to zřejmě jedna z nejsmradlavějších rostlin vůbec. Jmenuje se zmijovec. Je to teplomilná rostlina a ve volné přírodě je rozšířena v tropických oblastech od západní Afriky přes Asii a Austrálii až do Polynésie. Zmijovec je rostlina s podzemní hlízou, ta slouží jako zásobárna látek, které rostlina potřebuje pro růst květenství. Až na výjimky jde o sezónní rostlinu. Z hlízy nejdříve vyroste část složeného listu, poté květenství a po jeho uvadnutí vyroste jeden velký členitý list do plné velikosti. Pak list uschne a rostlina se dostává do období klidu. Aby však mohl zmijovec kvést, musí v hlíze nashromáždit značné množství živin. Proto rozhodně nekvete každý rok, většinou spíš jednou za několik let. Existuje asi 200 druhů této rostliny. Největší druh, zmijovec titánský, může dosahovat výšky několika metrů. Rostlina je celkem nenáročná, takže si ji můžete pěstovat i doma v květináči. Pokud ale začne kvést, musí rychle z bytu pryč. Není náhoda, že získala přezdívku mrtvolná květina. Když kvete, páchne po schnilém masu, jako rozkládající se zdechlina. Extrémní smrad může být cítit i na vzdálenost 800 metrů. Kvete naštěstí jen 3 dny a nejhorší puch se z ní line jen první den. Určitě by vám ale úplně v klidu zamořila celý byt. Smrad vychází z vnitřní části květu. Do něj rostlina láká mouchy a další dvoukřídlý hmyz kvůli opylování. Těm evidentně na rozdíl od lidí výrazný puch voní. Protože je zmijovec cizosprašná rostlina, je u ní k opylení nutný přenos pylu z jiné rostliny. To zajistí právě hmyz, který ho na sobě do zmijovce přinese. V místech, kde se zmijovec přirozeně vyskytuje, však neslouží jen jako okrasná rostlina. Pěstuje se i jako užitková polní plodina. Hlízy zmijovce jsou sice zasyrova jedovaté, ale obsahují škrob a po uvaření se změní v jedlé a používají se jako naše brambory. V Japonsku se zase hlízy jednoho druhu zmijovce suší a melou na mouku, ze které se vyrábí speciální nudle. Pokud byste chtěli tuto smrdutou krasavici spatřit, tak můžete navštívit libereckou botanickou zahradu. Pokud dorazíte v době, kdy bude zmijovec kvést, možná si užijete i pekelný smrad. Holky a kluci, pokud chcete o jedné z nejsmradlavějších rostlin někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

7 hodin a 42 minut a vyladíte Český rozhlas Rádio Junior, ranní restart dnes s Petrem Komínkem, Kája se nám učí v Opavě. Dnešní téma hudba všeho druhu a zpěv léčí, tak opravdu dnešní den je opravdu velice hudební. Toto není úplně hudba, na kterou jste běžně zvyklí u nás na Junioru. Pro mě to taky upřímně není žádná hudba, na kterou jsem zvyklý, ale musela zaznít, protože ano, teď se vám možná lehce chvěje hrnek s čajem, s kakajem na stole. Není to zemětřesení, je to jenom proto, že hudební svět dneska pořádně dupe do pedálů. Před dnes 11. května totiž slaví své kulaté 60. narozeniny muž, který tvoří neochvějný motor německé industriální mašiny jménem Rammstein. Dámy a pánové, dnes slaví narozeniny Christoph Dům Schneider. Narodil se v roce 1966 ve východním Berlíně a k bicím se dostal v podstatě náhodou, když mu rodiče nechtěli dovolit trubku. No, myslím, že sousedé jim tehdy úplně nepoděkovali, ale my dnes děkujeme moc, protože bez jeho strojově přesných úderů a pochodového rytmu by Rammstein prostě nebyli tou kapelou, která vyprodává stadiony po celém světě. Mimochodem, věděli jste, že Christoph je jediným členem kapely, který si odžil vojnu, tak možná právě proto má v rukou tu disciplínu a sílu, kterou dodnes a denně buší. Tak bychom popřáli pevné zápěstí, pořádný oheň pod kotlem a vám, nefanouškům Rammsteinu. Hele, já jsem se zapinoval Rammsteiny v jedné televizní show. Tvoje tvář má známý hlas, kde David Kraus, pokud se nemýlím, zpíval právě něco z Rammsteinu a bylo to velkolepý. Rammsteini mají tu velkolepou věc, že oni mají ty koncerty jako velkou show, jako divadlo, a právě i Christoph Dům Schneider tomu pomáhá. Proč se mu říká Dům, tak tady ta přezdívka pochází z videohry, kterou Christoph v 90. zbožňoval. Je také známý tím, že hraje velmi úsporně, ale s neuvěřitelnou razancí a v kapele zastává roli metronomu. No a první bicí si postavil dokonce sám z hliníkových plechovek a kbelíků, protože v NDR byl kvalitní nástroj vzácností. No, takže dneska opravdu to téma hudba všeho druhu a zpěv léčí je na místě, protože kolem výročí 80 let Pražského jara zítra odstartovává 81. nebo 81. ročník, jak jsme to dneska už několikrát spolu probrali, tak i dneska 60. narozeniny a je teda neuvěřitelný za mě, a i to i třeba Red Hot Chili Peppers, tady ty kapely, že prostě takový dědové tak hrajou takovou hudbu, jakou právě Rammsteini hrajou, a nevím, je podle mě hustý mít jako dědu tady bubeníka z Rammsteinu, prostě, který tě vezme na prázdniny, ne na chatu, ale vezme tě na světové turné po světě s jeho kámošema, dědečkama, kteří prostě jsou známí po celém světě. Je to hustý, no, je to hustý. Turné všeho začne, protože bude léto, takže většina kapel vyrazí na turné, ať už po festiácích nebo po nějakých svých solových. Vyrazí podle mě i Kiara, která mimo jiné zaspívá určitě i svůj letní hit.

0: 7:51. Vyladíte Český rozhlas, Radio Junior, ranní restart. Dnes se mnou s Petrem Komínkem a my se pomale řítíme do finále dnešních dvou hodinek a dnešního pondělního rána. Já když jsem říkal zprávy, kde často říkám, kolikátý jeden roku, kolik dní do konce roku zbývá, tak vždycky tak kolem toho dubna, května najedeme na to, že říkám, i kolik dní zbývá do velkých prázdnin. A to je, holky, kluci, 50. 50 dní zbývá do toho, než opět dáme si všichni nohy nahoru a budeme si užívat to volno. Já musím říct, že tím, že já maturuju až v září, nebo takhle, udělal jsem didakťáky, ale ústní maturitu dělám až v září, tak mám vlastně už teďka od školy volno. A je to hrozně zvláštní pocit, když třeba teďka, nevím, jsem v nějakým nákupáku nebo kdekoliv v Praze a vidím, jak jde nějaká školka. Byl jsem třeba v Pražské zoo, tam těch školek bylo několik, bylo to moc roztomilý, dokonce už mají takový velký hady, mají taková velká tyč a tam má takový poutka madla a za ty se všichni drží, aby se nestratili. To mě přišlo úplně geniální. Tak ale mě tam měly ty myšlenky, že tady ty malí děti vůbec ještě nežijou v tom, nebo takhle, že to jsem byl kdysi já a že jsem si říkal, jak mě jednou čeká kdysi, až budu velký a starý, maturita. A jak je to za hrozně moc dlouho a vůbec to nebylo jako reálný, že by to mělo být, ale jak ten čas utíká. A já jsem v tom období, kdy opravdu maturujeme. To je pro mě fakt hrozně, hrozně šílený a hustý, že to takhle utíká. Ale v něčem to není moc hustý, v něčem to je jak zamyšlení, že opravdu je potřeba každý ten den využít smysluplně. A pokud vás něco, holky, kluci, baví, tak zkrátka běžte do toho po hlavě. Dělejte, co vás baví, buďte šťastný. A za mě nejhorší věc ztrácet čas a nějakýma aktivitama, který vás neformujou a který dělat nechcete. Tím nepočítám, holky, kluci, uklízení. Ano, chápu, že ty aktivity dělat nechcete, že vás neformujou, ale to jsou aktivity, které se musí dělat, jo? Stejně jako, že dýcháte nebo jíte. Ale třeba prostě to fakt si dělat radost a pokud milujete fotbal, tak rád fotbal a pokud milujete cokoliv jiného, tak dělat cokoliv jiného. Mějte krásný pondělí, hlavně úspěšný pondělí, ať všechno jde tak, jak má. A my si pojďme dát rekapitulaci hitparády Rádia Junior. No a pak hnedka písnička a pohádka. Hezké pondělí, ahoj.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kví.

získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Hlavně nezapomeňte, holky, kluci, jaký je dnes světový den. Dnes je světový den, že můžete sníst, co chcete. Takže na to myslete, dnes jdou diety stranou a děkuji vám za krásný dvě hodinky a ještě jednou krásný pondělí.

Žádná ulice na světě se nechce podobat jiné. Jedna se pyšní velkými výkladními skříněmi, v druhé bliká důležitý semafor, třetí ulicí se prohánějí tramvaje. Jenom naše ulice je docela obyčejná. Ráno tudy projedou popeláři a v zápětí se rozáří okna samoobsluhy v domě číslo 5. Tomuhle obchodu nikdo v širokém dalekém okolí neřekne jinak než u krále. Vedoucím je tu totiž sám pan král. Nemá žezlo ani korunu, ale za to má dlouhý bílý plášť a náramně přísný pohled.

0: Ještě počkat. Musím všechno zkontrolovat. Zařaď se, vrchní košíku Pepíku. Sám provedu kontrolní jízdu. Zdravím tě, tvarohová buchto. Rychle si schovej připálený zadeček. Mr. Emmental, správně, dírkama dopředu, aby si tě zákazníci nespletli s Aidamem. Ale, páni jogurti, honem do řad a srovnejte si víčka. Už jsem tady, pokladno Hedviko.
1: Taky máme nejvyšší čas, ale dneska jste mě, pane králi, zapomněl přeskoušet.
0: Maličkost. 2 mléka, 3 housky, 1 vajíčko Ačko a teď pozor, všechno dohromady sečíst. Správně, Hedviko. Nesmíš mi udělat ostudu. Tak tedy, košíci, k rozjezdu připravit. Otvíráme.
2: Na

0: Konec legrace. Velevážená pokladno Hedviko, dej se do počítání.
1: Prý velevážená. Co je na pokladně tak zvláštního? Nejdůležitější jsem tu přece já, Bajo.
2: Bajo? Určitě já a nikdo jiný.
0: Co si to tam brumláš, Bajo? Koukej se schovat.
1: Schovat? Co si to ten člověk člověčí dovoluje? Myslí si, že když je král a vedoucí k tomu, může si tu rozkazovat, jak se mu zlíbí? Tak to teda ne.
3: Nerušit, prosím. Tady se počítá.
1: A ty se ho budeš zastávat? Ty, jedna. Pokladno plechová. Radši se podívej, jak vypadáš. Jsi celá bachratá, šedivá, bez špetky krásy a elegance.
2: To my, žvíkačky, jsme v celém obchodě nekrásnější.
1: A jaké jsme sportovkyně? No schválně řekni, kdo se dokáže tak nádherně vytáhnout jako já?
3: Vytahovat se umíš, to je pravda.
1: Já umím věcí, nestačila by skulit oči. Proto mě taky kluci a holky mají tak rádi. I zpívat dovedu.

0: koukáš, Hedviko, viď?
1: Nekoukám, nemám čas. Počítám. Jedno však vím jistě. Vás živí kačky nikdo nekupuje.
0: Ale bude. O to už se postarám.
2: V poledne nezůstala v samoobsluze ani noha. Pan vedoucí král zamkl dveře, stál rolety, závodní košíky se uvelebily u vchodu a pokladna Hedvika se dala do sladkého podřimování.
0: Prima, primissima, to se mi náramně hodí do plánu. Hej, Nanuku, slyšíš? Vstávej!
3: Kdo mě to budí?
0: To jsem já, Bajo.
3: Já vím, že ty víš, kdo jsi, ale já to nevím. Tak jaké pak Bajo?
0: Jmenuji se Bajo. Žvíkačka Bajo.
3: Aha, teď už tomu rozumím. Bajo. Jenom nechápu, jak můžeš mít tak hloupé jméno.
0: Náhodou, žvíkačka Bajo je mnohem chytřejší jméno než Nanuk Špejlička.
3: Rytíř Nanuk Špejlička je celé mé ctěné jméno.
0: Podívej, ty ctěný Špejličko, Nanuku, zmrzlinový rytíři, já potřebuji pomoc. Mám starosti.
3: Olala, starosti? A kdo pak je nemá? Já například musím být neustále ve střehu, aby mi mražená gulášová polévka nerozsedla čokoládu. Pak by si mě nikdo nekoupil.
0: A takhle si tě koupí?
3: Vlastně ani nevím. Trůním tady už čtvrtý den a kde nic tu nic. Zmrzlinu nikdo nekupuje. Povídal mi polárkový dort, že za to může rýma. Útočí prý ze všech stran.
0: Ale třesky plesky, že takovým povídačkám starého našlehaného dortu věříš. Za to může někdo docela jiný.
3: A kdo?
0: Náš největší nepřítel. Zdravá výživa.
3: Opravdu?
0: To se ví.
3: Tak ji chytíme, přepadneme, potrestáme. Sem s ní, probodnu jí Špejličkou.
0: Kde pak? Na ní musíme docela jinak. My celou samoobsluhu přestavíme. Dopředu se postavíme my. Žvíkačky, Nanuci, polárky a také bonbony, čokolády a rumové pralinky. Budeme lidem pěkně na očích a každý si nás hned koupí.
3: Hurá, útokem vpřed.
2: Nanuk tasil Špejličku a dal se do práce. Žvíkačka Bajo se začala vytahovat, natahovat a roztahovat, až z ní byla bublina velká jako nafukovací míč. Hned začala rozkazovat všem tvarohům, sírům i minerálkám a v ten okamžik bylo v samoobsluze všechno jinak. Jogurty se tísnily vzadu, místo nich se v polici uvelebilo sádlo. Oddělení bonbónů se tak rozrostlo, že úplně zastínilo pečivo i mléčné výrobky. Z mrazícího pultu zmizela zelenina a na jejím místě se veledůležitě naparovaly všechny druhy zmrzliny.
3: Bajo, hlásím hotovo. Zboží je přerovnáno, přestavěno, přeskládáno na jedničku s hvězdičkou.
0: Výborně, Nanuku. Teď teprve uvidíš, jak všichni začnou tancovat přesně podle nás. Ty zůstaň na stráži a pozoruj okolí pro případ nebezpečí.
3: Stojím tady ve zbroji, připravený k souboji. Pozor, pozor, pozor. Třeba je to k nevíře, já s odvahou rytíře hrdě tasím svoji zbraň, nebezpečí zažehnám. Pozor, pozor, pozor. A tou zbraní maličkou, svou dřevěnou Špejličkou, probodnu bez mnoha řečí každé velké nebezpečí. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, pozor.
4: Košíci? Košíci.
0: Haló, pane králi, Co se vám stalo?
4: Hedviko, Hedvičko, podívej se na tu spoušť. Vždyť je v naší samoobsluze všechno jinak. Zmizely sýry, tvaroh i kefír. Co to počítáš?
0: Říkal jste přece kefír. A ten stojí přesně tolik.
4: Ať stojí, co stojí, ale hlavně kde je? Vždyť já žádný kefír nevidím.
0: Na mé číslice skákací. Kefír zmizel. A kde je lučina, pacholík a mražený hrášek?
4: Nevím.
0: Pane králi, podívejte. Tamhle za čokoládou někdo vykukuje.
4: Hedviko, vždyť je to čaj na moutě kutě. Pan čaj a schovává se nám. A hele, olomoucké tvarušky. I droždí je tu. Tak se mi zdá, že si v naší samoobsluze zařádil nějaký rarach.
0: Ale co s tím uděláme, pane králi?
4: Zavřeme. Dokud všechno nevrátíme na své místo, prodávat se nebude a basta.
0: Jak to? Hej, Nanuku, slyšíš? Teď musíme zabojovat.
3: Ty chceš bojovat se samotným králem, Bajo?
0: To se ví. Jen ukaž, co umíš, rytíři. Tas svou zbraň.
3: Nejde to. Zůstala mi trčet v polárkovém dortu.
0: Pěkný rytíř. Klidně zapomene svou zbraň ve šlehačce. Styď se.
3: Já se stydím, Bajo, ale...
0: Jaké pak ale?
3: Špejlička by mi stejně nebyla nic platná. Jako rytíř se přece nemohu postavit na odpor svému králi. Co by tomu řekla má rytířská čest?
0: Žádnou nemáš. Jsi zbabělec. Třeseš se před králem jako osika. Prohráli jsme. Ale jen a jen tvojí vinou.
3: To znamená, že si nás zase nikdo nekoupí.
0: Přesně tak. Schovají nás pěkně dozadu do kouta a budou se tvářit, jako bychom tu ani nebyli. Ale já na krále vyzraju. Má sice královskou hlavu, ale já mám fůru nápadů. Bajo, haha, mám.
2: A tak zatímco vedoucí král přerovnával, urovnával, řadil a vystavoval všechny dobroty zpátky na svá místa, dala se žvíkačka Bájo do usilovného přemýšlení. Když se opět otevřely rolety naší samoobsluhy v domě číslo 5, bylo všechno v nejlepším pořádku. Košíky vesele vranděly sem a tam, pokladna Hedvika cinkala o 106 a pan král si liboval, jak mu obchod vzkvétá. Jen žvíkačka Bájo se mračila a durdila jako zakaboněné počasí.
5: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
6: Chceš si poslechnout další příběhy?
5: Jdi na web radiojunior.cz

that's that.

0: přednosti.
1: Holky, kluci, rodiče i prarodiče.
2: Už máte plány na sobotu 16. května?
1: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
2: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
1: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
2: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
1: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
2: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
1: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
2: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

pocity, co bych nikdy za nic nevyměnil. Bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať má.

dali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který schudl. Pokr. Hráč, co hraje pokr. Fouse. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane.

postele. Dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

краб, а язык мабий.

staženou cévu a nervový tik.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, holky a kluci.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Ve které?
1: Někdo klepe.
0: Kdo je to?
1: Naše dnešní hádanka.
0: Tak pozor, pozor. Připravte se, holky a kluci.
1: Budeme hádat, kdo za námi dneska přišel do Ušounovy pohádkové školky.
0: Ušounova hádanka. Tak poslouchejte, holky a kluci.
1: Sedí paní na blátě v zeleném kabátě.
0: No, něco si myslím, ale vlastně nejsem se tak úplně jistý.
1: Tak já hádanku zopakuju. Sedí paní na blátě v zeleném kabátě. A víš co? Ještě si našeho budoucího hosta pustíme.
0: Jo, je to žába.
1: Paní žábo, pojďte dál.
2: Dobrý den, nemohla bych si tu na chvilku odpočinout?
1: Samozřejmě.
0: Pojďte dál, žabko, žabičko, a co pak se vám stalo?
2: Ale co vám budu povídat? Přicházela jsem přes silnici a ten řidič, co jel autem, vůbec nedával pozor a málem mě úplně přejel. Vyvázla jsem jen tak, ale motá se mi hlava.
1: A nedala byste si trošku vody, slečno žabko?
2: Dala, díky moc. Prosím vás, pořádně mě pocákejte. A písničku na uklidnění byste neměli.
0: Jasně, že měli.
1: Pustíme ti Povídala žába žábě od Inky Rybářové.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde máme dneska návštěvu.
1: Zvířátko v ohrožení.
0: Přišla si k nám odpočinout žabka.
1: Ty, Brďo, vážně, jo?
2: Jasně.
1: Ty jo, holky a kluci, právě mi žabka prozradila fakt velkou zajímavost o pití. Ale počkejte, počkejte, vyzkoušíme si to na Janě, jo? Jani, co jí žába?
0: No, mouchy, komáry, prostě hmyz.
1: No pozor, pozor, záleží na tom, jak ta žába je veliká a kde žije. Představ si to, že může jíst i malé ptáčky, také malé krokodýlky, také malé želvičky. Všechno, představ si to, ale dobře. A teď pití. Pije žába pusou?
0: Co je to za otázku? Čím by pila?
1: No přece celou kůží. Její kůže propouští vodu. Představ si, Jani, že žába pusou vůbec pít nemusí. Že
0: ohromně zajímavé. A když už tady slečnu žabku máme, pořádně si zacvičíme.
1: Jo, jo, jako žabky.
2: To je parádní nápad.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, nejdřív se jako pořádná žabka rozhlédneme, jestli...
1: No, uvidíme nějakou mouchu.
2: My žabky použijeme jazyk, ale vy lidi tak dlouhý nemáte, tak po mouchách můžete chňapat rukou.
0: To je nápad a chňapneme na jednu stranu.
1: A chňapneme na druhou stranu.
0: A chňapneme na jednu stranu.
1: A ještě potom zase na druhou.
0: A na druhou.
1: A chňapáme a kdo má třeba čtyři nohy, tak chňapá čtyřma nohama. Prostě chňapejte na všechny strany.
2: To bylo much. K svačině nám úplně stačí. A teď si jdeme zaskákat.
1: To pěkně si sedneme na bobek.
0: Kolena od sebe.
2: A jdeme na to. A hop, a hop.
0: Tak a pořádně skáčeme.
1: Dáme si alespoň jedno kolečko okolo školky, nebo třeba to je jedno okolo domu. A jestli jste holky a kluci doma právě, tak můžete i třikrát kolem obýváku.
2: Teda vám to ale jde. Už novou pohádkovou školku poslouchají tak šikovné děti.
1: Viď, viď, viď.
0: A teď se za to cvičení všichni odměníme pohádkou.
1: Ušounova pohádka.
3: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psal jí často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o poníkovi Twigim.

Když se Verunka vrátila ze školy a šla od vrátek zahradou k domu, najednou uslyšela tenké, jakoby hříběcí zařechtání. Oběhla dům dozadu a tam na terase Ježkovy zraky. Koník poník. Tedy spíš mini poník, protože byl veliký asi jako větší pes. A kdyby jen to? Srst měl růžovou a hřívu a ocas měl fialové. Chvíli na sebe s poníkem koukali. Potom poník znovu ten se zařechtal, zakýval hlavou a opatrně sestoupil z terasy a rovnou k Verunce, aby ho mohla obejmout a pohladit. Kde se tu ale vzal? No co, prostě je tu a hotovo. Stejně vždycky chtěla mít aspoň psa. Táta s mamkou jí ho už slíbili, tak proč by to nemohl být třeba poník? Je vlastně ještě lepší než pes, protože takový poník žere jen trávu a seno a zbytky chleba a žemlí a na nejvýš trochu ovsa a nějaký cukr na mlsání, takže to přijde skoro zadarmo. A nechá se vůbec takový poník někam odvést? A kam vlastně? Poník to naštěstí vyřešil sám. Sotva se pohnula, on za ní, i do domu. To byla radost. Verunka mu pečlivě očistila kopítka a pustila ho dovnitř. Doma ještě nikdo nebyl, v kuchyni našla staré žemle a jednu mu nabídla. Od té chvíle za ní chodil jako psík. Občas do ní drcnul měkoučkou tlamou, aby ho buď pohladila, nebo mu dala další kus žemle. Vzpomněla si, že nedávno nakreslila přesně takového koníka a že mu Bůh ví proč dala jméno Twiggy. Budu ti říkat Twiggy, oznámila mu. Co ty na to? Poníkovo zařechtání bylo spíš jako tiché zaspívání. K tomu zakýval hlavou. Když táta s mamkou přišli domů, nemohli překvapením mluvit. Jakmile se táta vzpamatoval, řekl, že se Twiggy určitě někomu ztratil a hned poslal oznámení do novin. Když se ani po dlouhé době nikdo neozval, Verunka tátovi řekla, tak je to nejspíš ten poník z mýho obrázku.

Verunka chodila s Twiggym na procházky a každý, kdo je potkal, měl vykulené oči. Jednou byl táta někde na cestách a mamka Verunce volala z práce, aby tam za ní přijela tramvají číslo 2, že pak spolu pojedou k babičce. Verunce bylo Twiggyho líto, že by byl zavřený celý den, a tak ho vzala sebou. Konečně přijela dvojka a Verunce se ulevilo, že se jí už lidi na refíži nebudou vyptávat, jestli je Twiggy nabarvený, jestli ho doma nezavírají do nízké bedny, aby nevyrostl a byl něco extra. Zároveň ale dostala strach, že se Twiggy bude bát nastoupit, ale on jen se pohnula do otevřených dveří, hned se hrnul za ní. Jenže pan řidič z nich taky nespouštěl oči a hned řekl, že za Twiggyho neprocvakla lístek a že je to vlastně kůň a on v tramvaji může vozit jen psy a kočky, a to ještě v taškách, a že buď za toho koně, jak říkal, Verunka zaplatí ne jeden, ale 2 lístky, protože to je výjimka, nebo ať si oba vystoupí. V tom se ale ozval jeden pán s knírem a brýlemi, který řekl, že žádný předpis o tom, že by se v tramvaji nesměli vozit koně, ani že by se za ně mělo platit, nikde nevisí. Všichni se začali smát a nakonec se začal smát i řidič. Řekl, to je vlastně pravda, a zazvonil a tramvaj se rozjela. Pak jedna paní Twiggyho pohladila, jiný pán zase řekl, že po takovémhle růžovo-fialovém pohlazení se určitě něco vyhraje, třeba ve sportce, a všichni Twiggyho začali hladit a on se nechal, protože jedné paní přitom vytáhl z tašky rohlík a celý ho snědl. Pan řidič to viděl zrcátkem, kterému umožňovalo dívat se na cestující, ale jen se smál, na chvilku otočil hlavu a řekl, že má pocit, že i poníci by měli nosit košík. Když za Verunkou k mamce do kanceláře vpochodoval i Twiggy, mamka jen spráskla ruce a nejspíš se chtěla zlobit, ale Twiggy do ní tak dlouho šťouchal, až ho pohladila a poplácala, až se usmála. Pak se zase vraceli tramvají a lidi se zase usmívali a ukazovali si na Twiggyho, a kdo byl blízko, tak si ho pohladil a mamka byla pyšná, že k Twiggy mu taky patří. Sotva odemkla branku, Twiggy se rozběhl dozadu do zahrady. Verunka utíkala za ním a on zase stál na terase a kýval na ní hlavou, aby přišla k němu. Nechal se obejmout a najednou tiše řekl lidským hlasem: tak pá, Verunko, už jsem tady byl dlouho a teď musím dál, protože si mě včera namalovala nějaká Klárka. A začal být průsvitný, jako by před něj někdo dal celofán, a mizel a mizel, až zmizel docela. Než Verunka stačila zesmutnět, uviděla nad sebou mamčin obličej. Ale co to? Vždyť leží v posteli a mamka právě říká: dobrej, tro, Verunko, vstáváme, nebo přijdeš pozdě do školy. A v ruce drží ten obrázek růžovo-fialového koníka poníka, pod kterým je krasopisně velkými písmeny napsáno Twiggy. A ještě říká, tenhle obrázek ještě před chvilkou ležel na polštáři, jak se zobrátila, spadl na zem. No prosím, vidíš, že se dá vstávat s úsměvem. Včera se skabonila ještě u snídaně. Verunka si pomyslela, tak on to byl jen sen. No co, za to byl krásný.

0: si stále posloucháte moji pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska návštěvu.
2: Jsem žabka Sára a moc děkuju Janí a Ušouné, že jsem si tu u vás v Ušounově pohádkové školce mohla odpočinout. Písničku jsem si užila a taky cvičení i pohádku.

0: večer jdeme na žabý koncert.
1: A teď si dáme neopatrného křečka v písničce, když už si dneska povídáme o zvířátkách v ohrožení.
0: Už Šounova písnička.
2: Železnička.

0: kluci, posloucháte už novou pohádkovou školku,
1: ve které si povídáme o zvířátkách v ohrožení.
0: Jo, jako jsou třeba i ty naše žabičky. Všecky žabičky jsou ohrožené a chráněné. Ale hele, Jani, koukej, koukej.
1: Máš pravdu, další zvířátko v ohrožení.
0: Holky a kluci, zrovna se tady s Janou díváme z okna a vidíme, že Káča našla ptáče.
1: Vypadlo z hnízda.
0: Teda ta Káča je ale hodná.
1: To tedy je. A my teď všem hodným dětem, které pomáhají zvířátkům v nouzi, pustíme naši další písničku.
0: Která se jmenuje taky Káča našla ptáče.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde jsme dneska pomohli žabce v ohrožení? Viděli jsme, jak Káča našla ptáče, ale pozor, pozor, já k tomu mám ještě jednu důležitou připomínku, že mláďátka správně máme nechat na místě. Třeba malého zajíčka, nebo malého kolouška, a nebo dokonce i malé ptáčátko, protože maminky se k ním většinou vracejí a když jim jakože pomůžeme, tak jim vlastně nepomůžeme, takže to chce spíš zavolat nějakého dospělého a zavolat třeba do nějaké stanice, která se stará o nemocná a opuštěná zvířátka a tam nám poradí, co dál. Víš, to jsem slyšel v Rádiu Junior. Já moc dobře poslouchám.
2: Ale víš, Ušoune, že ohrožené jsou celé druhy.
1: To vím, to vím. To jsou zvířata, kterých už je na světě jen málo a hrozí, že by už nemuseli být vůbec na světě.
2: Ano, mezi ohrožené druhy zvířátek třeba u nás patří kočka divoká, vlk obecný nebo sisel obecný.
1: No, je jich rozhodně víc, ale holky a kluci, naštěstí existují ti, kteří se o ohrožené druhy starají.
2: Ale i my můžeme pomáhat tím, že budeme chránit přírodu. Nebudeme ji znečišťovat.
1: Ale Jani, my s holkama a klukama dobře víme, že se musíme o přírodu hezky starat.
2: A to je dobře.
1: A hele, Jani, jsou i zvířátka, abych nezapomněl, která jsou ohrožená na celém světě, nejen u nás.
2: Ano, to je třeba gorila nížina, tygr usurijský, nebo levhart manžuský.
1: Musím říct, že jsem všechny viděl. Ty, co jsi jmenovala.
2: V zoologické zahradě, viď?
1: No, přesně tak.
2: Ve volné přírodě bys je totiž i tam, kde má gorila, tygr nebo levhart domov, těžko hledal.
1: A to já vím, že některé druhy jsou už skoro jenom v zoologických zahradách. A taky vím, že některé druhy jsou právě díky zoo trošku míň ohrožené. Třeba kůň Převalského.
2: Teda, Ušoune, já zírám, co všechno víš. Máš pravdu, naše pražská zoologická zahrada může tyhle koně návštěvníkům ukázat, ale taky ty koně chová a vrací je do volné přírody.
1: A to je zrovna moc super a já už vím, co budu dělat, až vyrostu.
2: A co to bude? Budeš kůň?
1: Budu se starat, aby ohrožená zvířátka už byla v bezpečí a mohlo jich být čím dál víc.
2: A to je slovo do pranice. Ani se neptám proč. Je mi to jasné, protože máme rádi zvířata a proto si taky tuhle krásnou písničku spolu zaspíváme.
1: Ušounovo zpívá.

0: Naše dnešní pohádková školka se blíží ke konci a Ušón už si vybírá, co si vezme na sebe na večerní žabí koncert.
1: Asi si vezmu motýlka, samozřejmě toho látkového. Živému motýlkovi bych neublížil.
0: Obzvlášť proto, že někteří taky patří mezi ohrožené druhy, viď Ušoune?
1: No jistě, přesně tak. Holky a kluci, budu moc rád, když mi namalujete vaše oblíbené zvířátko, ať už patří mezi ohrožené druhy, anebo ne.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: Jo, oni už prostě zkrátka dospělí budou přesně vědět, co udělat. A někdo z vás potom dostane odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A chraňte přírodu a buďte hodní na zvířátka.
1: Ale i na kytičky a na všechno. No tak i na mě a na Janu. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušón Rušón.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska vám na závěr zaspívám o jednom ohroženém druhu. Píseň pro Levharta.

než člověk, jsem král orangután, jsem král všech králů král, jsem král orangután. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem.

0: Děkuji vám, přátelé.
1: Zaspal si večerní pohádku?
2: Utekla ti víkendová hra?
1: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
2: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
1: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
2: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
1: Pohádky, hry a četby na Radio Junior CZ.
3: Tak už jede metronom, tak se připravte a jedeme.

pondělí 11. května, je 131. den roku a do konce roku zbývá 234 dní a do letních prázdnin už jenom 50. Svátek v České republice dnes slaví Svatava. My za celé Rádio Junior přejeme krásný svátek. Je dnes světový Eat What You Want Day, tedy den, kdy je oficiálně povoleno jíst úplně cokoliv, co chcete. Takže dnes jdou diety stranou a také je dnešek světový den uvědomění si vlastního ega. Takže taky potřeba si uvědomit, kdy je toho ega trošku víc, než by mělo. Teď něco krátce ze sportu. V nominaci národního týmu na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku není největší česká hvězda David Pastrňák. Teď něco od fotbalu, takové to hlavní téma, které teď všichni kompletně řeší v České republice. Slavie po totálním úletu v derby zavírá tribunu Sever. Jaroslav Tvrdík potvrdil, že výtržníci, co vtrhli na trávník, mají doživotní zákaz. Klub po nich navíc bude vymáhat veškeré škody. O tom, zda se zápas dohraje nebo se body kontumují ve prospěch Sparty, rozhodne disciplinárka už v úterý. No, jdeme k počasí. Snad to bude o něco veselější. Nebude. Takový menší spoiler alert. Asi se budou hodit dnes deštníky. Čeká nás spíš šedivá obloha a déšť, který se postupně rozleze po většině republiky. Odpoledne a večer se k tomu můžou přidat i bouřky, tak s tím počítejte a buďte opatrní. Teplotně to nebude žádná hitparáda Klárky Novákové, ale taky to nebude ani mráz. Čekejte něco mezi 17 a 22 stupni. Západ Čech bude trochu chladnější. No, tam se to vytáhne na 16. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Pane řidiči, policie České republiky, vy nevíte, že je na dálnici přísně zakázáno používat pásových vozidel?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já vytahuju svoji babetu, svoji skládací babetu, pěkně ji složím. Tak a teď ji našlápnu. To je dřina. Jedu na babetě, jedu k tetě, jedu k bětě, je. Co to je? Co? Policie.
0: Pane řidiči, to už si snad děláte legraci. Vy nevíte, že podle vyhlášky 100 z roku 95 je přísně zakázáno na dálnici používat vozidel, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km v hodině?
1: To jsem nevěděl. No tak v tom případě já si beru svůj tryskáč a...

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: pokud možno z vlasy.
1: Nevídenu to bude konec, z vešky se stane bezdomovec.
2: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
3: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
2: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
3: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
2: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

mě včas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry.

včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

obloukem gotický sloh. Katedrály v oblacích, zdraví trochu v rozpacích, pan dlouhý svým klo.

0: Na mě Arnošt pocem, a když nejdu, tak se štětí. Věd je živav na koštěti.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

Rádio Junior.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky.
3: Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: zcela prostě.
1: Minutové zprávy.
2: Je pondělí 11. května, je 131. den roku a do konce roku zbývá 234 dní a do letních prázdnin už jenom 50. Svátek v České republice dnes slaví Svatava. My za celé Rádio Junior přejeme krásný svátek. Je dnes světový Eat What You Want Day, tedy den, kdy je oficiálně povoleno jíst úplně cokoliv, co chcete. Takže dnes jdou diety stranou. A také je dnešek světový den uvědomění si vlastního ega. Takže taky potřeba si uvědomit, kdy je toho ega trošku víc, než by mělo. Teď něco krátce ze sportu. V nominaci národního týmu na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku není největší česká hvězda David Pastrňák. Teď něco od fotbalu, takové to hlavní téma, které teď všichni kompletně řeší v České republice. Slavie po totálním úletu v derby zavírá tribunu Sever. Jaroslav Tvrdík potvrdil, že výtržníci, co vtrhli na trávník, mají doživotní zákaz. Klub po nich navíc bude vymáhat veškeré škody. O tom, zda se zápas dohraje nebo se body kontumují ve prospěch Sparty, rozhodne disciplinárka už v úterý. No, jdeme k počasí. Snad to bude o něco veselější. Nebude. Takový menší spoiler alert. Asi se budou hodit dnes deštníky. Čeká nás spíš šedivá obloha a déšť, který se postupně rozleze po většině republiky. Odpoledne a večer se k tomu můžou přidat i bouřky, tak s tím počítejte a buďte opatrní. Teplotně to nebude žádná hitparáda Klárky Novákové, ale taky to nebude ani mráz. Čekejte něco mezi 17 a 22 stupni. Západ Čech bude trochu chladnější. No, tam se to vytáhne na 16. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Pátkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádce vévodí láska a kouzla. Je ale také o zlomyslném čaroději Uriášovi, prapodivné bytosti, která má jen hlavu, za to tělo chybí, a která chce stůj co stůj poznat ten nejkrásnější lidský cit, kterým je láska. Píseň o Radmile a Zbyškovi napsala Anna Jurásková, v režii Jaroslava Kodeše hrají Anna Suchánková, Nikola Bartošová, Aleš Procházka a další. Natočeno v roce 2010.

0: spraví.
1: Vítr si tu hraje se sněhem nahoněnou. Jednu vločku máš na nose. Není ti zima, Radmilo?
2: Není. Tvá náruč mě hřeje, Zbyšku. Ale tohle místo nemám ráda. Proč chceš, abychom se scházeli tady?
1: Cvičím tu svého sokola. Připravuju ho na lov. Viď, sokolíku.
2: Ty nevíš, že se téhle mítině mladé dívky vyhýbají?
1: Ne.
2: No, dívka, která sem vstoupí, se prý vždycky ztratí. A nikdo neví kam. Ještě se žádná nevrátila.
1: Mám se snad bát, že se mi ztratíš?
2: Možná bys měl. Slyšíš?
1: To jsou jen zvuky nočního lesa. Neboj se, Radmilo.
2: I tvůj sokol je neklidný. Cítí nebezpečí. Pojď pryč. Je to tu začarované, všichni to říkají.
1: Lidi toho napovídají. Rozhlídni se kolem. Je tu krásně. Sníh se třpití jako svatební závoj. Kdybys měla věřit všem povídačkám.
2: Zbyšku, drž mě pevně. Vidíš ty zelené oči? Sledují mě. Jsou studené a zlé.
1: Kde?
2: Tam.
1: Jsou to jen stíny stromů, má milá. Slunce zapadá, stíny se dlouží. Nikdo tu není. Jen my dva a můj sokol.
2: Ty oči zmizely. Jsou pryč.
1: Co jsem ti říkal?
2: Ne. Vím, že tvůj sokol mezi stromy je taky viděl.
1: Můj sokol vidí jen mé a tvé oči.
2: Ano. A v nich si můžeš přečíst prosbu. Dej mu volnost. Každý touží po volnosti.
1: Radmilo, ty moje něžná kytičko. Jaký bych to byl lovec bez sokola?
2: A bez kuše, viď? Proč musíš lovit? Zabíjet zvířata? Proč neděláš něco jiného?
1: Co třeba?
2: Cokoliv, jen aby krev netekla.
1: Jsem Zeman, Radmilo. Znáš snad nějakého Zemana, který nemá rád lov?
2: Můžeš být první. Slib mi, že ještě před svatbou sokola pustíš a svou kuši zlomíš. Nebo...
1: Nebo?
2: Nebo si tě nevezmu.
1: Jsi pěkně tvrdohlavá. A tak tedy slibuju. Ale udělám to až v předvečer naší svatby na tomhle místě. Souhlasíš?
2: Ano. Dáš mi tak ten nejkrásnější svatební dar.
1: Chvíješ se zimou. Pojď, sedni si na sáně. Odvezu tě domů.

0: oči, až mě přecházejí z té naší zahrady, Uriáši. Takovou žádný nemá. Samá kytka, samá zelená tráva. Na světě zima a mráz, ale u nás teplíčko. Jen ať si lidi mrznou, stejně si nic jinýho nezasloužej.
1: Au! Máti Uršo, musíš mě tak tahat, když mě češeš. Přestaň!
0: Hned, Uriášku. Ještě jen jeden pramínek zlatých vlasů rozčísnu a budeš krásný. Budeš ten nejkrásnější mládenec na celém světě.
1: Ojojoj, synáčku, co mi to děláš? Ty jsi mě začaroval. Jak se to chováš ke svý hodný matičce, Uršula?
2: Jak si zasluhuje.
1: Joj, to je mi ale vděk. Jedno zatahání a už mám být ropuchou. Dala jsem ti přece to nejlepší vychování. Přečaruj mě zpátky.
2: Ale už mě ani za jeden vlas nezataháš.
1: To víš, že ne, synáčku můj zlatý. Kvak.
2: Tak, dobře.
0: To je blaho. Být zase ve své kůži. Děkuji ti.
2: Tak češ, ale jemně.
0: No jo. Máš lokínky jako zlatý prstínky. Sluší ti to? Jsi můj krásný ho. Škoda, že máš jen hlavu. Velká škoda.
3: Už zase vyvádíš, Uriáši? Co pak je správný starou matičku proměnit v úbohýho, šedivýho tvora? Co kdyby mě zakousla kočka?
2: No a co? Podívej, jak vypadám, jsem rozcuchaný až hrůza. A ty si klidně chystáš v mých vlasech hnízdo.
3: Dítě ze mě, myš, co bys taky chtěl? Přečaruj mě zpátky a učešu tě do zlatoba.
2: Tak jo. Ale nehýbej se a nepískej mi do uší. Nesnáším to.
0: Ale že mi bylo docela dobře v tvých vlasech. Jako v zlatý peřince, Uriášku.
2: Mlč, máti, a češ.
0: Mlčet? Mám mlčet? Dochází mi trpělivost. Zhýčkala jsem tě, synku. Měla jsem být na tebe přísnější hned od malička. Máš takovou krásnou hlavičku. Škoda, že nemáš tělo, Uriášku. Opatřila bych ti na ně to nejkrásnější oblečení.
2: Tak ty nebudeš mlčet, matko Uršulo?
0: Ne.
1: Cože?
0: Vlastně... Ano, už ani nepípnu.
2: Zapamatuj si jednou provždy. Nemám tělo, protože by mi překáželo. Všechno, co potřebuju, mám v hlavě. Rozumíš?
0: Ale ano. Máš ve svý hlavičce všecko, co je třeba. A jak je chytrá. Jenom nevím, jestli je po matičce.

0: Proč jdeme zase sem, Zbyšku? Na místo, které nemám ráda. Vidíš? I tvůj sokol se vzpouzí. Kdyby nebyl připoutaný, uletěl by.
1: Sokole, příteli, má moje nevěsta pravdu?
0: Ach, bože. Bože.
1: Brrr! Co je ti, Radmilo? Jsi najednou jako ten sníh kolem nás?
0: Těžce se mi dýchá, Zbyšku. Na prsou mi leží kámen.
1: Jsi nemocná?
0: Tam. Tam mezi stromy, vidíš? Zase ty zelené oči. A zámek s věžemi ostrými jako nože.
1: Pletou se ti sny se skutečností.
0: Ve všech oknech se svítí.
1: To je jen světlo měsíce, má lásko.
0: Ne, ne. Ne, to vyšel Sirius. Psí hvězda, která přináší neštěstí. Odves mě odtud. Rychle. Rychle, Zbyšku.
1: Je.

0: Zase mi unikla! Ovlásek! Ale já tu holubičku dostanu sám, když ty mi nedokážeš pomoct.
1: Synáčku můj, podívej, kolik nevěst jsem ti už přivedl.
0: No.
1: Žádná se ti nelíbila.
0: Žádná nebyla ta pravá. Každou jsem musel proměnit v kytku, aby aspoň trochu rozkvetla. Hej, hola, krasotinky, zaspívejte mi, ať mám nějakou zábavu. No bude to!

0: Ani pobavit mě neumíte. Klidně si odkveďte. Nakonec vás všechny vytrhám.
1: I z kořeny.
2: Uber, synáčku. Jak pak by vypadala naše zahrada bez kytek? Na světě je sníh a mráz, ale tady vůně, teplo, všecko se zelená. Však se o ně taky starám.
0: Dej pokoj, matko. Ať si uschnou, nestojím o ně. Chci jen tu jednu. Jenže mi pořád uniká. Přiveď mi ji!
2: Že ten čas ale letí. Ještě nedávno tady poskakovala docela malinká hlavička a dneska už je na ženění.
0: Nezdružuj, matko. Nebo tě proměním v ropuch.
2: Hned. Hned, jen co se trochu oblíknu. Najednou jsem ti dobrá a tolik se zholedbal.
0: Tam na sněhové pláni, to je ona.
1: Pospěš si a bez ní se nevracej!

0: Zbyšku, kde se toulá, dal mi přece slib. Zbyšku! Slunce už zapadá, brzo bude tma. Zbyšku, kde jsi?
1: Já ti to povím, milunko.
2: Babičko, kde se tu berete? Vy víte, kde je?
1: Já vím všecko, holubičko. I to, že ten tvůj Zbyšek spadl z koně, když pronásledoval laň.
2: Stalo se mu něco? Žije? Zítra máme svatbu.
1: Tak svatbu? To jsem přišla zrovna včas. No to víš, že žije.
2: Díky bohu.
1: Jenom si poranil nohu, nemůže se pohnout. Ale máš štěstí, děvenko, protože já mám mast, která každou ránu, než kočka třikrát mrkne, vyléčí.
2: Prodejte mi ji, babičko. Prosím.
1: Že si to ty, tak ti tu mastičku dám. Platit nemusíš.
2: Jste hodná, děkuju. A teď mě rychle zaveďte ke Zbyškovi. Kde leží? Je to daleko?
1: Možná ano, možná ne. Jak se to vezme? Ale neboj se, svatbu nezmeškáš.

0: Jde to sem.
1: No. Vítám tě, nevěsto moje. Konečně jsi tady. V mém zámku.
0: Nejsem tvoje nevěsta. Patřím Zbyškovi. Dali jsme si slovo a budeme mít svatbu.
2: Všechna sláva, polní tráva. Opustil tě tvůj ženich, milenej, má jinou.
0: Ne, to ne. Říkala jste... Babičko, slyším vás, ale nevidím.
1: Rozlíbni se pořádně.
0: Kde se tu najednou vzala ta zahrada? A laň?
2: Laň? Inu, běhala kolem Zbyška jedna laňka, ale teď jí bolej nohy. Proměň mě zpátky, Uriášku, do lidský podoby.
0: Co je to za kouzla? Musím domů, zítra se vdávám.
2: Neboj se, svatbu mít budeš. Jen ženich bude kapánek jiný, ale krásný. To musíš uznat. I když má pouze hlavu. Za to zlatý vlasy a zelený oči, co vidí všecko.
0: Oh, hlava bez těla. Zelené oči. Zbyšek mi nevěřil, ale já ty oči znám.
1: To víš, že je znáš. Často se na tebe dívali. Už z dálky tě vyhlíželi.
3: Matko, chystej svatbu. Tohle je moje nevěsta.
0: Nikdy si tě nevezmu. Slyšíš? Nikdy.
3: Však ty si to ještě rozmyslíš. A když ne dnes, tak tedy zítra pozící.
0: Ne, Zbyšku. Zbyšku.
3: Zbyšku.
1: Marně voláš. Vidíš ty kytky? Všecky byly mými nevěstami, ale žádnou jsem si nevzal. Čekal jsem jen a jen na tebe. Chceš snad, aby tu bylo o květinku víc?
0: Ne, chci domů.
3: Domů. To se ti nepovede. Krasavice, květinky moje, natáhněte své šlahouny. Nastražte ostny,

0: Přišel jsem pozdě. Slunce už dávno zapadlo. To ta laň běhala kolem mě dokola. Stále dokola, jako by se mi vysmívala. Ještě teď se mi z toho točí hlava.
1: Radmilo, kde jsi? Neschovávej se přede mnou!
0: Nestalo se jí něco?
1: Radmilo!
0: Musím ji najít. Ať je kdekoliv.

0: trpělivost je u konce, Radmilo. Myslíš, že budu čekat, až mi mé zlaté vlasy zešediví? Proměním tě v jedovatou bylinu, Atropa belladonna. Každý, kdo se tě jen dotkne, zemře.
1: No tak, milunko, slyšíš, co by tě čekalo? Tak už se podvol. Zbyšek tě opustil a ty na něj myslíš od rána do večera. Celý rok. Vždyť už si jako má toho. Vzpamatuj se, srdíčko moje cukroví.
2: Srdíčko cukroví? Pořád mi jenom lžete. Zbyšek na mě myslí stejně jako já na něj. Hledá mě a taky, že mě najde.
0: Ale. A kdo pak ti to napovídal?
2: Má láska.
0: Láska? Co je to za bytost? Jak vypadá? Je hezčí než ty?
2: Je nekonečně krásná. Má křídla, voní jako růže a září všemi barvami.
0: Jsem s ní. Chtěl bych jí poznat.
2: Ty ji nikdy nepoznáš, Uriáši. Protože ti chybí srdce. Máš jenom hlavu a v ní studený led.
0: Co ty víš, co mám v hlavě? Možná led, možná oheň. To poznáš, když se budeš ještě chvíli svatbě vzpírat.
1: Slyšíš ho, děvenko? Pozor na něj.
0: Pozor na mě!
1: Můj synáček je nebezpečný, takže mu radši dej tu svou bílou ručinku.
2: Ne, nikdy.
1: Koukej, milunko. Svatební závoj mám pro tebe dávno připravený. Utkala jsem ho z květinové vůně. Pojď sem, pojď. Uvážu ti ho na pevný uzel, aby ti náhodou neuletěl.
2: Nech mě, čarodějnice, nezahej na mě.
1: Už ne, babička, už jenom čarodějnice. No, jak chceš. Mě s Uriášem nepřemůžeš.

0: Radmilo!
1: Ach, Radmilo, na tomhle místě jsme se tehdy měli setkat. Proč jsem si to jen přál? Viděla jsi oči mezi stromy, viděla jsi zámek. Ach ne, teď ho vidím i já. Věže se lesknou jako hroty kopí, ve všech oknech se svítí. Já se ti smál, nevěřil jsem. Celý rok jsem chodil po falešných cestách.

0: Kde jinde bys mohla být než tam? Co se to děje? Z věží zbyly jen stíny. Ten zámek se rozplynul jako led ve sklenici s vodou. Byl to jen sen? Jak mám najít něco, co chvíli je a hned zas není?
1: Radmilo! Radmilo!

Nikole, příteli můj, ty jsi na mě nezapomněl? Ty víš, kde je ten zámek s věžemi jako nože? Ukážeš mi cestu? Tak hej!

0: Máti, stíny se dlouží. Je všecko připraveno? Závoje, svatební stuhy, víno, hudba?
1: A to víš, že jo, synáčku. Dočkala jsem se toho dne. Koukni, mám nové šaty červené jako oheň. Tu barvu mám ráda.
0: Nezdržuj a přiveď Radmilu.
1: Strpení, Uriášku, teď už ti neuteče. Ale že ti to sluší, synku. Mm-hmm. Vlasy máš jako slunce, oči jako dva smaragdy.
0: Matko, co se to děje?
1: Počkej. Podívám se. One stojí před první bránou.
0: Kdo?
1: Zbyšek.
0: Kdo mu ukázal cestu? Který zrádce? To ty?
1: Já? Já ne. To ten opeřenec. Vidíš, jak se natřásá v povětří? Jako by se ti chtěl vysmívat.
0: Vypusť vichr, Uršulo!
1: Hned! Mám ho tu celý pytel. Neboj se, oba dva to rozfouká.
0: Pospěš si!
1: Jo, tak se na ně musí. Poskoč, kobylko vychrná, hněv můj, ať s tebou letí. Toho, kdo vkročí ti do cesty, odfoukni z ní, jak smetí.

0: Ne, ne, ne. Žádná brána není dost těžká, abych ji nerozrazil. Žádný vichr není dost silný, aby mě odnesl. Má láska mi dodává sílu. Slyším ji, příteli sokole. Slyším ji.
1: Je. Matko Uršulo. Ten člověk i se svým opeřencem vstoupili za první bránu. Co to znamená?
2: Nezlob se, synáčku. Vychřice došla, pytel je dočista prázdný.
1: Takhle se staráš o zásoby? Oh. Já tě...
2: Ne, ne, ne, ne. Uriášku, neber mi mou podobu. Nechci být žábou ani myší. Víš přece, že v cizí kůži bych ti nemohla pomoci.
1: Matko, matko, Zbyšek už stojí před druhou bránou. Opeřenec nad ním poletuje a nestratil ani jedno pírko. Co uděláš?
2: Pošlu déšť. Takový déšť, že se oběma i kosti rozmočí. Vylíš se z nebeliáku, promění se v prudký proud. Mocný buď, silný, nikdo ať nezvládne v tobě blout.
1: A přidej, máti, přidej. Tohle není žádný liják. Sokol si lítá mezi kapkami a Zbyšek se opírá do brány.
2: Vylíj se z nebeliáku, poutníka v bouři žeň.
1: Kde se v něm bere taková síla?
2: Nevím, Uriášku. Do čerta starýho, že nevím. A voda dochází.
1: Copak ty už nemáš ani krupěj vody?
2: Ne.
1: Ten člověk i s opeřencem prošel druhou bránou. Chceš, abych tě začaroval?
2: Ne, ne, ne, nechci, synáčku. Na mou věru, že nechci, ale deštíček došel. Proto snad nemusí být tak zle.
1: Ty čarodějnice!
2: Oh.
1: Ty líná noho, křivá ruko, k čemu jsi?
2: Uriášku.
1: Jsi stará a už nic nedokážeš. Vůbec nic, ty.
2: No, tak dost. A co dokážeš ty? Chceš znát pravdu? Akorát sužuješ mámu a mladý holky měníš v kytky, které uvadají.
1: Ne, ne, ne, mlč.
2: A nebudu. Co máš v té své hlavě? Byl jsi moje naděje a pýcha. A co se s tebe stalo? Ty, že jsi čaroděj? Haha, jen čarodějík.
1: Ne.
2: Neporadíš si ani s jedním člověkem a upelichaným ptákem.
1: Běda, matko. Zbyšek už stojí před třetí bránou a sokol si poletuje. Prosím, udělej něco.
2: Teď jsem ti dobrá, viď? Tak tedy, abys viděl, že nejsem ještě tak docela k ničemu. Hořte, mé plameny, hořte a palte. Vypusťte z kapes svých výheň a žár. Ať vzplane hlupák a s ním jeho sokol. Za vámi budiš jen popel a zma.
3: Nezastaví mě ani oheň. Láska mi pomůže. Sokole?
1: Je, matko. Ten člověk se nebojí ani ohně. Co když ho překoná?
2: To nedokáže.
1: Ale já chci Radmilu pro sebe. Nenechám si ji vzít k nějakým otrapou. Je a bude moje. Schovám si ji. Proměním ji v jedovatou bylinu. Teď hned. Atropa belladonna.

0: Pojď dál, ty lidský červe, i s tím svým opeřencem. A koukejte pokleknout, oba.
1: Děkuju za pozvání, ale já postojím. A Sokolovi je nejlíp na mém rameni.
0: Co chceš?
1: Přišel jsem si pro svou nevěstu.
2: To jsi nejspíš spletl dveře, mládenečku.
0: Zmiz dřív, než bude pozdě.
1: Půjdu, ale až se svou nevěstou. Vím, že je tady.
0: Drzí si! Ano, jedna nevěsta by tu byla.
3: Ale ta je moje. A za chvíli se stane mou ženou.
0: Zvu tě na svatbu, mládenče. Chovej se pokorně a budeš čestným hostem.
1: Ne, děkuju. Já raději odejdu s tou, která mi patří.
0: Cože? Chceš, abych na tobě vyzkoušel svou sílu?
1: Ubráním se ti.
2: Uriášku, tohohle panáčka svým kouzlením nepřemůžeš, je příliš silný a má zdatného pomocníka.
0: Stichni, matko. Mám lest. Abys věděl, jak jsem velkomyslný, dovolím ti tedy odejít i s tvou nevěstou. Ovšem,
3: jestli ji poznáš.
0: Když ne, potom tu musíš zůstat jako můj sluha. Souhlasíš?
2: Moc dobrý nápad, Uriášku.
1: Souhlasím. Dokaž tedy, že nemluvíš do větru.
3: No tak pojď.
0: Něco ti ukážu.

0: για το στατά. Αμαρέλης αουρέα. Νεμποβίολα οντοράτα. Σνατ καμπανούλα σιλβεστρής. Ναι. Μοζνά ζε το ρόζα κάνεις. Πράβλα ούς τροχού οτκοέταει. Αλλά ζα σε δικβέτω. Τακ, εκτερά σε κύριε Μπινέβιτς. Κτερά για τα τώρα.
1: Ρόζα κάνεις.
2: Ναι, τα το νένι. Je celá povadla. Že by Viola odoráta... Ne, ta také ne. Je moc smutná a vůbec nevoní. Tady ta rostlina je ještě svěží. Jak se jmenuje?
3: Oh, Atropa belladonna.
0: Rulík zlomocný. Má v sobě jed, který zabíjí.
2: Jed v sobě máte jen vy dva. Atropa belladonna. Nádherné jméno. Tohle je má nevěsta.
4: Zbyšku.
2: Radmilo.
4: Jak jsi mě poznal?
2: Hádej, může za to můj sokol. Ukázal na tebe křídlem.
4: Uriáši nešťastný, co jsi to provedl. Tohle byla tvoje lest. Na co sáhneš, to zkazíš.
5: Ať mi Radmilu nechá, matičko.
4: Najednou matičko.
5: Zemané, Zbyšku, prodej mi ji. Dám ti za ní zlato, dukáty a drahé kamení.
2: Nech si ten svůj poklad. Já mám jiný a mnohem vzácnější.
5: Je, jaký? Jaký?
2: Říká se mu láska.
5: O té už jsem slyšel. Jak vypadá? Je zlatá, ze stříbra?
4: Má 1000 podob. Jenže ty ji nikdy nepoznáš a její řeči nikdy neporozumíš.
5: Au! Ten pták mě klovl! To ti nedaruju.
4: Synáčku, co se to s tebou děje? Kam mizí tvé zlaté vlasy? Padají na zem.
5: Pomoz mi, matko. Zap toho ptáka, to on za všechno může. Bez něho by lidský červ nikdy nedokázal překonat mě, nejmocnějšího čaroděje na světě.
4: Jsi hlupák, Uriáši. Ne ty, ale láska je nejmocnější čaroděj.
5: Kde je? Chci se s ní utkat. Zabiju ji!
2: Je v srdcích všech, kdo mají rádi. V mém srdci, v srdci Radmily, Sokola.
4: I v mém synku. Je horká jako slunce.
5: Au! Au! To pálí! Pálí! Nenávidím lásku! Nenávidím! Pomoc! Já hořím! Můj zámek rozpadá se. Matko! Matko, udělej něco!
2: Osvoboď ty květinové dívky, Uršulo. Nenech je zemřít.

0: Zbyšku, nebyl to všechno jen sen. Kde jsme se to najednou ocitli?
1: Na místě, kde jsem tě ztratil a zase našel.
0: A co je s Uriášem?
1: Zbyla z něj jen hromádka popela, kterou Uršula skrápí slzami.
0: Jo.
1: Jenom ji nelituj.
0: Dobře, že je to za námi. Ale něco ti povím. Na tuhle mítinu mě už nikdo nikdy nedostane. Ani ty, ani tvůj sokol.
1: Jak si přeješ, má milá. Víš co? Podej mi ruku. Půjdeme domů, protože zítra...
0: Zítra?
1: Zítra budeme mít svatbu.
0: Už se nemůžu dočkat.

Odpověď patří otázce. Láska přece zvítězila. Na místo s mocí kouzelnou lidi se dodnes vrátili.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, holky a kluci.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Ve které?
1: Někdo klepe.
0: Aha, kdo je to?
1: Naše dnešní hádanka.
0: Tak pozor, pozor. Připravte se, holky a kluci.
1: Budeme hádat, kdo za námi dneska přišel do Ušounovy pohádkové školky.
0: Ušounova hádanka. Tak poslouchejte, holky a kluci.
1: Sedí paní na blátě v zeleném kabátě.
0: No, něco si myslím, ale vlastně nejsem se tak úplně jistý.
1: Tak já hádanku zopakuju. Sedí paní na blátě v zeleném kabátě. A víš co? Ještě si našeho budoucího hosta pustíme.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. Je to žába.
1: Paní žábo, pojďte dál.
2: Dobrý den. Nemohla bych si tu na chvilku odpočinout?
1: Samozřejmě.
0: Pojďte dál, žabko, žabičko, a co pak se vám stalo?
2: Ale co vám budu povídat? Přecházela jsem přes silnici a ten řidič, co jel autem, vůbec nedával pozor a málem mě úplně přejel. Vyvázla jsem jen tak, ale motá se mi hlava.
1: A nedala byste si trošku vody, slečno žabko?
2: Dala, díky moc. Prosím vás, pořádně mě pocákejte. A písničku na uklidnění byste neměli.
0: Jasně, že měli.
1: Pustíme ti Povídala žába žábě od Inky Rybářové.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde máme dneska návštěvu.
1: Zvířátko v ohrožení.
0: Přišla si k nám odpočinout žabka.
1: Ty, Brďo, vážně, jo?
2: Jasně.
1: Ty jo, holky a kluci, právě mi žabka prozradila fakt velkou zajímavost o pití. Ale počkejte, počkejte, vyzkoušíme si to na Janě, jo? Jani, co jí žába?
0: No, mouchy, komáry, prostě hmyz.
1: No pozor, pozor, záleží na tom, jak ta žába je veliká a kde žije. Představ si to, že může jíst i malé ptáčky, také malé krokodýlky, také malé želvičky. Všechno, představ si to, ale dobře. A teď pití. Pije žába pusou?
0: Co je to za otázku? Čím by pila?
1: No přece celou kůží. Její kůže propouští vodu. Představ si, Jani, že žába pusou vůbec pít nemusí. Že
0: ohromně zajímavé. A když už tady slečnu žabku máme, pořádně si zacvičíme.
1: Jo, jo, jako žabky.
2: To je parádní nápad.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, nejdřív se jako pořádná žabka rozhlédneme, jestli...
1: No a uvidíme nějakou mouchu.
2: My žabky použijeme jazyk, ale vy lidi tak dlouhý nemáte, tak po mouchách můžete chňapat rukou.
0: To je nápad a chňapneme na jednu stranu.
1: A chňapneme na druhou stranu.
0: A chňapneme na jednu stranu.
1: A ještě potom zase na druhou.
0: A na druhou.
1: A chňapáme a kdo má třeba čtyři nohy, tak chňapá čtyřma nohama. Prostě chňapejte na všechny strany.
2: To bylo much. K svačině nám úplně stačí. A teď si jdeme zaskákat.
1: To pěkně si sedneme na bobek.
0: Kolena od sebe.
2: A jdeme na to. A hop, a hop.
0: Tak a pořádně skáčeme.
1: Dáme si alespoň jedno kolečko okolo školky, nebo třeba to je jedno okolo domu. A jestli jste holky a kluci doma právě, tak můžete i třikrát kolem obýváku.
2: Teda vám to ale jde. Ušounovu pohádkovou školku poslouchají tak šikovné děti.
1: Viď, viď, viď.
0: A teď se za to cvičení všichni odměníme pohádkou.
1: Ušounova pohádka.
3: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psal jí často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o poníkovi Twigim.

Když se Verunka vrátila ze školy a šla od vrátek zahradou k domu, najednou uslyšela tenké, jakoby hříběcí zařechtání. Oběhla dům dozadu a tam na terase Ježkovy zraky. Koník, poník. Tedy spíš mini poník, protože byl veliký asi jako větší pes. A kdyby jen to? Srst měl růžovou a hřívu a ocas měl fialové. Chvíli na sebe s poníkem koukali. Potom poník znovu ten se zařechtal, zakýval hlavou a opatrně sestoupil z terasy a rovnou k Verunce, aby ho mohla obejmout a pohladit. Kde se tu ale vzal? No co, prostě je tu a hotovo. Stejně vždycky chtěla mít aspoň psa. Táta s mamkou jí ho už slíbili, tak proč by to nemohl být třeba poník? Je vlastně ještě lepší než pes, protože takový poník žere jen trávu a seno a zbytky chleba a žemlí a na nejvýš trochu ovsa a nějaký cukr na mlsání, takže to přijde skoro zadarmo. A nechá se vůbec takový poník někam odvést? A kam vlastně? Poník to naštěstí vyřešil sám. Sotva se pohnula, on za ní, i do domu. To byla radost. Verunka mu pečlivě očistila kopítka a pustila ho dovnitř. Doma ještě nikdo nebyl, v kuchyni našla staré žemle a jednu mu nabídla. Od té chvíle za ní chodil jako psík. Občas do ní drcnul měkoučkou tlamou, aby ho buď pohladila, nebo mu dala další kus žemle. Vzpomněla si, že nedávno nakreslila přesně takového koníka a že mu Bůh ví proč dala jméno Twiggy. Budu ti říkat Twiggy, oznámila mu. Co ty na to? Poníkovo zařechtání bylo spíš jako tiché zaspívání. K tomu zakýval hlavou. Když táta s mamkou přišli domů, nemohli překvapením mluvit. Jakmile se táta vzpamatoval, řekl, že se Twiggy určitě někomu ztratil a hned poslal oznámení do novin. Když se ani po dlouhé době nikdo neozval, Verunka tátovi řekla, tak je to nejspíš ten poník z mýho obrázku.

Verunka chodila s Twiggym na procházky a každý, kdo je potkal, měl vykulené oči. Jednou byl táta někde na cestách a mamka Verunce volala z práce, aby tam za ní přijela tramvají číslo 2, že pak spolu pojedou k babičce. Verunce bylo Twiggyho líto, že by byl zavřený celý den, a tak ho vzala sebou. Konečně přijela dvojka a Verunce se ulevilo, že se jí už lidi na refíži nebudou vyptávat, jestli je Twiggy nabarvený, jestli ho doma nezavírají do nízké bedny, aby nevyrostl a byl něco extra. Zároveň ale dostala strach, že se Twiggy bude bát nastoupit, ale on jen se pohnul do otevřených dveří, hned se hrnul za ní. Jenže pan řidič z nich taky nespouštěl oči a hned řekl, že za Twiggyho neprocvakla lístek a že je to vlastně kůň a on v tramvaji může vozit jen psy a kočky a to ještě v taškách a že buď za toho koně, jak říkal, Verunka zaplatí ne jeden, ale 2 lístky, protože to je výjimka, nebo ať si oba vystoupí. V tom se ale ozval jeden pán s knírem a brýlemi, který řekl, že žádný předpis o tom, že by se v tramvaji nesměli vozit koně, ani že by se za ně mělo platit, nikde nevisí. Všichni se začali smát a nakonec se začal smát i řidič. Řekl, to je vlastně pravda, a zazvonil a tramvaj se rozjela. Pak jedna paní Twiggyho pohladila, jiný pán zase řekl, že po takovémhle růžovo-fialovém pohlazení se určitě něco vyhraje, třeba ve sportce, a všichni Twiggyho začali hladit a on se nechal, protože jedné paní přitom vytáhl z tašky rohlík a celý ho znědl. Pan řidič to viděl zrcátkem, kterému umožňovalo dívat se na cestující, ale jen se smál, na chvilku otočil hlavu a řekl, že má pocit, že i poníci by měli nosit košík. Když za Verunkou k mamce do kanceláře vpochodoval i Twiggy, mamka jen spráskla ruce a nejspíš se chtěla zlobit, ale Twiggy do ní tak dlouho šťouchal, až ho pohladila a poplácala, až se usmála. Pak se zase vraceli tramvají a lidi se zase usmívali a ukazovali si na Twiggyho a kdo byl blízko, tak si ho pohladil a mamka byla pyšná, že k Twiggy mu taky patří. Sotva odemkla branku, Twiggy se rozběhl dozadu do zahrady. Verunka utíkala za ním a on zase stál na terase a kýval na ní hlavou, aby přišla k němu. Nechal se obejmout a najednou tiše řekl lidským hlasem: tak pá, Verunko, už jsem tady byl dlouho a teď musím dál, protože si mě včera namalovala nějaká Klárka. A začal být průsvitný, jako by před něj někdo dal celofán a mizel a mizel, až zmizel docela. Než Verunka stačila zesmutnět, uviděla nad sebou mamčin obličej. Ale co to? Vždyť leží v posteli a mamka právě říká, dobrej tro, Verunko, vstáváme, nebo přijdeš pozdě do školy. A v ruce drží ten obrázek růžovo-fialového koníka poníka, pod kterým je krasopisně velkými písmeny napsáno Twiggy. A ještě říká, tenhle obrázek ještě před chvilkou ležel na polštáři, jak se zobrátila, spadl na zem. No prosím, vidíš, že se dá vstávat s úsměvem. Včera se skabonila ještě u snídaně. Verunka si pomyslela, tak on to byl jen sen. No co? Za to byl krásný.

0: kluci, stále posloucháte moji pohádkovou školku,
1: ve které máme dneska návštěvu.
2: Jsem žabka Sára a moc děkuju Janí a Ušouné, že jsem si tu u vás v Ušounově pohádkové školce mohla odpočinout. Písničku jsem si užila a taky cvičení i pohádku. Teď už ale musím jít, aby na mě kamarádky žabky nečekaly.
0: Jasně, ale my jsme domluveni.
1: A na co?
0: No, na večerní koncert.
2: Já jdu právě cvičit do našeho žabího sboru. Kvá, kvá, kvá.
0: A my se ten žabí sbor večer přijdeme poslechnout. Co myslíš, Jani?
1: No, výborně si to domluvil. Já se těším.
0: Jo, taky.
2: Tak ahoj večer. Ahoj holky, ahoj kluci.
0: Ahoj. Teda večer jdeme na žabí koncert.
1: A teď si dáme neopatrného křečka v písničce, když už si dneska povídáme o zvířátkách v ohrožení.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde jsme dneska pomohli žabce v ohrožení? Viděli jsme, jak Káča našla ptáče, ale pozor, pozor, já k tomu mám ještě jednu důležitou připomínku, že mláďátka správně máme nechat na místě. Třeba malého zajíčka, nebo malého kolouška, a nebo dokonce i malé ptáčátko, protože maminky se k ním většinou vracejí a když jim jakože pomůžeme, tak jim vlastně nepomůžeme, takže to chce spíš zavolat nějakého dospělého a zavolat třeba do nějaké stanice, která se stará o nemocná a opuštěná zvířátka a tam nám poradí, co dál. Víš, to jsem slyšel v Rádiu Junior. Já moc dobře poslouchám.
2: Ale víš, Ušoune, že ohrožené jsou celé druhy.
1: To vím, to vím. To jsou zvířata, kterých už je na světě jen málo a hrozí, že by už nemuseli být vůbec na světě.
2: Ano, mezi ohrožené druhy zvířátek třeba u nás patří kočka divoká, vlk obecný nebo sisel obecný.
1: No, je jich rozhodně víc, ale holky a kluci, naštěstí existují ti, kteří se o ohrožené druhy starají.
2: Ale i my můžeme pomáhat tím, že budeme chránit přírodu. Nebudeme ji znečišťovat.
1: Ale Jani, my s holkama a klukama dobře víme, že se musíme o přírodu hezky starat.
2: A to je dobře.
1: A hele, Jani, jsou i zvířátka, abych nezapomněl, která jsou ohrožena na celém světě, nejen u nás.
2: Ano, to je třeba gorila nížina, tygr usurijský, nebo levhart manžuský.
1: Musím říct, že jsem všechny viděl. Ty, co jsi jmenovala.
2: V zoologické zahradě, viď?
1: No, přesně tak.
2: Ve volné přírodě bys je totiž i tam, kde má gorila, tygr nebo levhart domov, těžko hledal.
1: A to já vím, že některé druhy jsou už skoro jenom v zoologických zahradách. A taky vím, že některé druhy jsou právě díky zoo trošku míň ohrožené. Třeba kůň Převalského.
2: Teda, Ušoune, já zírám, co všechno víš. Máš pravdu, naše pražská zoologická zahrada může tyhle koně návštěvníkům ukázat, ale taky ty koně chová a vrací je do volné přírody.
1: A to je zrovna moc super a já už vím, co budu dělat, až vyrostu.
2: A co to bude? Budeš kůň?
1: Budu se starat, aby ohrožená zvířátka už byla v bezpečí a mohlo jich být čím dál víc.
2: A to je slovo do pranice. Ani se neptám proč. Je mi to jasné, protože máme rádi zvířata a proto si taky tuhle krásnou písničku spolu zaspíváme.
1: Ušounovo zpívá.

0: Naše dnešní pohádková školka se blíží ke konci a už on už si vybírá, co si vezme na sebe na večerní žabí koncert.
1: Asi si vezmu motýlka, samozřejmě toho látkového. Živému motýlkovi bych neublížil.
0: Obzvlášť proto, že někteří taky patří mezi ohrožené druhy, viď ušoune?
1: No jistě, přesně tak. Holky a kluci, budu moc rád, když mi namalujete vaše oblíbené zvířátko, ať už patří mezi ohrožené druhy, anebo ne.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
1: Jo, oni už prostě zkrátka dospělí budou přesně vědět, co udělat. A někdo z vás potom dostane odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A chraňte přírodu a buďte hodní na zvířátka.
1: Ale i na kytičky a na všechno. No tak i na mě a na Janu. Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska vám na závěr zaspívám o jednom ohroženém druhu. Píseň pro Levharta.

0: Máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna odvážná politička Františka Plamínková. Žili byli jsme už měli spoustu zajímavých dam. A tak určitě víte, že to pro ně v historii většinou bylo daleko těžší se prosadit než pro pány. Mnohdy nemohli studovat, nesměli se věnovat vědě, často za ně rozhodovali muži. Jak čas a staletí plynuli, víc a víc žen se začalo ozývat, že to není fér a chtěli to změnit. Takovým ženám se říká feministky. U nás to byla například Františka Plamínková. Ta se narodila v roce 1875 v Praze, ještě do Rakouska-Uherska. Stala se učitelkou a své povolání opravdu milovala. Dokonce tak moc, že kvůli němu zrušila zasnoubení s přítelem. Proč to udělala? Musela. Možná mi to neuvěříte, ale tehdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Když po vás někdo chce, abyste neměli žádné partnery ani rodinu, říká se tomu celibát. Když se učitelka rozhodla vdát, musela ze školy odejít. Po svatbě ji měl živit manžel. Vdaná žena neměla zabírat pracovní místo mužům a nezaopatřeným dívkám. Navíc panovalo přesvědčení, že by nestačila zároveň pečovat o domácnost a ještě k tomu učit. Učitelé muži se samozřejmě ženit mohli a z práce je za to nikdo nevyhodil. Tenhle zákaz vdaných žen se navíc týkal jen určitých lepších zaměstnání. Že chudé vdané ženy dřely jako švadleny nebo pradleny i s houfem dětí na krku, nikomu nevadilo. Františku Plamínkovou, která měla silný smysl pro spravedlnost, to štvalo. Podle ní si měli být všichni rovni a dochodu státu neměli mluvit jen muži. Aktivně bojovala za to, aby ženy mohly volit a aby se učitelky mohly vdávat. Nakonec se jí to povedlo. Po první světové válce se totiž rozpadlo Rakousko-Uhersko a v roce 1918 jsme si založili vlastní československý stát s prezidentem Masarykem v čele. Františka se dala na politiku a zanedlouho se vyšvihla dokonce na senátorku. Vysnila si krásnou budoucnost plnou vzdělaných, vnitřně svobodných žen, které budou moci mít kariéru i rodinu a bude jim pomáhat moderní domácí technika a kvalitní sociální zázemí, například mateřská dovolená. Neustále se sama vzdělávala, byla pracovitá a uměla skvěle diskutovat. Označovala se za poctivou demokratku a měla úctu k lidskému životu. Odmítala totality a diktatury, protože vedou k popírání lidských práv a svobod. Byla přesvědčená, že demokracie není lehká a vyžaduje od každého snahu se domluvit a vycházet s ostatními. Vysvětlovala to tak, že všichni, celé lidstvo, jsme na jedné lodi, kterou buď budeme společně řídit, anebo se s ní všichni utopíme. V době, kdy před druhou světovou válkou sílil extremismus, Františka odvážně bojovala za základní svobody jednotlivců. Věděla, že nastupující nacismus v Německu nepřinese světu nic dobrého a snažila se před tím varovat. Nebála se dokonce napsat ostrý kritický dopis určený nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, který si brousil zuby i na naše území. Když nás v roce 1939 nacisté skutečně zabrali, stali jsme se takzvaným protektorátem. Františka měla možnost uniknout a žít v cizině, ale chtěla být se svým národem. Věřila, že pravda zvítězí i proti vojenské přesile, člověk si musí stát za svými slovy a neskrývat se ani v těžkých dobách. Za odměnu byla jako mnoho dalších významných českých osobností zatčena a skončila ve vězení. Po čase ji sice pustili, ale úřady ji dál sledovali. Pak se k moci nad protektorátem Čechy a Morava dostal Reinhard Heydrich. Ten neměl Čechy rád a považoval nás za podřadný národ. Byl to chladný člověk, který neměl s nikým slitování a mohl za mnoho hrůz a lidského neštěstí. Kdybychom byli ve filmu, označili bychom ho prostě za záporáka a padoucha. Pocity byly vzájemné a ani on nebyl u českých obyvatel oblíbený. Když na něj byl spáchán atentát, jak se říká pokusu o zabití nějaké známé osobnosti, nikdo ho tu moc nelitoval. Jenže nacisté se začali mstít a hlava nehlava zatýkat a popravovat i úplně nevinné lidi, kteří neměli s atentátem nic společného. Pro tohle řádění se potom ujalo označení Heydrichiáda. V jejich síti uvízla i Františka, která odmítla atentát veřejně odsoudit. A tak se opět ocitla za mřížemi. Tentokrát však dostala trest smrti. Plamínková často ženská práva hájila i na mezinárodních akcích. Ve své době byla v zahraničí asi nejznámější a nejuznávanější Češkou. Je tedy smutné, že se na ní u nás pak skoro zapomnělo. Její přínos byl opomíjený a běžní lidé je skoro neznají. Historie má hod někdy krátkou paměť.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecní info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat, a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako street dance, kapela Baby Monster a hip-hop. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Anastázie Křivská. Čau, Stázi, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Stázku už tady neslyšíte úplně poprvé, už tady jednou byla, ale teď jí baví zase trošku jiné věci, o kterých by nám chtěla popovídat, takže přišla znovu. Aktuálně je jí 12, chodí na street dance a dramatický kroužek, miluje horory, lamy, fialovou a tanec. Chodí na Gimple, tam patří, minimálně ona to tak tvrdí, k jedněm z nejvtipnějších lidí ze třídy. Její nejoblíbenější předmět je tělák a říká o sobě, že je posedlá Jižní Koreou. Řekla jsem toho o ní takhle na úvod celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Stázi, seš ready na to, aby se holky a kluci, co teď poslouchají, o tobě dozvěděli ještě něco víc?
1: Jasně.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika Rychlopoznání, mám na Stázku pár otázek na tělo, ale kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy, však už to všichni znáte. Tak jdeme na to. První otázka. Stázi, kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, ať už vlastnosti nebo vzhled, jaká by to byla a proč?
1: No, tak já bych se asi jako ve škole trošku utišila, protože docela by se to hodilo, no. Jsem až moc někdy hlasitá po hodinách.
0: Dobře. No tak tohle myslím, že nemusíš na to mít super schopnosti, to můžeš svým soustředěním možná zvládnout i sama, ale je to dobrá poznámka, co by člověk mohl změnit. Druhá otázka. Kdybys byla zvířetem, tak jaký by to bylo a proč?
1: Já bych chtěla být asi lama, protože fluše.
0: Což je pravda, lamy doflusnou docela daleko a dělají to, když jsou naštvaný, ne? Nebo když je něco štve. Dobrý. Třetí otázka, na tu jsem se tě už musela určitě ptát, když jsi tu byla minule, ptám se na ní vždycky. Třeba teď přijdeš s něčím novým. Tvoje guilty pleasure v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: No, tak asi ten K-pop.
0: Jo, K-pop je tvoje guilty pleasure. Čtvrtá otázka, kdyby se o tobě natočil film, jaká herečka by tě hrála a proč?
1: Ty jo, mě jo. To asi nevím.
0: Tak zkusi někoho vybrat, abys nemusela dělat výzvu. Můžeš tam dát i nějakou korejskou herečku, když máš tak ráda Koreu. Nemusí ti být podobná, stačí, když má třeba stejnou energii jako ty.
1: No to právě, že asi ne.
0: Tak budeš dělat výzvu, jo? Budeš
1: no,
0: do toho.
1: To se
0: co zbývá?
1: Dělat.
0: Dobře. Tak za chvilku si dáme výzvu, ale ještě mám na Stázku poslední otázku. Jakou superhrdinskou schopnost bys chtěla mít a proč?
1: Já bych chtěla mít čtení myšlenek, protože občas si nejsem zas tak moc jistá, co si o mě ostatní myslej, nebo co mi chtějí říct.
0: Vědět.
1: Jo, rozhodně.
0: No tak jo. Tak holky a kluci, bohužel Stázka neodpověděla na všechny moje otázky a bude jí teď čekat rozhlasová výzva. Ale ještě než s ní začneme, tak si dáme písničku.

0: A máme tady rozhlasovou výzvu a neměli jsme ji opravdu dlouho, řekl bych několik měsíců, možná klidně půl roku, možná i déle. Proto vám radši zopakuju, jak to bude probíhat. Dostaneme tady takovou hudbu, ale samozřejmě beze slov, protože ta slova nám tady nahradí Stázka.
1: Ježiši.
0: Bude hrát klasická hudba a já řeknu v tu chvíli zadání, který musí Stázka improvizovat. Dám ti nějaký příklad, aby si to nemohla promyslet dopředu. Třeba začne hrát hudba a já ti řeknu, ať mi řekneš, co si myslí Kytka, když na ní svítí sluníčko a začíná růst. A ty musíš začít mluvit do hudby, aby jsme zažili nějakou tvoji improvizaci. Tak takhle to bude probíhat, Stázi. Doufám, že jsi připravená. I když by si připravená nebyla, stejně se toho dočkáš, takže můžeme jít rovnou na to. Stázi, tvoje zadání je, co si myslí ryba ve chvíli, kdy se chytne na udici. Pojď na to.
1: Sakra, chytla jsem se, sakra, ale ta žížela je dobrá.
0: A to je všechno, pak už jí vyloví a je konec.
1: Jo.
0: Tak to byla Stázčina improvizace, rychlá, ale podle mě celkem jasná. Tak jo. Já myslím, že rozhlasová výzva skončila, Stázka byla taková trošku skromnější se svojí odpovědí, ale zase reagovala rychle. No a teď už je správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká street dance, kapela Baby Monster a taky hip-hop.

0: Čeká nás první téma a to je street dance. Stázka se street danceu věnuje už druhým rokem. Tohle tancování baví a my se teď dozvíme proč, jak moc intenzivně se tomu chce třeba věnovat do budoucna a tak dál. Takže Stázi, jak tě napadlo začít dělat zrovna street dance?
1: No, moje spolužačka chodila na street dance už od kdy, od třetí, druhý třídy, tak nějak. No a ukazovala nám občas ve třídě nějaký tance a docela se mi to líbilo, i ty písničky mi přišly dobrý. A ono právě, že tancujeme na písničky, které se dějí k tomu mýmu stylu. Mm-hmm. Takže to je taky důvod pro to, proč jsem se to vybrala.
0: No tak to musíš rovnou říct, co je tvůj styl a na jaký styl písniček tančíte.
1: Můj styl je teda hip-hop a rap. Tak nějak jako polovičně, ale poslouchám teda i třeba Bena Kristova, Kalina, Sofiana Mežmeže.
0: Takže i takový trošku do popu, ale furt řízlí tím rapem a hiphopem.
1: No a tancujeme na písničky jako třeba, teď jsme měli Trendsetter od Conora Price, což je teda můj nejoblíbenější interpret.
0: Conor Price, wow, super. Takže jako prostě hudba tě baví, tím pádem tě to daleko víc rozhejbe, než kdybyste tančili prostě, nevím, třeba na vážnou hudbu, nebo nevím, na něco úplně šílenýho. Takže to chápu. No a jezdíte i třeba na nějaký soutěže, nebo je to zatím jenom takovej fakt jako kroužek, že tam prostě jednou týdně chodíš zatančit, ale není to nic jako vyhrocenýho?
1: Jo, jezdíme i na soutěže. Ono je to rozdělený na týmy. Jsou týmy jakoby děti, pokročilí a děti, kteří
0: prostě pokročilí a začátečníci, ano, třeba, ano, dejme, ano, tomu.
1: Potom jsou junioři a pak ještě dospělí a trenéři. No, dospělí jsou ty trenéři a u obou jsou soutěžní a nesoutěžní. Mhm. Takže já jsem v tom soutěžním týmu.
0: A kolikrát teda týdně třeba trénujete, protože to asi nebude stačit jednou týdně, když pak soutěžíte?
1: No, trénink máme jednou týdně, ale já si doma trénuju, co nejvíc to jde.
0: Mm-hmm. Takže za ten rok a kousek už si asi absolvovala i nějaký soutěže. Jak to na takový soutěži probíhá?
1: No, přijedem tam, najdeme si šatnu, ve který máme být, potom teda si připravujeme jako účesy, kostým a takhle. Potom se rozcvičujeme, zkoušíme si sestavu. Trenérky nám říkají nějaké vychytávky, co bychom mohli jako zlepšit, co bychom mohli ubrat třeba. A postavení hlavně si zkoušíme. A potom teda už jenom čekáme, kdy na nás přijde řada.
0: A sleduješ na těch soutěžích i kdo je tvoje konkurence, nebo tě to spíš stresuje, tak radši jdeš až pak na to svoje vystoupení?
1: Jo, sleduju to a s holkama si občas říkáme, jo, tak jsme lepší jak tyhle ty a jo, sakra, ty jsme horší než tyhle ty.
0: A býváte jako tým hodně nervózní před soutěžema, nebo to prostě berete, že to zkusíte, dáte do toho maximum a uvidíte?
1: No, já osobně moc nervózní nejsem, protože já jsem zvyklá už z aerobiku, kdy jsem chodila 6 let na něj, takže už jsem zvyklá z něj. Jako na soutěže.
0: A přijde ti, že ti ten aerobik, vlastně ta průprava dala výhodu, že ti třeba ten novej tanec netrvalo tak dlouho se do toho prostě dostat a už to ovládáš celkem dobře?
1: Jo, já mám na tohle to mám zrovna dobrou paměť a taky bych řekla, že ten aerobik mi dal jako fyzičku.
0: Jo.
1: Takže já nejsem prostě strašně udejchaná po té 3-minutové sestavě.
0: Takže sestavy, na to jsem se taky chtěla zeptat, trvají tak ty 3 minutky, takže takhle, ano, dlouhý je to vaše vystoupení.
1: Tak nějak co a.
0: No a už jste brali nějaký dobrý ocenění na těch soutěžích jako tým?
1: Jo, minulý rok jsme byli na 4, myslím, a na jedný jsme byli poslední, ale to tady byly hodně dobrý týmy oproti nám a jinak jsme byli třetí a čtvrtý, myslím.
0: No a když takhle se člověk umístí, dostanete nějakou výhru?
1: Jo, dostaneme medaily a diplom. Jednou jsme dostali i takovou plyšovou kočku.
0: Dobrý. No a ty jsi vlastně říkala, že ještě předtím, než se třeba rozcvičíte nebo si jako řeknete poslední připomínky, co a jak, takže si připravíte účes a kostým. Tak by mě zajímalo, jak tenhle ten konkrétní účes a kostým právě na street danceový vystoupení vypadá třeba u vás.
1: Minulý rok jsme měli tričko, ze zadu bylo čínsky napsáno kung fu, ale pod tím byl ještě obrázek nějakého toho kung fuisty, jak kope.
0: Bojovníka.
1: Ano, ano. A zepředu je nápis teda kung fu už jako anglicky, jo, nebo česky, jak to říct. A měli jsme k tomu takový tenoučký tepláky z umělý látky a ty měly na bocích nohavic proužky, takže to vypadalo jako adidasový, ale nebyly.
0: No a nějaký special tenisky jsou na to potřeba na ten street dance?
1: Ne, tu normální boty jako do haly.
0: Jo, takže prostě cokoliv. A co teda jste měli na hlavě za účesy?
1: Měli jsme takový dva bobíky, tady nahoře úplně na hlavě. A ty jsme mě teda pořádně zalakovaný. Já mám hodně ofiny, takže na mě se spotřebovalo hodně laku a gelu, protože...
0: Aby ti tam pořád nekoukali nějaký cancourky.
1: Já jsem měla 2 cm baby vlásky a to vůbec nešlo zadělat.
0: Znám to, taky baby vlásky jsou moje trápení, když se snažím zalakovat do culíku, tak stejně vždycky tam zase nějaký trčí, jak kdyby tam hledal nějaký signál. No, tak to musela být legrace, zároveň bobíky si umím představit, že jsou jakoby srandovní super účes, takhle tady tomu cool outfitu. Umíš si představit, že by ses něco takovýhodle i klidně normálně vzala, jakoby je ta streetdanceová móda i tobě jakoby sympatická?
1: No, já nosím to kung fu tričko teďka jako normálně do školy.
0: No tak, ideálka. Co by si chtěla ještě pak dál ve streetdanceu, jak by se chtěla posunout? Chtěla by si třeba trénovat víckrát týdně, dostat se ještě třeba do nějakého lepšího týmu, na víc soutěží? Chtěla by se prostě tomu dál věnovat intenzivněji, nebo takhle, jak to máš, ti to vyhovuje?
1: Já bych se tomu chtěla věnovat víc a taky zároveň nevím, jestli to jde u nás v klubu, ale chtěla bych mít solo, protože si myslím, že nejsem zas tak špatná v tom.
0: Wow, hustý, no tak jako, že byste měli třeba sestavu, ale v části té sestavy by si byla jenom ty, nebo že
1: třeba.
0: Bys... Jo. Jako why not? Vlastně ten street dance je takovej ten tanec, kterým se dělají i ty battly a takhle, že jo? To vlastně všechno na to pasuje. To je super. Máte dobrou partu s vaším tanečním týmem?
1: Teďka k nám přišlo dost nových lidí, takže to už je teda horší, ale předtím ten tým, co jsme měli úplně původní, tak to jsme si skvěle rozuměli.
0: A jste tam jenom čistě holky, nebo to máte namixovaný i s klukama?
1: Máme tam ještě dva kluky.
0: Klasický taneční týmy, který můžou být pro obě pohlaví, ale stejně tam kluci jsou třeba 1, 2 až 3. No ale tak lepší 2 než žádnej. Dej jim to dobře? Jsou dobrý?
1: No, řekl bych, že docela jo, jako... Na soutěže bych řekla, že to úplně ještě není. No?
0: Jo. No tak budu držet palce, ať se nějak budete posouvat dál a třeba dostaneš i to svoje solíčko. Je i fajn, že nejseš právě moc velká trémistka, že máš kondičku z aerobiku. Zhodnotila bys, že tě streetdance baví víc jak aerobik?
1: Rozhodně jo.
0: Aerobik asi nebyla ani ta hudba tvýho stylu, že jo?
1: Vůbec.
0: Takže prostě tohle je tvoje vibe. Co bys dala třeba za tip? Komu bys si doporučila se věnovat právě tomuhle stylu tance street dance?
1: Asi tomboy holkám nebo klukům. A vlastně lidem, který se neboje jako projevit, neboje, nemají trému ideálně, protože se soutěžima je to docela jako docela velký tlak, ale jinak asi spíš holkám než klukům, ale kluci taky nemusí být vůbec špatný, to neříkám.
0: A máš pocit, že je potřeba začínat s tím v hodně raném věku, nebo takhle třeba okolo těch 11 let, jak jsi začínala ty, je to v pohodě? Nebo ty jsi měla výjimku kvůli tomu, že už předtím dělala 6 let aerobik? Jak bys to jakoby řekla? Řekla bys, že třeba v 10 začít se streetdancem, když jsi předtím nedělal nic, je už pozdě, nebo?
1: To bych řekla, že docela pozdě je, pokud teda je to pokud chcete jezdit na soutěže. Ale protože ono potom máte už praxi a víte, jak ty pohyby mají vypadat, jak se to dělá a jak to navázat na sebe, takže řekla bych, že od 11 už je docela pozdě, ale třeba 9 to se ještě jakž takž nějak dá. Jako.
0: Tak pokud nás poslouchá někdo mladší, 9 a méně, tak můžete klidně bez jakýchkoliv zkušeností, a pokud nás poslouchá někdo starší, ale třeba už jste se nějakému tanci věnovali právě jako stázka a už vás to moc nebaví a chce to změnit, tak to si myslím, že taky je OK. Ale pokud už vám je třeba 11+ a ještě jste se nikdy žádnému sportu nevěnovali, tak možná street dance úplně není pro vás, protože to už je takovej docela jako složitý tanec, že jo. Ale neimprovizuje se tam, ne? Prostě jako jedete ty sestavy, že jako máte to naučené.
1: Jo.
0: A jsou tam nějaký základní kroky, které jsou v každý sestavě, nebo nějaký typický prvky pro ten street dance?
1: Jo, říká se tomu bounce, a to je, že jenom vlastně pružíš v kolenou. A to je celý. Mhm. A potom se tam hodně ještě dělá, nevím, jak se tomu říká, ale že děláš bounce a u toho jdeš buď do strany takhle, nebo dozadu. To se hodně dělá taky.
0: A takže člověk, co se věnuje tady tomu typu tance, musí mít hodně cit pro rytmus, ne? Musí cítit tu hudbu.
1: 100%.
0: No tak já si myslím, že si nám docela jako dala tipy i jsi nám popsala, v čem ten tenhle ten styl tance spočívá a proč tě to baví. Ještě než se posuneme dál, tak ještě nám dej nějaký street dance tipy, ať už pro lidi, co taky tančejí street dance, nebo pro někoho, kdo s tím teprve chce začít, nebo prostě cokoliv, co ti přijde jako dobrý závěrečný tip pro tenhle tanec.
1: Určitě, pokud jezdíte na

0: tady to soukromí nebo i víckrát?
1: No, víckrát, asi minimálně 3x do týdne.
0: Mm-hmm. Takže jestli se chcete posouvat dál třeba ve street danceu, tak tohle je tip od Stásky, jak to udělat, a my se taky teď posuneme dál.
2: No a co?

0: No a co?
1: Naším dalším tématem dnešního dílu Trenduj bude K-popová kapela Baby Monster. Stáska miluje Jižní Koreu. Konkrétně i řekla, že to je prostě opravdu její závislost, že opravdu je to její megatéma. Tím pádem s tím se pojí nejenom jakoby K-popovej styl, K-popový kapely a i celkově se učí korejsky, takže tady probereme dneska celý tohleto téma ze široka. Asi ještě než se zaměříme konkrétně na kapelu Baby Monster, tak mi Stázi řekni, kdy jsi tak oblíbila Jižní Koreu a K-pop, jak je to dlouho?
2: Řekla bych, že to bude někdy před rokem a půl, bych řekla.
1: Takže asi tak v době, kdy to tady začalo hodně trendovat, předpokládám, kdy se k nám K-pop hodně dostal. No a co tě na tady tom stylu hudby a vlastně i takovým celkově životním stylu, on to není jenom o té hudbě, co tě na tom tak zaujalo?
2: Mně se líbí hlavně vzhled těch holek, oni jsou strašně hezký. A když koukám i na nějaký videa s nimi, tak oni jsou na všechny strašně milí. A to vždycky tak zahřeje u srdíčka, když vidíš, jak je někdo na někoho milej.
1: Takže máš sen, že by ses jednou chtěla do Jižní Koreje podívat a vidět třeba nějakou K-popovou kapelu i naživo?
2: Rozhodně, já jsem přemlouvala mamku, aby jsme tenhle rok jeli na dovolenou do Koreje a ona říká, to rozhodně ne, na to zapomeň.
1: Už jsem měla další otázku a myslíš, že to klapne, ale evidentně to zatím neklapne. No. No tak ona, ta Jižní Korea, to není úplně jako je do Chorvatska, no tak ale věřím, že to jednou vyjde a kdyby to nevyšlo teď, tak to třeba splníš za pár let, až budeš dospělá, vyrazíš tam třeba s kamarádama nebo uvidíš, prostě bude to už víc v tvých vlastních rukou. Ty jsi začala učit korejsky, jak to probíhá? Jsi samouk nebo chodíš někam na kurz?
2: Já se učím na Duolingu, ale hodně mi teďka pomohly i videa na YouTube. Tam jsem se naučila hangul, což je korejská abeceda. A to mi v tom Duolingu hodně pomohlo, že už třeba si nemusím ani všechno pouštět, abych to slyšela, že to umím i přečíst.
1: No tak nám, Stázi, něco řekni a pak nám řekneš, co si nám právě sdělila korejsky.
2: Dobře, tak. 안녕하세요. 저는 스타시예요. 그리고 저는 학생이에요.
1: Tak co jsi nám teďka řekla?
2: Dobrý den, jsem Stázi a jsem student.
1: Super, jako znělo to fakt bezvadně.

0: No, takže evidentně duolingová líp. To je jenom další tip pro vás, že i když ve škole máte třeba jenom angličtinu, tak vás to nemusí zastavit a můžete se posouvat dál. Začala jsi s tím, protože chceš třeba rozumět víc rozhovorům s těma svýma jakoby K-pop hvězdama, kde oni sice všichni umějí celkem dost dobře anglicky, ale často mluví podle mě i hodně rozhovorů v korejštině, že jim chceš rozumět?
1: Jo, a taky mě hodně zaujal ten jazyk, že to hezky zní a je to dobrý umět nějaký jazyk, který mu nikdo nerozumí. Takže já můžu nadávat klukům ve škole a nevědí, co říkám.
0: To je dobrý. A máš nějakou kamarádku nebo i kamaráda ve škole, který taky jako je největší milovník Koreje, třeba sdílí tady tu tvoji vášeň, má rád taky ty K-popový kapely. Máš někoho, s kým to můžeš sdílet?
1: No, největší milovník úplně ne, ale spoustu holek od nás ze třídy chce taky do Koreje. A jedna kámoška se taky učí korejsky, ale ta se tomu nevěnuje tolik jako já.
0: Jak často teda jedeš svoje Duolingo? Máš to fakt jako teďka, jako že každý den musíš splnit level?
1: Jo, každý den minimálně jedno to kolečko celý.
0: Ty jo, hustý. No a jak vidíte, tak už nám tady úplně řekla stázka bez přípravy prostě dvě věty a fakt to znělo, jako kdybych zavřela oči, jako kdyby tu přede mnou seděla Korejka. K-pop hudba, v čem je podle tebe specifická a co se ti na ní líbí? Kapely, které jsou známí, jsou nejenom Baby Monster, ale třeba BTS nebo Blackpink, ty třeba často hrajeme i na junioru, takže to můžete znát i vy, co nás teď právě posloucháte a třeba K-pop úplně neznáte. Pojď nám nějak představit tu hudbu, v čem je specifická, v čem je tobě sympatická a na čem si teď teda ujíždíš ty konkrétně?
1: Specifická je docela v tom, že mixují se hodně jazyky, čili třeba korejština a angličtina nebo japonština a angličtina. Podle toho, odkud ty členové jsou, oni nemusí být jenom z Koreje. Třeba je jedna skupina, třeba ta Baby Monster, kde jsou dvě z Japonska, dvě z Tajska a dvě z Koreje. Takže ta moje nejoblíbenější členka, to je Aisa, ta je z Japonska a je to reperka, takže rapuje občas i v japonštině, což je teda taky hustý.
0: No tak v Japonsku jsem třeba já byla teďka loni na podzim, takže tam je teda skvělá atmosféra, tak můžeš třeba ještě přemlouvat i na Japonsko. Tam jsem si to taky moc užila, lidi jsou tam vlastně trošku, jako mi přijde jiný než u nás, mají takový jiný zvyky, jiný pravidla a je to hrozně zajímavý poznat tu jinou kulturu. Samozřejmě, že ty jsi vybrala reperku, prostě cool holku, zároveň si mi říkala během dneška, než jsme ještě začali vysílat, že si podle ní chceš udělat i účes, je to ona?
1: Jo, je to ona.
0: Protože Stázka má teď ještě celkem dlouhý vlasy, ale chce si nechat pod uši ostříhat na krátko a právě tady jako ta její oblíbená slečna z Baby Monster, tak má takovej krátkej sestřih. Stázka taky říkala, že vypadá úplně jako z anime, takže chceš někdy experimentovat třeba s barvou vlasů, nebo to zatím by ani neprošlo u rodičů?
1: Jo, chtěla bych, ale Ivono, minulý rok k Vánocům jsem dostala takovou fialovou barvu na vlasy, ale to bylo jenom jako takovej štěteček malej. Ale chtěla bych si nikdy nechat nabarvit vlasy třeba na fialovou, úplně ne, to je až moc výstřední.
0: Tak na co?
1: Třeba nějaký jiný odstín jako blond, že bych si měla třeba světlejší vlasy, nebo naopak tmavší vlasy. Chtěla bych zkusit třeba možná i černou, ale to nevím, to by mi asi zničilo ty vlasy úplně.
0: No, jako já jsem si říkala, jestli neřekneš černou, protože v podstatě všechny asijské hvězdy mají černý vlasy, některý je mají teda odbarvený na blond, ale většina mají černý, jako jejich přirozenou barvu. Jak už sama Stázka řekla, tak ty kapely K-popové jsou namixovaný tam z těch asijských zemí. Oni vlastně v Koreji existují takové akademie, kam vlastně můžou ty potenciální hvězdy přijmout. Oni tam pak strašně tvrdě trénují a jenom ty úplně nejlepší se z nich pak stvoří ta kapela a jdou teda do toho průmyslu. Jako podle mě je to ale docela drsný, to mají ty K-popové hvězdičky, jakože opravdu musí dodržovat ty přísný pravidla, jsou prostě produktem té akademie, která prostě je určila, že budou populární a musí to zvládnout. Co si o tady to myslíš?
1: Jo, rozhodně je to pravda. Mají hodně přísnou dietu, musí pořád cvičit, spějí třeba maximálně 8 hodin denně. Podle toho, v jaký, říká se tomu entertainment, podle toho, u jaký entertainment se snaží jako zabodovat. Třeba u YG, to je moje nejoblíbenější, z toho je právě, že Baby Monster a i Blackpink, tak tam 7 až 8 hodin denně spánku jim dávají, což je teda poměrně dost. Někde dávají třeba jenom 3 nebo 4 hodiny, což je hodně málo.
0: No to teda, to bych nezvládla.
1: No a musí pořád celý den dřít, musí pořád tancovat nebo zpívat, repovat, učit se musí a i korejštinu se musí naučit, protože jinak by se nedomluvili nikde. Uh-huh. Protože v Koreji je to docela přísný na to korejštinu, protože i když třeba na nějakou univerzitu se chceš přihlásit a je tam napsáno, že ti budou rozumět i anglicky, tak když je tam nějaká starší paní, tak ti prostě anglicky nerozumí, jinak než korejsky se nedomluvíš. Takže no, mně to přijde docela špatný jak v tomhletom směru, protože Korea je podle mě hodně oblíbená země, protože tam jsou všichni na sebe milí, hodní a takhle. A přijde mi docela blbý, lidi tam hodně cestujou, že tam není zas tolik strašně moc příležitostí, kde bys mohl mluvit jinak než korejsky.
0: Mm-hmm. Tak to je taková trochu komplikace, to teda uznávám. Je pravda, že v Japonsku se častokrát taky nedalo domluvit jinak než japonsky, ale zas náhodou je ta země hodně kupředu technicky a všichni skoro mají mobily s Google Translatorem a prostě pokud zjistíme, že si nerozumíme, tak se to tam jako namluví. A samozřejmě, že ten překlad není dokonalej, ale jako většinou aspoň ten základ, co si chcete říct nebo co od sebe potřebujete, nějak se domluvíte, že si to řeknete do telefonu. Třeba řidiči autobusu v Japonsku, předpokládám, že možná v Koreji to bude stejný, tak ty tradičně absolutně neuměli jinak než japonsky, ale prostě když viděli, že tam je nějaký problém, tak prostě tam měli okamžitě při ruce ty překladače a prostě to tomu člověku pustili, jako by co mu chtěli říct a nějak jste se prostě rukama, nohama domluvili. Takže vždycky to nějak šlo, ale bylo to třeba trochu komplikovaný. Jak jsme nastínili, že to mají tedy ty korejský kapely K-popový celkem drsný, ty to schvaluješ, že to takhle jakoby má bejt, aby ta kapela byla fakt dobrá? Chtěla by si takový kapele bejt, která by měla třeba určeno 4 hodiny spánku a pořád dřít a dřít?
1: No, jako mě by nevadilo celý den tancovat, to by mi rozhodně nevadilo, ale zase málo spánku je za mě docela blbý, ale někdy taky spím jako třeba 4 hodiny jenom.
0: A tak ono, když je to výjimečně, tak se to dá, no. Ale když to je každý den, tak už je to docela masakr.
1: Docela jo, no, ale za mě neuznávám, že neberou jiný než extrémně hubený holky, to neuznávám.
0: Mm-hmm. A i sama si říkala, že cvičení, přísná dieta, to je takový docela divný a myslím si, že asi každý tělo je krásný a že když je člověk se sebou spokojený, tak jak vypadá, tak je to přece OK. Tak to je taková ta asijská kultura. Tam ani vlastně moc jakoby lidí s jinýma křivkama, než který jsou hubený, moc ani není, takže asi jim to prostě přijde jako ta jediná správná varianta. Ty jsi mi ale i říkala, že oni mají velký striktní pravidla na vzhled. Že třeba ty holky mají na každém koncertě jiný účes a jiný prostě líčení a oblečení, tak jak to je ohledně toho stylu?
1: To je podle stylisty oblíkají, takže třeba když mají nějakou jako cute concept písničku, tak má jako šaty, sukně a takhle, ale když mají nějakou jako
0: drsnou?
1: Jo. Tak mají třeba jako baggy jeans, oversized a takhle, ale
0: co se týče účesu a make-upu?
1: Make-up to mají hodně jako rozsáhlou skincare. Mm-hmm. Třeba půl hodiny ráno i večer.
0: Se pečou o svoji pleť.
1: Jo, ano, ano. Potom i make-up si dává jako dost drahý značky, známý a takhle. A nemůžou mít prostě jako pupínky, protože toho si jako fanoušci všimnou a hned za to dostanou extrémní bídu, takže to nejde, abys měl pupínek prostě jeden.
0: Ježkovi oči, no tak to by nebylo nic pro mě. Zmínila jsi skincare, péči o pleť. Korejská kosmetika je další téma, které je hodně aktuální, kromě K-popu. Co si myslíš o korejské kosmetice, péči o pleť? Je to teď pro tebe ještě úplně mimo, protože prostě je ti 12 a ještě to neřešíš, nebo už si taky kupuješ nějaký korejský masky a zkoušíš pečovat o svoji pleť?
1: Jako já úplně na tyhle ty jako věci nejsem, protože
0: neřešíš?
1: No, neřeším, jsem spíš takový jako polokluk, takže
0: a já myslím, že to ani není vůbec potřeba. Každopádně, kdo si v tady tom ujíždí a už jsme tu takový hosty měli, tak právě Jižní Korea toho teď produkuje extrémně moc a nabízí takový různý produkty, který mají třeba vychytávky, co evropský nebo americký produkty třeba úplně nemají. Ještě jsme říkali, že tady probereme, proč jsi vybrala téma zrovna Baby Monster, proč jsi třeba nevybrala obecně K-pop, proč jsi vybrala konkrétně tuhle kapelu a v čem tahle ta kapela ti přijde, že se odlišuje od těch jiných K-popových, který jsou teď na scéně, proč jí máš nejradši?
1: Tuhle kapelu mám nejradši, protože...

0: Jako nejdřív jsem měla nejoblíbenější Blackpink, ale ty už nevydávají žádný písničky.
1: A jak to? Oni už skončili nebo jedou už jenom to starý?
0: No, oni skončili jako skupina, ale dohodli se, že budou vydávat písničky jakože v popisu, či je to písnička, že tam nebude Blackpink, ale Jennie, Rose, Lisa a Jisoo. Mm-hmm. Že tam prostě budou dělat jako spolupráce.
1: Jo, jo, jo. Takže vlastně už jako Blackpink ne, ale vždycky, že jedna je hlavní, a, ale zaspívají to třeba spolu.
0: Jo, jo. Ono, Baby Monster má hodně podobný jako styl všeho jako Blackpink. A taky je tam hodně úspěšná ta reperka Aisa, jak jsem říkala. Tak ta píše i vlastní texty, je jí teprve 19 a už v nějakých písničkách má i svoje texty, které napsala ona. A když si dělala audition, což je jakoby přijímačky v uvozovkách takový, tak tam měla písničku Me, Myself and I a tam měla kolik asi 20 sekund svého vlastního korejského rapu, ale ještě v korejštině, když ona je z Japonska.
1: Wow.
0: A to jí bylo teprve 17 asi.
1: Takže za tebe prostě mega talentovaná holka.
0: Jo, jo.
1: Kolik je těm ostatním členkám? Jsou taky takhle mladý? Je to hodně mladá kapela, protože vím, že třeba BTS nebo Blackpink, tam už je jim spíš ke 30 nebo i přes 30, tak tyhle ty jsou ještě hodně fresh.
0: No, tyhle ty debutovaly 2023, myslím. Jedna, ta nejstarší, ty je 21, potom je teda 19, potom 18, nejmladší je 16, myslím teďka.
1: Takže to jsou fakt jako ještě baby.
0: Jo,
1: baby kapela. Tak. No, což je super, že opravdu i takhle mladý holky do toho jdou a jsou talentovaný. Možná se s nima i dnešní mladá generace ve věku stázky dokáže víc totožnit, že prostě mají ještě takový třeba starosti a řeší věci, které řeší prostě mladí lidi, a ne třeba ty, kterým už je 30, tak to už jsou spíš v podstatě dospělí lidi, co už třeba budou zakládat rodiny a tak, takže to je zase úplně jiný svět. Jezdí K-popový kapely koncertovat třeba i do Evropy? Děje se to?
0: Jo, teďka budou mít Baby Monster World Tour a budou i v Evropě, takže doufám, že někde blízko České republiky.
1: A myslíš, že to prostě přemluvíš, jo? Že to prostě klapne a pojedete?
0: Já když tak uteču z domu, já potřebuju vidět naživo.
1: To není typ pro vás, holky a kluci, ale já věřím, že Stázka určitě přemluví mamku nebo taťku a oni se s ním vydají, pokud to bude, já nevím, třeba Německo, Anglie, to ještě není tak daleko. To jsou takový velký docela země, kam většinou tady ty interpreti jezdí na ty světový tour. Pokud pojedou do Evropy, tak si myslím, že třeba Velkou Británii by nemuseli vynechat, takže to by třeba mohlo vyjít.
0: Snad jo.
1: Držím palce. Teď ještě nám dej závěrečný tip k tématu K-pop kapela Baby Monster Jižní Korea pro kohokoliv, ať už pro fanoušky nebo třeba pro ty, kteří to teprve potřebují objevit.
0: Pokud se chcete učit nějaký cizí jazyk, nějaký ideálně asijský třeba, tak vám radím korejštinu, protože tam je docela lehký se naučit ten hangul, je to hodně podobný té naší abecedě. Vyslovuje se to vlastně úplně stejně, akorát, že tam není pár písmen, ale to je, myslím, že hodně malý mínus. Ale jinak ty znaky, ono vám to ze začátku může přijít těžký, ale když se do toho dostanete, víte, jak to číst, naučíte se hangul, tak je to hodně lehký, protože tam se nic nemění, tam jenom dáváte ty znaky za sebe, to je jediný, co děláte.
1: Hmm? Tak to je takový jazykový tip od Stázky a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Stázka. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Stázka jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme dál a dáme si další téma dneška, a toto třetí.

0: Naším posledním a to třetím tématem je hip-hop jako hudební styl, protože hip-hop je i třeba taneční styl, ale my se tomu pověnujeme spíš té hudební stránky. A se vás nepřekvapí, že Stázka má ráda hip-hop, protože přece jenom se to promítalo ať už do toho K-popu, tak už do toho tancování, takže je to tady naším takovým tématem v celém dnešním trendu. Jak ses k hip-hopu dostala? Před jak dlouhou dobou jsi řekla, tyjo, hip-hop, to je něco, co mě asi baví z hudby nejvíc.
1: Jak jsme měli na Street Danceu tu písničku Trendsetter od Conora Price, tak jsem si omylem jednou rozklikla ten jeho profil a pustila jsem si nějaký ty písničky a řekla jsem si, tyjo, to není vůbec špatný. Tak jsem si pouštěla další a další, až jsem si do toho nakonec zamilovala.
0: To je krásný, takže to byla vlastně náhoda. Conor Price, představ nám ho trošku, protože si myslím, že na rozdíl od třeba K-popových kapel, to není interpret, který ho zná úplně každý, není to zatím jako novej Justin Bieber, takže kolik mu je, odkud pochází, co to je prostě za týpka?
1: Tak kolik mu je, tak to nevím.
0: Ale co a je spíš starší nebo mladší?
1: No, nějak přes 20 mu bude. A...
0: Je to americký interpret?
1: Jo, jo, je americký. Myslím, že teď nevím, já na zemák nejsem moc dobrá, z Toronto, myslím, že No a vydává hodně písničky, na rozdíl od K-popu, ty vydají jedno malý album se 4 písničkama za 1/4 roku, takže to je docela špatný. Tak on vydá třeba celý album, kde je těch písniček 12 za 2 měsíce, takže to je hodně dobrý. Spolupracuje hodně s Nickem D. A ten je taky dobrý. Mají spolu hodně písniček, hodně se kamaráděj. A je to lepší než u K-popu ty písničky, protože to můžu poslouchat, to si tam dám jenom přehrát mix a pouští se mi jako hodně písniček, který neznám třeba. Za to u K-popu se mi tam furt opakujou ty, který znám.
0: Že jich za stolik není.
1: No právě, jich málo hrozně.
0: No a u toho hip-hopu, tak tam angličtina hlavní jazyk, baví tě na tom hlavně ten rytmus, anebo posloucháš hodně i ty texty a pak si třeba i hledáš přesně, co to znamená a baví tě prostě ty příběhy v těch hip-hopových sonzích, nebo je to prostě o tom vibe, o té hudbě?
1: Mě hodně baví ty beaty, jak v tom jsou. Má to hodně dobrý, jakože to chytne. A taky tenhle Conor Price, on je zajímavý v tom, že dělá spolupráce s interpretama, který nemluví anglicky.
0: Aha,
1: takže
0: to je zajímavý.
1: Tam zpívá třeba jeden z Japonska tam je, potom z Afriky, z Indie, z takhle různých zajímavých zemí. A když jsem koukala na videoklip k tomu, tak tam v rohu byla malá vlaječka a já jsem si říkala, tyjo, co to je za vlajku, to jsem nikdy neviděla. Tak jsem se podívala, vyhledala jsem si to a třeba vlajku Afriky jsem vůbec neznala, jsem nevěděla, že to je tohleto.
0: No asi... a jako je to nějak vysvětlený, proč takhle hledá tady ty interprety, prostě jakoby fakt, že chce jako zkoušet interprety, který nejsou jako celosvětově známý, aby jako představil svým posluchačům, nebo řekl to třeba v nějakém rozhovoru?
1: Řekla bych, že to je proto, že to chce představit jako světu, protože myslím, že on objíždí jako různě ty země a když najde nějaký potenciál, tak si řekne, tyjo, tenhle je dobrý, toho si vemu k sobě do písničky. Protože myslím, že zahozený talent je špatný.
0: No, to je pravda, takže Conor Price dává takhle příležitost i nějakým ne až tak známým hudebním hvězdám. Hip-hop je něco, co poslouchá tvoje generace? Myslíš, že to v tvojí generaci trenduje, nebo je to spíš ojedinělý, že ty to máš ráda?
1: No, řekla bych, že teďka moje generace poslouchá spíš jako Sofian, Kalin a takhle. Ty já poslouchám taky, ale už míň. No a ten hip-hop bych řekla, že je spíš jako ojedinělej.
0: Takže zatím nemáš úplně parťáky, který by to s tebou sdíleli a prostě si to posloucháš sama.
1: Ne, moc ne.
0: A máš nějakou třeba inspiraci, je to třeba, že ten Conor, že si to pak dáš, co je podobný a takhle hledáš další songy, nebo máš třeba nějakého influencera, který třeba hodně řeší hiphopovou hudbu a máš pak od něj třeba tipy na další?
1: Já si vždycky pustím jednu písničku a já tam mám nastavený automatický přehrávání. Tak já si buď si vždycky řeknu, ta je dobrá písnička, tu neznám, tu si dám do oblíbených, anebo Ježišmarja, co mi to tam zazdali.
0: Takže se vlastně tím nějakým algoritmem v přehrávacích aplikacích necháš vést a občas se trefí a občas ne až tak úplně. A co bychom ještě tak řekli o hiphopu a je důležitý to tady určitě zmínit? Jakou by si třeba dala píseň, kterou by někdo, kdo hiphop zatím vůbec neposlouchá, nepřišel mu ještě na chuť, tak čím by měl začít? Co si myslíš, že by ho mohlo pak chytnout?
1: Písnička Violet od Connor Price je moje nejoblíbenější. Mám ji i na vyzvánění. A je fakt dobrá. Líbila se i mým rodičům, což je hodně. Hodně.
0: To hodně znamená. Takže Violet, Connor Price, to je tip na song, kterým byste mohli začít a pak byste si třeba mohli zamilovat hip-hop stejně jako Stáska. Hip-hopový prvky v oblečení, je to něco, co zařazuješ do svého tomboy stylu?
1: Jo, asi nejvíc jako kšiltovka, to nosím pořád. A oversize trička.
0: Jinak pojďme ještě teda možná v téhle kategorii víc popsat ten tomboy styl, který jsme už tady zmínili, ale třeba možná nás poslouchá někdo, kdo to nezná. Tak jak bys prostě popsala někoho, kdo se oblíká v tomboy stylu?
1: Rozhodně nenosí sukně a šaty. Ne úplně barvy jako růžová, fialová, tak moc ne, spíš jako tmavší barvy. Černá, šedá vedou. A rozhodně jako oversize a baggy. Potom boty podobné jako New Balance. Ty mám teda já, ty jsou super. No rozhodně kšiltovky, sluchátka.
0: A v létě nosíš co? Furt džíny, dlouhý baggy nebo nějaký baggy kraťasy? Nebo co je potom pro tomboy holku jako go to fit na léto, až začne být horko?
1: No tak ze mě nějaký delší kraťasy jako ke kolenům třeba, protože já nemám ráda krátký kraťasy. To úplně nesnáším. A jinak jako normálně oversize tričko vždycky jako.
0: Jo.
1: Kšiltovka stoprocentně. Sluneční brejle.
0: A jedeš.
1: A jedu.
0: Jo, tak já si myslím, že jsme tomboy styl popsali docela dobře. Je to takový jakoby lehce klukovský styl s náznakama přesně do hiphopu, do street dance prostě. Úplně se to ale neslučuje s tou tvojí oblíbenou barvou fialovou. Vnutíš se tam vždycky aspoň nějaký trochu fialový prvky, když máš tu barvu ráda, i když to není úplně jako signature pro ten styl?
1: Jo, já mám Chotě Crew tričko, to je název našeho klubu, ten mám právě že z táboru. A to je modro-fialový, takže to je hodně oversized. Takže to nosím pořád, no pořád, skoro vždycky. A fialový, když tak mám fialovou tašku, fialovou flašku.
0: Takže jakoby nějakýma detailama to tam prostě dostaneš, jo. I svoji oblíbenou barvu. Dej nám závěrečný hip-hop tip a potom se posuneme k závěru dnešního dílu.
1: Tak za mě umělec Connor Price prostě nejlepší.
0: Tím začněte.
1: Přesně tak. Protože on nedává jako ty strašně hodně hip-hop. On dělá i trošku jako jinačí. Ne jenom ten jeden styl jako zarytej. A má dobrý hlas, teda není úplně moc hezký, což je škoda.
0: Ale jde nám hlavně o tu hudbu.
1: Přesně tak.
0: Přesně. Tak jo, tak já si myslím, že od hiphopu se posuneme k závěrečnému tipu, protože se nám blíží konec dnešního dílu Trenduj. A i když nám tu Stáska už několik tipů dala během celého dílu, tak nám dej ještě něco závěrečného. A to se nemusí týkat žádný kategorie, kterou jsme dneska řešili. To může být tip na cokoliv. Na modu, na knížku, na procházku, na jídlo. Úplně co tě napadne.
1: Tak dávám tip na knížku. Já mám teda ráda hodně horory, nečtu v podstatě nic jiného než horory a je dobrá taková série Příšerné příběhy, to je jenom tak jako lehce, to je tak jako líznutý.
0: Lehce strašidelný.
1: Přesně tak. No ale vlastně podle toho jaká knížka, Příšerné příběhy z černé lodi, ta byla hodně extrémní a potom Hodný holky umírají první, to je hodně dobrá knížka.
0: A to je jakoby nějaká teen série, jakože pro teenagery, nebo je to už pro dospělí?
1: To je young adult.
0: Jo, takže young adult literatura, pokud už vám je prostě 11, 12 a víc, tak je to pro vás. A teda pokud máte samozřejmě rádi horory jako Stáska, tak to jsou tipy na knížky, které si můžete přečíst. My si dáme písničku a pak nás čeká kvíz trendů, bojíš se?
1: Jo.
0: No tak se necháme překvapit, jak to dopadne.

0: Máme tady kvíz trendů a hned jdeme na první otázku. Které nehty budou trendy v letošním roce 2026?
1: Ježiš
0: za A.
1: Maria.
0: Klasické a stylové, za B. přehnané a výstřední, nebo za C. okousané?
1: To já bych dala Bčko asi.
0: Přehnané a výstřední?
1: Jo.
0: Dáváš? Bohužel správná odpověď, klasické a stylové.
1: Aha.
0: Druhá otázka. Jaká tílka jsou letos trendy? Za A. upnutá tílka s tenkými ramínky, za B. volná tílka s širšími ramínky, nebo za C. tílka letos netrendují?
1: Já bych řekla, že tílka úplně netrendujou.
0: Bohužel, správně, teda aspoň podle toho, co jsem já vyhledala, je, že trendujou volná tílka s širšími ramínky. Třetí otázka. Který animovaný film získal Oscara? Teď toho posledního, takže to bylo za rok 2025. Za A. Naskok do divočiny, za B. Lilo a Stitch, nebo za C. K-pop lovkyně démonů?
1: Lilo a Stitch ne, podle mě. K-pop Demon Hunters taky ne. Takže to třetí asi.
0: Takže dáváš Naskok do divočiny, že získali Oscara?
1: Asi.
0: Bohužel správně bylo, K-pop Demon Hunters získali letos Oscara za animovaný film. Čtvrtá otázka. Musíš se na něčem chytit, Stázi, držím ti palce. Jaká barva bude moderní v letošním jaře a létě? Za A. lilkově fialová, za B. rajčatově červená, nebo za C. svítivě růžová?
1: Tak to první.
0: Lilkově fialová dáváš?
1: To bude špatně, takže jo.
0: Počkej.
1: Já jsem úplně zmatená, já netuším.
0: Počkej,
1: vůbec.
0: Jaká barva bude trendovat teď na jaře a v létě? Bude to lilkově fialová, rajčatově červená, nebo svítivě růžová?
1: To já vůbec netuším.
0: Tak si tipni.
1: Tak třeba ta růžová.
0: Bohužel správnou odpovědí je rajčatově červená.
1: Cože?
0: Máme tady poslední otázku. Jaká móda se letos vrací na výsluní? Za A. móda 80. let. Za B. móda 60. let. Nebo za C. móda 70. let.
1: No, taky to já už jsem úplně v háji. Tak asi 80.
0: A to je správná odpověď.
1: Konečně!
0: A to je za nás dnešního trendu všechno. Stázka získala 1 bod z 5, ale myslím, že jsme se společně aspoň zasmáli a aspoň zjistila, že K-pop Demon Hunter získali Oscara. To jsem teda čekala, že pro ní bude úplně otázka, kde získá bod 1 báseň, a ona to nebyla, pravda. No nevadí. Já doufám, že vás dnešní díl bavil a budete nás poslouchat zase příště. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa, to nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Stázy najdete na našem webu. No a zároveň mám pro vás výzvu. Pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se na vás těšit. A taky na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Stázy.

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Čudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní květnové pondělní odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Viktoria Bahia-Říhová.
2: Ahoj holky a kluci, i já vás zdravím. Přijímačky za vámi, venku krásné sluníčko, pomalu se blíží léto, takže pohoda, ne? A snad vám i nějakou přidáme dneska s Denisou.
1: A to během prvních dvou hodin, kdy pro vás máme spoustu pohodové hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: Samozřejmě ani dneska nevynecháme zvídavce a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s Aničkou Jagošovou, kurátorkou z Národopisného muzea, která nás pozve na národopisné dny, které se blíží.
2: A i před šestou vás čeká telefonát. Probereme jednoho moc roztomilého a zároveň letitého jubilanta. Budeme si telefonovat s ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka Denisou Kiršnerovou a samozřejmě se budeme ptát, jak probíhaly oslavy Hurvínkovy stovky.
1: A po 19. hodině budeme mít hodně hostů a probereme opravdu vážné téma, kterým jsou nemoci, poruchy krvetvorby a taky rakovina. Budeme si povídat se zástupci spolku Hajma, který pomáhá nemocným dětem na cestě k uzdravení.
2: Budeme si povídat s předsedkyní spolku Hajma a bývalou pacientkou Anetou Ryšavou, lékařem Jakubem Člochem, zdravotní sestrou místopředsedkyní spolku Hajma a bývalou pacientkou Magdalenou Lundákovou a vyléčenou pacientkou, která nedávno ukončila léčbu Sárou Zezulovou.
1: No a teď jako vždycky na začátku minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Bažanti Edwardsovi, kteří nebyli ve volné přírodě spatřeny od roku 2000, se vrací do své původní domoviny. 10 párů přepraví tento týden berlínská zoologická zahrada do Vietnamu, přičemž 3 z 20 zvířat pocházejí přímo z pražské zoo. Transport pod heslem Bring Back Blue je výsledkem desítek let mezinárodního úsilí, v němž má Zoo Praha stěžejní roli. Koordinuje totiž Evropský chovný program a spravuje Evropskou plemenou knihu Bažanta Edwardsova.
1: Ze sportu. České florbalistky obhájily na juniorském mistrovství světa v Itálii bronz. V duelu o třetí místo zdolali Švýcarsko 6-5 po samostatných nájezdech a oplatili soupeřkám porážku 5-6 ze základní skupiny. Vítězný gól v rozstřelu si připsala Lucie Švajcrová.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme zataženo, místy přeháňky a průměrné teploty se pohybují okolo 19 stupňů. A jak bude zítra? Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami a průměrné teploty klesnou na pouhých 10 stupňů Celsia.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je 11. května a sice se rozsvítilo sluníčko, ale teď to tak úplně venku nevypadá. To ale nemění nic na tom, že všichni už myslí na prázdniny. Je to i tvůj případ, Vicky?
1: Je, já upřímně každý den odpočítávám, kolik ještě zbývá do prázdnin. A je taky vtipný, že já s naším panem Vrátným se dělám takovou srandu, že já vždycky ráno přijdu do školy a říkám, tak, je pondělí a vždycky odpočítávám ty dny, kdy už bude zase víkend a pak už konečně prázdniny.
0: No tak je to výborně, nic se nemění, všechno krásně souvisí, všichni čekáme a těšíme se na prázdniny. No a jak to aktuálně jde ve škole a ve tvých umělecky založených aktivitách?
1: Tak, školu nějak zvládám, už si samozřejmě přeju ty prázdniny, ale řekla bych, že prospívám celkem slušně a v těch uměleckých aktivitách to jde taktéž dobře. Já mám teď za sebou svoje dva první koncerty a bylo to skvělý, takže já bych řekla, že to jde dobře.
0: Úplně to zní krásně. A jak se na mě krásně usmívá. Holky a kluci, kdybyste se koukli na webku, uvidíte, jak se Vicky usmívá, takže jasné je, že všechno jde dobře. Tak, na co se teď hodně těšíš a co plánuješ?
1: My bychom měli teď v květnu letět na dovolenou, takže doufám, že to vyjde a na to se moc těším.
0: Kam to bude?
1: Asi klasika Albánie.
0: Jasné. Našla bys Národopisné muzeum, když o něm dneska bude řeč. A na co by si byla v Národopisném muzeu zvědavá?
1: Jasně, že našla. Nachází se na Letohrádku Kinských a zvědavá bych byla na staročeské kroje.
0: Jasné. Taky bych byla zvědavá na staročeské kroje. A teď otázka těší. Znáš někoho, kdo překonal rakovinu a sledovala si jeho léčbu?
1: Já jsem nad tím přemýšlela a musím říct, že znám, je to v naší širší rodině, ale jelikož si nejsme tak blízký, tak vlastně jsem u té léčby nebyla a nevím, jak to probíhalo, ale znám.
0: Jasné. No a když se bavíme o tomto tématu, tak na co se určitě zeptáš našich dnešních hostů, kteří přijdou ze spolku Hajma?
1: Já se jich určitě zeptám na to, jak to zvládali, protože je to opravdu těžké téma a myslím si, že je důležité o tom mluvit a přesně pro lidi, kteří trpí touto nemocí, tak je důležité i slyšet, že se to dá překonat.
0: Přesně tak. Tak, přátelé, opět jsem pěkně vyspovídala svou spolumoderátorku a jen co si trošku zahrajeme, vydáme se spolu s kurátorkou sbírky lidového textilu Aničkou Jagošovou do Národopisného muzea a bude nás zajímat, jaké budou národopisné dny, a to už po písničce.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Ráda Junior s Denisou a Viktorí a slíbili jsme rozhovor s Aničkou Jagošovou z Národopisného muzea, což moc rádi hned plníme. Ahoj Aničko.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Aničko, slíbili jsme holkám a klukům, že je pozveš na Národopisné dny. Nejdřív nás ale zajímá, co si pod názvem Národopisné dny mají naši posluchači představit.
2: No, je to úplně jednoduché. Je to takový folklorní festival uprostřed Prahy, kde budou k vidění tancující děti, dospělí, krojovaní, ale třeba taky loutkové divadlo nebo řemeslný jarmark.
0: Kdy a kde se Národopisné dny konají? A musíme mít dopředu vstupenky?
2: Vstupenky určitě nejsou potřeba, akce je zdarma a koná se v Letohrádku a v zahradě Kinských na Smíchově. Zastávka se jmenuje Švandovo divadlo. A těšíme se tam na vás v pátek 22. a v sobotu 23. května, takže příští víkend.
1: A ještě v rámci těch dnů, kdy začínáte a kdy končíte?
2: V pátek začínáme v 19 hodin krojovou přehlídkou, v sobotu začínáme v 10 hodin dětským dopolednem, takovým workshopem, no a poslední představení nás čeká v sobotu v 18 hodin.
1: Takže kultura pro děti vám to tam krásně lemuje a tečka je dětská a krásně začínáte i workshopem. Prozradíš, jak si děti můžou užít ta svoje představení a ty části, které jsou pro ně, co všechno zažijí?
2: Určitě. Jak už jsem zmínila, ty Národopisné dny se konají v pátek a v sobotu. A právě pro děti je daleko zajímavější sobota, protože od 10 hodin je naše lektorky provedou expozicí Národopisného muzea a děti se doví něco zajímavého o tradičních řemeslech. A potom jim nabízím takový zajímavý program v 18 hodin, taky v sobotu, protože to nás čeká loutkové divadlo. No a mezi tím samozřejmě vystoupí dětské folklorní soubory, takže i tam třeba najdou svoje kamarády.
0: A kde si mohou dětští diváci na chvíli odložit rodiče?
2: Tak s tím samozřejmě počítáme taky. Rodiče zveme na pátek na přehlídku lidových krojů a potom na zábavu s muzikou. A v sobotu je zveme na řemeslný jarmark, na pořad folklorních souborů nebo třeba na módní přehlídku textilu, který je inspirován folklorem.
1: To by bylo něco pro Viki. Jaká bude, Aničko, na Národopisných dnech tvoje role?
2: No, to je zatím velká otázka, protože mám na hrbu tu organizační část, takže budu tam, kde bude potřeba.
0: Jaká řemesla budou součástí jarmarku a jaké kroje jsou součástí přehlídky?
2: Začneme tou přehlídkou, ta je v pátek v 19 hodin. Jmenuje se Od kolébky po hrob, to znamená, že se projdeme tradicemi od narození přes svatbu až po poslední dny člověka, no a k tomu právě uvidíme různé kroje z Čech, Moravy i Slezska, takže uvidíme maminku s miminkem, krojované děti nebo třeba svatbu. A opravdu, jak z Čech, tak z Moravy, tak Slezska, bude to pestré. No a ta řemesla, ta uvidíme v sobotu na řemeslném jarmarku od 10 do 6 hodin. A budou to třeba figurky z šustí, nebo drátování, nebo malování na kraslice a mnohé další.
1: Na kterou část programu se nejvíc těšíš a kde může ty správné informace najít ten, který si užil náš rozhovor, ale okamžitě zapomněl datum i místo?
2: Já se přiznám, že se na každou tu část těším trošku jiným způsobem, protože v pátek si vyzkouším roli moderátorky a taky muzikantky. No a v sobotu už tam budu jenom důležitá s těmi všemi papíry kontrolovat, jestli všechno běží tak, jak má. No a pokud naši posluchači zapomněli, kde se o Národopisných dnech něco dovědí, tak na webu Národního muzea pod hlavičkou Národopisné dny nebo na stejnojmenné facebookové akci, stačí do Facebooku zadat Národopisné dny, se dozvědí úplně všechno důležité.
1: Aničko, moc děkujeme za rozhovor, za pozvánku a přejeme, ať se Národopisné dny krásně vydaří.
2: Já děkuji vám a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
0: Ahoj.
1: No a teď zase trošku hudby, přátelé. Dáme si Emu Karpeles a Tvůj král.

0: dveří Českého rozhlasu. A na ten vás teď samozřejmě moc rádi zveme. V celém rozhlase bude hodně živo a bude se tu provázet po celé budově a taky nahlížet do všech stanic. Otevřená bude rozhlasová galerie, mikrofony připravené.
1: U nás na Junioru budou samozřejmě taktéž otevřené dveře a budeme se tu s kolegy moderátory střídat u mikrofonu po celý den, a to po hodině. Takže pokud nás chcete potkat, doražte.
0: Pokud si chcete zkusit sednout za mikrofon, doražte.
1: Pokud nám chcete něco říct nebo i poradit, doražte.
0: Pokud chcete podpis moderátoru nebo nějaký ten juniorský merch, doražte.
1: Už v sobotu 16. května na Den otevřených dveří Českého rozhlasu, adresa známá, ale pro jistotu, Vinohradská 12. Těšíme se na vás. A už teď se na vás těší novinka z hitparády.
2: Novinka hitparády Rádia Junior.
3: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo. Dodává Lukas o dance popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Holky a kluci, samozřejmě i dneska odpoledne si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozeninám anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když nám je zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Ukazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Viktorií a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je Sylvi z Prahy. No a Sylvi si všimla, že dneska má narozeniny Sabrina Carpenter. A to je jasný důvod k tomu pustit její největší hit Espresso a posílá ho všem dnešním oslavencům, svatovám, který mají dnes svátek, nám do rádia a také všem posluchačům.

Jako další nám do studia napsala Týna, která se chystá na náročný cyklistický výlet a tak si přeje písničku Cyklista od Olgy Lounové pro svoji maminku, která cyklistiku tolik nemusí. A my s Denisou přejeme, ať se vám ten výlet líbí a ať ho hezky zvládnete.

0: Poslední v této skazovně je Ben, který si přeje písničku od Bombardáka a my s Denisou jsme vybrali písničku s názvem Zmrzlinář.
1: No a doufáme, Bene, že ti bude chutnat.

0: zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, v Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou jistě. Trakturkovou. Tady není trakturková. Nemám traktorku.

0: Traktúrko.
1: Traktúrková.
2: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
3: Přesně tak, holky a kluci, další vzkazovna bude co nevidět, můžete si přát dál, ale já tady mám teď několik malých dotazů na Viki. Viki, byla jsi někdy v divadle na Spejblovi a Hurvínkovi?
4: Byla jsem jednou a byli jsme tam se ségrou, s taťkou a s babičkou a nevím, jak už je to dlouho, ale bylo to super.
3: Kterou postavu z Hurvínkova světa máš nejradši? Vybereš si Spejbla, Hurvínka, Máničku, Bábinku a nebo třeba Žerika?
4: Já jsem vždycky měla ráda Máničku a taky mi moc přijde jako hezká postava ten Žerik. On je hrozně vtipnej i tím, jak vypadá, ale celý to představení a všechny ty loutky jsou hrozně vtipný a skvěle zpracovaný.
3: Mm-hmm. A co říkáš tomu, že Hurvínek slaví stovku, respektive už oslavil skoro stovku?
4: Přijde mi to naprosto šílený, je to fakt hustý.
3: Tak, přátelé, je to fakt hustý a jak moc je to hustý, to o tom se budeme bavit už za malou chvíli s Denisou Kiršnerovou, se kterou si budeme telefonovat a budeme se ptát samozřejmě na to, jak si ve divadle Spejbla a Hurvínka užili Hurvínkovu stovku, nebo jakou pochystali premiéru. No prostě a jednoduše, přátelé, zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: A obě se těšíme, že právě teď probereme s ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka Denisou Kiršnerovou Hurvínkovou stovku. Ahoj, Deniso.
0: Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás.
0: Začít musíme samozřejmě otázkou, jak jste si užili Hurvínkovou stovku?
2: No, my si to užíváme pořád. Dárky pro Hurvínka rozbalujeme vlastně v průběhu celého roku 2026. Takže zatím jsme kolaudovali nové studio, zkušebnu, otevřeli jsme nové zákaznické centrum, které je na místě pokladen, vyměnila se sedadla v sále, už máme za sebou dvě premiéry, čekají nás ještě teď tři do konce roku. Hurvínek dostal taky externí výstavu, takovou pouliční, která je teďka v květnu a červnu na Davidské ulici a na léto, na prázdniny by se měla přesouvat na Mariánské náměstí. Máme i takovou výstavu kuriozit přímo v divadle, to jsou různé předměty, které s Hurvínkem vznikly v průběhu historie. No a myslím si, že Hurvínek si teda užívá, zároveň zkouší neustále, byl v Japonsku, byl v Americe v tomto roce. Takže velice, velice činorodě si užívá těch svých narozenin, je kluk v plné formě, dá se říct.
1: No a přímo na narozeniny měla premiéru nová hra Kabaret Hurvajs, je to tak?
2: Ano, je to tak. Já tomu trošku říkám, Kašpárek vrací úder. Kašpárek byl totiž takový vlastně první jevištní partner pana Spejbla ještě předtím, než se narodil Hurvínek. A trošku se nám vlastně vrací zpátky to, co se dělo před těmi 100 lety, když se Hurvínek na scéně objevil. A je to takové pestré, barevné představení, které tak trošku ověřuje vztah Spejbla s Hurvínkem. A samozřejmě to dobře dopadne, je to rodinné představení.
1: Uh-huh. A bude se dál reprizovat?
2: No samozřejmě.
1: Tak.
0: Jaké další dárky ty nehmotné Hurvínek a jeho fanoušci dostali a nebo ještě dostanou?
2: Tak ještě jsme připravili vlastně změnu vizuálu divadla, tu zveřejníme na podzim. Hurvínkovi vyšla taky knížka u nakladatelství Alby, teď nevím, co to můžu říkat, nemůžu, v edici s kouzelnou tuškou, takže je to taková vlastně knížka, která je tomu Hurvínkovi blízká tím, že si Hurvínka můžete poslechnout, což je taky jeho taková doména ještě mimo divadlo, ty audio příběhy. V edici v Suprafonu vyšla vlastně také poslechové album, tentokrát ve formátu MP3, to nejlepší se Spejblem a Hurvínkem. Ještě se chystáme natočit vlastně CDčko z velmi úspěšného představení Hurvínek prodává nevěstu. To taky věříme, že se nám ještě podaří před létem. Takže jsou to samé hezké projekty, které toho Hurvínka oslavují a mohly by přinést radost i posluchačům, divákům a samozřejmě všem, kdo ho mají rádi.
1: Zmínila jsi, že Hurvínek se během oslavy narozenin taky dost nacestoval, že byl dokonce v Japonsku. Tak jak se Hurvínek dlouho připravuje na takové zahraniční cesty, i když má narozeniny a je tedy oslavenec a všichni by mu všechno odpustili?
2: On poctivě trénuje, v podstatě ta příprava zabere vždycky tak měsíc, dva. Musí se ten text přeložit. Máme k dispozici rodilého mluvčího, který vede interprety tak, aby vyslovovali co nejlépe, aby tomu ti diváci rozuměli, takže Hurvínek promluvil anglicky a japonsky a musím říct, že to byla že tam nastala i taková dojemná situace, že v publiku v Japonsku v Kyotu se po představení zvedla paní, protože tam byla taková diskuze a říkala, že na Hurvínka čekala 50 let, že ho viděla jako malá holčička a že je strašně ráda, že se vlastně do Kyota vrátil a přála by si, aby se tam vracel častěji, což by jsme si přáli i my, i Hurvínek, protože máme Japonsko rádi, tak to byla až taková jako dojemná chvíle.
1: Krásná.
0: Doma je ale doma a ještě když to doma voní novotou. Jak se divadlu Spejbla a Hurvínka líbí v novém?
2: Já si myslím, že se to moc povedlo. Ten interiér má v uvozovkách na svědomí náš umělecký šéf David Janošek, ten vizuál toho, jak to tam teď vypadá. Je to takové moderní, odlehčené. Díky tomu, že se i v domě vyměňovaly stoupačky, tak zároveň tady s těmi všemi přestavbami vyměnili i veškerou sanitu, to znamená, že i záchody prokoukly. Takže kam se podíváte, tak tam je to nové a hlavně to nové studio zkušebna poskytuje daleko komfortnější provoz, co se týče těch našich doprovodných programů, jako jsou workshopy nebo celoroční kurz loutkového divadla a samozřejmě představení pro nejmenší děti od 1 do 3 let. A zároveň tam můžou vznikat takové jako experimentálnější kousky, na které se také chystáme. Takže opravdu z toho máme velkou radost a máme velkou radost, že se to podařilo zrealizovat právě s těm Hurvínkovým s tým narozeninám, protože si to kluk zaslouží.
1: A mě teď zajímá, kdo první vkročil do nového prostoru a bylo to pravou nohou?
2: To tak nahrnulo se nás tam víc. Přestříhali jsme pásky a pak už jsme hlava nehlava si to šli prohlédnout. Samozřejmě i z hosty, kteří to tak slavnostně otevírali, což byli zástupci Prahy 6 a magistrátu. Jimž patří taky velký dík, že do toho s námi šli a že to všechno šlo vlastně zrealizovat. Ale určitě to bylo pravou nohou.
0: Co přeješ Hurvínkovi do další stovky ty? A co si přeješ pro sebe a celé divadlo Spejbl a Hurvínka?
2: No já si přeju, aby měl kolem sebe vždycky takový tým lidí, jaký má v tuhle chvíli, protože má mimořádné interprety, má skvělé provozní zázemí, skvělé umělecké zázemí, skvělý umělecký soubor, skvělého šéfa uměleckého, takže a všichni jsou nadšení, všichni se snaží udělat pro toho Hurvínka maximum, protože ho bereme spolu s Taťuldou samozřejmě a s celou rodinkou jako takové legendy, kteří si zaslouží to nejlepší, takže mu přeju, aby se mu od té nuly v uvozovkách teď ta další stovka začínala radostně a šťastně, což si myslím, že k tomu má podmínky a aby to dlouho vydrželo, protože není úplnou samozřejmostí, že se sejde tým lidí, který táhne za jeden pro vás a snaží se o to nejlepší. Z toho mám velkou radost a je to i moje osobní přání, takže není to jenom za divadlo, je to takhle i za mě.
1: Milá Deniso, moc děkujeme za rozhovor a zprávy o Hurvínkových oslavách. Hurvínkovi přejeme další a další fanoušky a to samé i tobě a divadlu Spejbla a Hurvínka. Měj se krásně a zase někdy na junioru. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Já vás moc zdravím a za Hurvínka moc děkuju a vyřídím mu to. Hezký podvečer.
1: Děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak přátelé, a opět troška hudby. Adéla Zouharová a s tebou.

0: Holky a kluci, když už odpočívat od hitparády Rádia Junior, tak jedině s láskou. A proto si pro vás moderátorka Klára Nováková připravila Love Parádu.
1: A taktéž pro vás samozřejmě máme rekapitulaci hitparády, ze které se dozvíte, jak proběhlo jejich poslední kolo, a taktéž můžete samozřejmě hlasovat.
2: Rekapitulace.
3: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior. Holky a kluci, máme 6 hodin, pondělí 11. května.
1: Dneska mají svátek svatavy, tak holky, všechno nejlepší.
0: A kdo slavný má narozeniny?
1: Například americká herečka a zpěvačka Sabrina Carpenter nebo český režisér Jiří Vejdělek.
0: No a teď už minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Bažanti Edwardsovi, kteří nebyli ve volné přírodě spatřeny od roku 2000, se vrací do své původní domoviny. 10 párů přepraví tento týden berlínská zoologická zahrada do Vietnamu, přičemž 3 z 20 zvířat pocházejí přímo z pražské zoo. Transport pod heslem Bring Back Blue je výsledkem desítek let mezinárodního úsilí, v němž má Zoo Praha stěžejní roli. Koordinuje totiž Evropský chovný program a spravuje Evropskou plemenou knihu Bažanta Edwardsova.
0: Ze sportu české florbalistky obhájily na juniorském mistrovství světa v Itálii bronz. V duelu o třetí místo zdolali Švýcarsko 6-5 po samostatných nájezdech a oplatili soupeřkám porážku 5-6 ze základní skupiny. Vítězný gól v rozstřelu si připsala Lucie Švajcrová.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme zataženo, místy přehánky a průměrné teploty se pohybují okolo 19 stupňů. A jak bude zítra? Zítra bude oblačno až zataženo, s přehánkami a průměrné teploty klesnou na pouhých 10 stupňů Celsia.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne. U mikrofonu Denisa a Viktoria.
1: Už jsme si dneska povídali s Anou Jagošovou z Národopisného muzea a dostali super tipy na akce, které se tam konají. Hráli jsme na přání, s ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka Denisou Kiršnerovou jsme zase probrali Hurvínkovi sté narozeniny. A je teď tedy jasné, že jdeme na soutěžení.
0: No a je vlastně i jasné, o co budeme soutěžit, přátelé, když jsme tak krásně dneska probrali Hurvínka. Tak pro vás máme CDčko Hurvínek a nezvaný host od Supraf. No a naše soutěžní otázka dneska zní, kdo vystupoval se Spejblem, než se před 100 lety objevil Hurvínek? Kdo byl parťákem Spejbla?
1: Abyste mohli získat CDčko Hurvínek a nezvaný host od Suprafonu, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
0: Pro jistotu ještě zopakuji dnešní soutěžní otázku. Kdo byl s parťákem Spejbla, než se před 100 lety objevil Hurvínek? No a teď už jen držím pěsti.
1: A teď opět trocha hudby. Zahraje nám Rita Ora a Anywhere.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 10 minut a to znamená jediné, dávejte pozor, vy všichni, kdož jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Květiny má rád každý, hlavně pro jejich krásný vzhled a vůni, která se line zahradou nebo bytem. Není však rostlinka jako rostlinka. Ta, o které vám dnes povím, je sice krásná, ale rozhodně nevoní. Naopak příšerně smrdí a je to zřejmě jedna z nejsmradlavějších rostlin vůbec. Jmenuje se zmijovec. Je to teplomilná rostlina a ve volné přírodě je rozšířena v tropických oblastech od západní Afriky přes Asii a Austrálii až do Polynésie. Zmijovec je rostlina s podzemní hlízou, ta slouží jako zásobárna látek, které rostlina potřebuje pro růst květenství. Až na výjimky jde o sezónní rostlinu. Z hlízy nejdříve vyroste část složeného listu, poté květenství a po jeho uvadnutí vyroste jeden velký členitý list do plné velikosti. Pak list uschne a rostlina se dostává do období klidu. Aby však mohl zmijovec kvést, musí v hlíze nashromáždit značné množství živin. Proto rozhodně nekvete každý rok, většinou spíš jednou za několik let. Existuje asi 200 druhů této rostliny. Největší druh, zmijovec titánský, může dosahovat výšky několika metrů. Rostlina je celkem nenáročná, takže si ji můžete pěstovat i doma v květináči. Pokud ale začne kvést, musí rychle z bytu pryč. Není náhoda, že získala přezdívku mrtvolná květina. Když kvete, páchne po schnilém masu, jako rozkládající se zdechlina. Extrémní smrad může být cítit i na vzdálenost 800 metrů. Kvete naštěstí jen 3 dny a nejhorší puch se z ní line jen první den. Určitě by vám ale úplně v klidu zamořila celý byt. Smrad vychází z vnitřní části květu. Do něj rostlina láká mouchy a další dvoukřídlý hmyz kvůli opylování. Těm evidentně na rozdíl od lidí výrazný puch voní. Protože je zmijovec cizosprašná rostlina, je u ní k opylení nutný přenos pylu z jiné rostliny. To zajistí právě hmyz, který ho na sobě do zmijovce přinese. V místech, kde se zmijovec přirozeně vyskytuje, však neslouží jen jako okrasná rostlina. Pěstuje se i jako užitková polní plodina. Hlízy zmijovce jsou sice zasyrova jedovaté, ale obsahují škrob a po uvaření se změní v jedlé a používají se jako naše brambory. V Japonsku se zase hlízy jednoho druhu zmijovce suší a melou na mouku, ze které se vyrábí speciální nudle. Pokud byste chtěli tuto smrdutou krasavici spatřit, tak můžete navštívit libereckou botanickou zahradu. Pokud dorazíte v době, kdy bude zmijovec kvést, možná si užijete i pekelný smrad. Holky a kluci, pokud chcete o jedné z nejsmradlavějších rostlin někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Vincent.
1: Holky a kluci, pokud máte i 11. květnový den po 18. hodině nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz nebo popřát k narozeninám a my vyřídíme maximum, slibujeme. Shine bright like a diamond. Shine

0: Lesohádky.
1: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
0: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
1: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz.
0: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Druhá odpolední vzkazovna je tu a v ní je první písnička pro Karolínu, která si přeje písničku Bloody Mary od Lady Gagy. Tak Kaj, užij si ji.

0: Holky a kluci, skončila Lady Gaga a my už máme naši úžasnou spolu moderátorku, možná brzo taky, ale teď každopádně posluchačku Janu. Ahoj, Jani.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jani, takže, co jsi vybrala a pro koho to bude?

0: vybrala jsem něco od Blackpink a bude to pro moji kamarádku Elišku.
1: Mm-hmm, takže my chceme vědět, proč si Eliška zaslouží písničku du-du-du-du-du-du-du.
0: Protože prostě je to nejlepší kamarádka.
1: Je to nejlepší kamarádka, jasné. Jani, prosím tě, řekni mi, tebe se nějak týká šílenství okolo přijímaček, šílenství okolo maturity, nějaké šílenství testové, prostě jak je teď ve škole pro tebe?
0: Já jsem byla 2 týdny nemocná, už jsem zdravá a zítra jdu do školy na výlet jdeme, takže mě se přijímačky ani z takového zatím netýká.
1: Jasně. No takže ty se těšíš na kámoše po té nemoci, viď asi?
0: Jo.
1: Mm-hmm. No a když začínáte výletem, tak to je docela pozvolný přístup ke škole, to paní učitelka dobře vymyslela.
0: No, my jedeme za jinou školou, takže...
1: Takže to není to.
0: Ne.
1: Dobře, Jani, prosím tě, prozraď nám ještě, co by si teďko přála, aby se stalo, aby tě to co nejvíc potěšilo. Co by mělo, co by se mělo stát, aby byla Jana šťastná?
0: Já se chystám ven, tak si přeju, aby tam byla moje kamarádka a abych to neviděla špatně, protože my máme okno trochu tak na boku a nevidím na zahradu moc, ale viděla jsem jí tam, tak doufám, že to bude ona, ne někdo jiný.
1: Takže my ti s Vicky ohromně držíme palce, aby tam byla kamarádka a posíláme tobě i Elišce Blackpink. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Ubytovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, je vám jasné a úplně naprosto jasné, co bude teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A konkrétně nás dneska, holky a kluci, čeká Iva Procházková, která pro vás napsala Myši patří do nebe a teď uslyšíte čtvrtou část.

0: Když Šupi to hned nepřikývla na Bělobřichovu nabídku, aby se stala jeho kamarádkou, dal jí s Bohem a posmutněle odcházel. Hřmánek voněl, vzdálenost mezi Šupito a Bělobřichem se zvětšovala. Všechno mělo být v nejlepším pořádku. Ale nebylo. Šupito se za Lišákem dívala a cítila podivné zklamání. Jako kdyby něco ztratila. Otočila se zády a snažila se ten pocit zahnat, ale nedařilo se jí to. Naopak byl čím dál víc silnější. Ohlédla se. Lišák už vypadal jenom jako malá rozmazaná skvrnka v dálce. Ještě chvilku a zmizí za obzorem. Ještě chvilku a...
1: Počkej!
0: Zavolala Šupito, jak nejsilněji mohla, a dříve, než si stačila uvědomit, co dělá, rozběhla se za Lišákem. Zastavil se a čekal na ní.
1: Co je? Chtěla jsem, víš...
0: Zajíkla se Šupito a zůstala stát pár kroků od něho.
1: Vlastně ten tvůj nápad nebyl tak hloupý.
2: Vážně ne? Zeptal se Bělobřich potěšeně a kousíček se vrátil. Myslíš, že by to šlo? Že bychom mohli být kamarádi?
1: No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
2: Já se nikdy nehádám.
1: Já se hádám jenom, když se hádá ten druhý, řekla Šupito. A co urážení? Urážíš se často?
2: Ne, často ne, ale když už, tak pořádně, přiznal Bělobřich. Nesnáším třeba, když mi někdo říká jinak, než jak se jmenuju.
1: Jak jinak?
2: Různě, třeba...
0: Lišák se v rozpacích začal drbat na nose.
1: Třeba, co třeba? Tak řekni,
2: třeba když mi někdo řekne Bělo pupkáč,
0: zamumlal Lišák sotva slyšitelně.
2: To nemůžu ani cítit, dělá se mi úplně špatně, když to slyším.
1: No ani se ti nedivím, to je ohavná přezdívka a ani trochu se na tebe nehodí. Ty přece vůbec nejsi tlustý, já bych ti tak v životě neřekla.
2: Ty jsi milá, usmál se Lišák. Je něco, co nesnášíš ty?
1: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá.
2: Je, no tak to promiň, já to myslel v dobrém.
1: V dobrém nebo ve zlém,
0: odsekla mu Šupito a rozčíleně popoběhla blíž.
1: Když řekneš milá, to je jako kdybys řekl nudná, nějaká nebo dokonce hloupá. Milá, to je úplně nepovedené slovo. Já mám ráda slova, která znamenají to, co říkají. To mi radši vynadej, než abys o mě říkal, že jsem milá.
2: Zapíšu si to za uši, slibuju.
0: Bělobřichovi zvědavě zajiskřilo v očích.
2: Teď, když jsi mi řekla, co nesnášíš, řekneš mi taky, co máš ráda?
1: Myslíš, doopravdy hodně ráda?
2: Myslím za všeho nejradši.
0: Šupito nemusela dlouho přemýšlet.
1: Houpání, hlesla blaženě. Úplně nejradši mám houpání. A ty?
2: Já taky.
1: Fakt, nepovídej.
2: Na mou duši. Když jsem žil v lese, houpal jsem se na tak nebezpečných místech, že jsem si přitom málem srazil vás, třeba na té vyvrácené bříze za močálem.
1: Na té jsem se chtěla vždycky pohoupat, ale nikdy jsem se neodvážila.
0: Přiznala se Šupito.
2: Bála ses, že spadneš do vody?
1: To taky, ale ještě víc jsem se bála, že za mnou vylezeš a chytíš mě.
0: Oba se na chvíli odmlčeli a vzpomínali na les a na všechno příjemné i nepříjemné, co v něm zažili. Najednou Šupito vykulila oči.
1: Teď mě napadá, jak to, že jsi vůbec tady?
2: Umřel jsem hned tu noc potom, co jsi spadla ze skály?
1: Co se ti stalo?
2: Měl jsem hlad, ale žádný zajíc, myš ani křeček se nedali chytit. Nepovedlo se mi vyčenichat ani úžovku. Úplně se mi svíral žaludek a tak jsem se vypravil do toho statku za lesem. Měli tam nová kuřátka. Jenže
1: se schytil do pasti.
0: Uhodla Šupito, když Lišák vzdychl a zachmuřeně se odmlčel.
2: Znala pasti, hlavně ty na myši. Hájovna jich byla plná. V jedné z nich skončil i velký stájový myšák, smrdí mu nohy. Objevil otevřené okénko od spižírny a skočil dovnitř. Šupito se už chystala skočit za ním, když v tom zevnitř uslyšela kovové cvaknutí pasti. Smrdí mu nohy žalostně zapištěl a hned na to se ozval jásavý výkřik Hajné, která se z úlovku radovala. Víc už Šupito neslyšela, protože vzala tlapky na ramena a zastavila se až daleko v lese.
1: Nemohl se vyškubnout?
2: Zeptala se lišáka s účastí.
1: Nemohl, byla to těžká, zubatá past. Zakousla se mi do hřbetu, ať jsem dělal, co jsem dělal, nedokázal jsem jí zvednout. Moc mě to bolelo a ztratil jsem spoustu krve. Kránu jsem omdlel a dál už si nic nepamatuju.
0: Při vzpomínce, co zakusil, se lišákovi zaleskly oči. Šupito cítila, jak se jí soucitem stahuje hrdlo. Ještě docela nedávno byl pro ní Bělobřich nepřítel číslo jedna a teď jí ho bylo upřímně líto. Přistoupila k němu tak blízko, jak se dosud k žádnému lišákovi ani ve snu neodvážila a nesměle ho pohladila. Bušilo jí přitom srdce a připadala si hrdinsky.
1: Moc mě to mrzí, řekla. Kdyby se zavolal o pomoc a kdybych byla ještě naživu a kdybych tě slyšela a kdybychom byli už tenkrát kamarádi, tak bych přiběhla a vysvobodila tě.
2: Opravdu? Zamrkal a utřel si slzu, která mu sklouzla na čumák.
1: Ovšem, opravdu.
2: Ty jsi milá, usmál se.
1: Cože jsem? Zařvala Šupito.
2: Promiň, chtěl jsem říct, že ne, vůbec nejsi milá. Ne, ani trochu nejsi milá, koktal lišák. To dá rozum, že bys mě vysvobodila, jinak bych ti to přece vytmavil.
1: No proto,
0: upokojila se Šupito a přikázala.
1: A teď konec řečí, jde se na houpačky.
0: Vrátili se společně do jeskyně a s Vervou se dali do houpání. Šupito věděla už zaživa, že ve dvou se dá užít daleko víc zábavy, než když je sama. Ale netušila, jak moc jí hraní s Bělobřichem bude bavit. To nebylo jako se Slepíšem, který měl sice sportovního ducha, ale na její vkus byl hrozně pomalý.
1: Lišák byl rychlý a ničeho se nebál. Jako blesk přeskakoval z jednoho krápníku na druhý a kormidloval přitom ocasem. Nebo si stoupl na houpačku, posadil si Šupito mezi uši a rozhoupal se tak divoce, až pištěla nadšením. Jindy zas roztočil kolotoč takovou rychlostí, že se Šupito musela předními tlapkami pevně držet, zatímco zadní za ní vlály ve vzduchu jako praporky. Bělobřich měl nejen větší sílu než ona, byl taky daleko těžší, takže když spolu skákali na trampolíně, létala Šupito až ke stropu. Houpací koně lišáka nebavili, za to na klouzačce nebyl k zastavení a vymýšlel nové a nové způsoby. Klouzal po břiše, po zádech, po packách, po ocase, ba zkoušel to i po nose, byť s menším úspěchem. Také závodil se Šupito, kdo dřív vyběhne po klouzačce vzhůru. Měl báječné nápady a uměl vymýšlet hry, do kterých se zapojila i další zvířata. Tak třeba přišel s hrou světlušky zhasnout. Na lišákův povel všechny světlušky přestaly svítit a ve tmě, která se v jeskyni udělala, musel každý co nejrychleji někoho nahmátnout a poznat, kdo to je. Hra se setkala s takovým nadšením, že se musela hrát znovu a znovu. Přestali, teprve když jeden maličký kolibřík omylem vletěl do huby obrovskému hroznýši. I když v něm naštěstí nezabloudil a na druhé straně našel nouzový východ, odnesli to oba šokem, protože v té tmě nevěděli, co se vlastně stalo. Když se Šupito unavená hraním na chvíli natáhla na lavici ve vláčku, který bez zastavení projížděl kolem dokola, posadil se Bělobřich vedle ní. Byl udýchaný, ale vypadal šťastně. Šupito se na něho otočila a prohlásila. Tak tedy nevím, proč jsme spolu nekamarádili už dřív.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: A na řadě jsou výsledky dnešního soutěžení. Ptali jsme se na to, kdo byl z Pejblu v parťák ještě před Hurvínkem. A správná odpověď zní Kašpárek.
0: A dnešní výhru si zaslouží Martinka Nová z Budějic. A jde o CDčko Hurvínek a nezvaný host od Suprafonu. A my gratulujeme a výhru posíláme.
1: A už vás zveme na rozhovor s předsedkyní spolku Hajma a bývalou pacientkou Anetou Ryšavou, lékařem Jakubem Mlčochem, zdravotní sestrou místopředsedkyní spolku Hajma a bývalou pacientkou Magdalenou Lundákovou a vylečenou pacientkou, která nedávno ukončila léčbu Sárou Zezulovou.
0: Budeme si povídat o tom, jak Hajma pomáhá onkologicky nemocným dětem s uzdravením i o tom, jaké to je být onkologickým pacientem. Tak zůstaňte s námi.

0: Junior. Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Našimi hosty jsou dnes zástupci spolku Hajma, který pomáhá onkologicky nemocným dětem na cestě k uzdravení.
1: Je tu s námi předsedkyně spolku Hajma a bývalá pacientka Aneta Ryšová, lékař Jakub Mlčoch, zdravotní sestra a taky místopředsedkyně spolku Hajma a bývalá pacientka Magdalena Lundáková a navíc vyléčená pacientka, která nedávno ukončila léčbu, Sára Zezulová. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Milí hosté, máme tu na vás zvyky spoustu osobních otázek, ale nejprve bychom si rádi udělali přehled. Jak je to u nás s onkologickým onemocněním? Kolik dětí jim trpí?
3: Tak s onkologickým onemocněním je v Česku každý rok diagnostikováno zhruba 400 dětí, takže je to vlastně poměrně málo vůči všem dětem, které v České republice máme, a je tedy velmi nízká pravděpodobnost takové onemocnění získat, ale pokud tak nastane, tak je to vždy velmi vážná situace.
0: Jak dlouho taková léčba trvá a jak probíhá?
3: Tak ta délka léčby se velmi liší podle toho, o jakou konkrétní nemoc se jedná. Může se jednat o několik měsíců velmi intenzivní léčby, až třeba 2 let částečně hodně intenzivní a částečně o něco méně intenzivní léčby. V některých vzácnějších případech, kdy je to komplikovanější, se ta léčba může protáhnout i na několik více let.
1: Co všechno musí děti zvládnout?
3: Děti vlastně během té léčby musí být jednak s námi velmi trpělivé a musí tolerovat, že je během léčby velmi omezíme na jejich obvyklých aktivitách, které normálně v životě mají, protože se snažíme během léčby děti velmi chránit, už jen aby nedošlo k zbytečným komplikacím, ke kterým ta léčba někdy může inklinovat.
0: A co všechno musí zvládnout rodiče?
3: Rodiče také musí být velmi trpěliví a stateční. My vlastně potřebujeme, aby se z nich tak trošku stali během té léčby naši partneři a stanou se z nich vlastně částečně také hematologové a onkologové, protože potřebujeme, aby dobře porozuměli celé té problematice a aby s námi velmi dobře spolupracovali díky tomu, že rozumí, co zrovna děláme a co na základě toho po nich potřebujeme. Takže potřebujeme především velmi kvalitní spolupráci a to, aby vzali v potaz, že bohužel musí během té léčby dát na stranu své obvyklé aktivity a věnovat se minimálně jeden z rodičů naplno v podstatě té léčby a být při tom dítěti neustále pohotov.
1: Můžu dát doplňující otázku? Bavíme se o rodičích. Jak často je to jeden rodič, který to musí zvládnout všechno sám?
3: Je to naštěstí snad ta vzácnější situace, řekněme. Myslím si, že ve většině případů ti rodiče fungují oba velmi dobře a velmi dobře spolupracují a navzájem si pomáhají. My většinou potřebujeme, aby právě jeden z těch rodičů byl ten, který se bude primárně věnovat tomu dítěti během té léčby a ten druhý z rodičů pak spíš bude zajišťovat ty ostatní důležité aktivity v rodině, finanční situaci a podobně, přestože máme nějaké způsoby, jak těm rodinám pomoct. Takže naštěstí ve většině případů jsou na to ti rodiče dva, je to pak velká výhoda pro ně.
0: Kdy jste se rozhodli založit Hajmu a se vším, o čem jsme mluvili, rodinám pomáhat?
4: No, já musím nejdřív říct, že my konkrétně, co tady dneska sedíme, jsme se k tomu nerozhodli, protože si troufám tvrdit, že nikdo z nás tu dobu ještě nebyl na světě. Hajma vznikla v roce 1991, letos slavíme krásných 35 let a založil ji pan profesor Starý, paní doktorka Věruška Rajchlová, která je dodneška velice aktivní členkou Hajmy, pan doktor
5: Komrská
4: a paní doktorka Hadačová.
1: A důležité je ještě dodat, kde vás najde, kdo vás hledá. Myslím tím web, sociální sítě, ale i třeba nemocnice, kam má zajít.
4: Tak určitě rodinky, kterých se to aktuálně týká, tak nás najdou přímo na klinice, kde se pohybujeme fyzicky. Moje dcera je sestřička, máme tady pana doktora, takže prostě hajmáci tam jsou. Jsme tam i my, děláme tam různý konkrétní aktivity. A co se týče těch webovek, tak to máme normálně jako www.hajma.cz a snažíme se být aktivní i na sockách, na Facebooku a na Instagramu, kde jsme jako hajma.cz.
1: Holky a kluci, než si dáme trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 anebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a naši hosté jsou na vaše otázky připraveni.
2: Hej, pojďte! Čeká nás

0: Holky a kluci, stále posloucháte pondělní klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií jako moderátorkami.
1: A u hostovských mikrofonů sedí Aneta Ryšavá, Jakub Mlčoch, Magdalena Rundáková a taky Sára Zezulová.
0: A vše, na co jsme se ptali na začátku, si teď spojíme se zkušenostmi našich hostů. Aneto, Magdaleno, kdy jste se léčili vy a co z průběhu léčby vám nejvíc vystupuje z paměti?
2: Já jsem se léčila jako hodně malý pídě, mě bylo nějakých 5-6 let. Možná tím trošičku uklidním právě, pokud by tohle to poslouchal nějaký rodič, jehož děťátko je zrovna v léčbě, že si toho pamatuju fakt maličko a že spíš než zážitky si odnáším nějaký hodnoty, jako třeba, že o zdraví jde především.
3: Tak já se léčila, když mi bylo 12, bylo to v roce 2026. A no, tak já už vlastně nějaký, bylo to takový, pardon, já se ještě jednou podívám na otázku, jsem dost nervózní, tak co, se omlouvám. Co mi vystupuje z paměti? Nejdřív taková ta obava, že jsem vůbec v nemocnici, ale ze začátku jsem vlastně vůbec nevěděla, co se děje kolem mě. Plešatý děti a já jsem tak nějak říkala mamce, jo, tak vlastně doufám, že tady budeme chvilku. No a mamča mi pak v jednu chvíli řekla, že tam chvilku úplně nebudem, že jako co se děje. No tak vlastně srovnat se s tou situací a říkám takový to prvotní, že jsem se vůbec bála, že budu v nemocnici sama, já mám další 3 sourozence, tak jsem zvyklá, že nás bylo vždycky hodně a najednou teda mám být v nemocnici sama, bez mámy. Nicméně samozřejmě máma měla možnost tam se mnou být 24/7. Mohla tam i spát, ale nevyužívala toho, protože jsme pražský a v těch 12 už vlastně nebylo úplně potřeba, aby tam se mnou byla přes noc, ale každý den jezdila. Takže jakoby takový to prvotní bylo vlastně strach z toho, co bude. Samozřejmě ve 12 strach jako děs z toho, že mi teda vypadají vlasy a jak vlastně dlouho všechno tohle bude trvat.
1: Já bych tady se dozeptala Jakuba, jak vlastně je podstatné, nebo jak se dávkují dětem informace, protože jsme teďko slyšeli, že maminka řekla, že tady asi tak úplně dlouho nebudem, takže jak by se měly dětem podávat informace o tom, co se děje a co se bude dít?
4: Já myslím, že tohle je poměrně náročná otázka. Ono jednak bude určitě záležet na věku toho dítěte a jednak i na preferencích toho rodiče. Někdy ten rodič si to chce tak nějak zvládnout, říct tomu dítěti všechno sám a někdy nás požádají o pomoc a jsou rádi, že má ten rodič možnost nás nějak zapojit do toho procesu, abychom to tomu dítěti mohli sdělit třeba my.
0: Co nebo kdo vám v léčbě nejvíce pomohl?
3: Určitě máma, to je alfa omega, která byla celou dobu pozitivní a samozřejmě zbytek rodiny a vlastně bylo to úplně skvělý. Vždycky, teď jsem samozřejmě funguji jako sestřička a když se s mamkama nebo s těma dětma bavím, tak vlastně vždycky říkám, že důležitý je být pozitivní. To jako tohle za to mámě hrozně děkuju, že vlastně vůbec žádná negativita nebrečila přede mnou. A za to jí moc děkuju.
1: Aneto.
2: Já bych ještě nevynechala to, jak skvělý a pozitivní přístup je právě od lékařského personálu na klinice, ale neodpustím si to, že rozhodně děkuju mojí rodině a mojí mamce, která to se mnou zvládla jako absolutní frajerka.
1: A co pro vás bylo nejtěžší? Co bylo to nejtěžší?
2: Odloučení od okolního světa, od kamarádů, prostě vytržení z kolektivu.
3: Za mě asi to stejný, no. Já jsem byla v 6. třídě, takže jo, jako takový ten pocit ztráty kamarádů a odizolování.
0: Sáro, tvoje léčba byla ukončená nedávno. Pověz nám prosím o své cestě k uzdravení.
5: No, já jsem to měla docela náročné i dlouhé a začalo to ještě dřív, než mě diagnostikovalo. Byla jsem hodně dlouho nemocná, upadala jsem horečky, měla jsem rýmy, až potom přišla diagnóza, která nám vlastně trochu jako ulevila, protože jsme najednou věděli, co se děje, že to můžeme léčit a že vlastně máme jasno, jaký je plán. A začali jsme vlastně léčbu, která intenzivně trvala rok a půl. kde jsme hodně času strávili v nemocnici, někdy jsme měli dovoleno zůstat doma a pak nastoupila krátká půlroční udržovací léčba, kde vlastně se postupně rozvolňovaly ty pravidla, už jsem mohla třeba jít na chvilku do školy, mohla jsem jít ven na procházku bez roušky, mohla jsem se vidět s kamarády a teďka vlastně se to uzavřelo tady tyhle dva roky a pravidla už nejsou téměř žádná a vracím se zpátky do normálního života.
1: Holky a kluci, já vám jenom doplním informaci, že Sáře je 16, abyste si dokázali představit, kdo k vám mluví. A zeptám se samozřejmě, Sáro, co nebo kdo pomáhal nejvíc tobě?
5: No tak ta nejdůležitější a je pro mě moje maminka, která tam vlastně, no představte si, že 14-letá holka zjistí, že má strávit teďka prostě nějakou určitou neznámou dobu 24-7 hodin denně se svojí maminkou na jednom pokoji. Byl to děs z začátku, ale strašlivě jsme se zblížili a strašně nám to pomohlo a byla pro mě jako největší oporou, vždycky všechno zařídila, zvládla, prakticky všechno vyřešila a mohli jsme jako spolu trávit čas, takže jsem jí strašlivě za to vděčná, protože bez ní bych to nezvládla.
0: A co byly pro tebe ty nejtěžší překážky?
5: Tak první nejtěžší překážka byla určitě jako srovnat se s tím, proč já, proč se to jako děje a jak jako k tomu hodlám přistupovat, nebo jak si to vysvětlit. Jako puberťák jsem měla hroznou potřebu si to nějak jako vysvětlit, proč zrovna já, proč teďka a jak s tím jako budu teďka jako jednat. A to byla první velká překážka, pak to, že vlastně jsem furt musela na něco čekat, až budu moc do školy, až budu moc vidět kamarády, až mi dovolí jíst tady tohle jídlo, takže to bylo hodně jako očekání a otrpělivosti, která mi mnohdy chyběla, ale tak, no.
1: Holky a kluci, tak říká Sára Zezulová, my si teď dáme píseň a po písničce nás budou zajímat další věci, například jaké vzkazy mají naši hosté pro ty, kteří se právě léčí.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: Povídáme si s Anetou Ryšavou, Jakubem Mlčochem, Magdalenou Lundákovou a Sárou Zezulovou o onkologické léčbě, ve které dětem pomáhá spolek Hajma.
0: A i vy máte příležitost se ptát na to, co vás trápí, zajímá, s čím potřebujete poradit a stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199, jako to učinil Honzík, kterého se ptám. Ahoj Honzíku. Haló, haló.
2: Dobrý Honzí... den.
0: Ahoj. Tak prosím tě, ptej se.
2: Já se zeptám, jaký jste měli ten trapas.
0: Aha, takže Honzík se vás ptá na největší trapas, přátelé. Pojďte, to jste nečekali ve vysílání.
3: To byla neočekávaná otázka.
0: Tak začneme panem doktorem, pane doktore. Nezašil jste třeba někdy někomu něco do bříška? Ne, to je byl samozřejmě hloupý, že?
4: No ani nevím, určitě trapasů bylo spoustu, ale ani se teď nevybavu nějaký, který bych mohl rovnou zmínit, takže já nevím, možná Sary, jestli mi napovíš, jestli je něco, co jsem třeba měl udělat a neudělal během tvojí léčby.
3: No tak, pan doktor má takovou pověst, nevím, jestli mu to zrovna neprozradím, ale pan doktor kdykoliv přijde do místnosti, tak se vždycky asi 15krát vydezinfikuje ruce a vždycky má je takové červené od té dezinfekce. Takže na začátku jsme mu říkali pan doktor s červenýma rukama.
0: Je, ale kouzelný. Dámy, přihodili byste Honzíkovi trapas? Najdete ho? Asi ne.
5: Já mám těch trapasů denně tolik, že teď nejsem schopná jeden vypíchnout, ale Honzíku, skvělej dotaz.
0: Honzíku, měj se moc krásně, děkujeme. Ahoj.
5: Ahoj.
2: A hezký den vám přeju a hezké vysílání.
0: Děkujeme. Ahoj. A ptá se opět Vicky.
1: Jaký vzkaz máte pro ty, kteří se teprve léčí?
3: No, tak... pro rodiče, aby tam s těma dětma byli, ať už jsou unavený, mají špatnou náladu, tak pro to dítě to strašně moc znamená a je to pro něj celý svět, že tam má tu oporu. Pro lidi, kteří mají blízkýho nemocného, tak vždycky, i když jako je nemůžete vidět, tak milá SMSka vždycky potěší, když ví, že na vás jako myslí někdo v okolí, to je strašně hezký, že za sebou máte oporu neviditelných lidí. A když jste jako kamarád, tak se nikdy nebojte napsat, zeptat se toho člověka, nikdy se ten člověk jako nebojí vám něco vysvětlit nebo vám na něco odpovědět. Klidně se zeptejte, proč nemá vlasy, vůbec to nevadí, rád odpoví a počítá se to.
0: A Sáro, co by si vzkázala těm, kteří se léčí? To znamená pacientům, kteří jsou na cestě k uzdravení.
3: Tak určitě a to nejdůležitější, i když je to trochu klišé, tak prostě držet si tu dobrou náladu, zuby nechty, tu pozitivní náladu, protože to je gro všeho. A i když si třeba večer lehnete a řeknete si, že to byl náročný den, tak když si vzpomenete na jednu dobrou věc, tak to ten den lepší hned udělá.

0: za sebou a pojedete s námi na tábor.
1: Jsem za, jako Anet, vydržet, mít pozitivní náladu, a když jsou tam leckdy i překážky, a tak prostě vydržet, no. Hodně sil.
2: Tak, Sára prozradila, co by vzkázala rodinám a přátelům, ale to samé bych poprosila Jakuba, Anetu a Magdu, aby ještě dodali.
3: Rodině bych vlastně vzkázal těch léčebných pacientů, aby vydrželi přes všechno úskalí, které jen vlastně na cestě během té léčby čekají, aby tam pro ty děti byly neustálou oporou, pokud je to jen trochu možné, a aby vlastně se snažili ty děti třeba i zaměstnávat jakýmkoliv jiným způsobem, který mají umožněný, tak aby ty děti nějak v podstatě měly možnost si na chvíli odpočinout hlavou od té léčby a od všeho, co s nima musíme během té léčby projít.
2: Aneto.
0: Dětem jsem teda už vzkaz poslala, ano. Takže rodičům přesně držte se, a pokud vás kdykoliv napadne cokoliv, v čem by jsme vám i my skrz Haimu mohli nějak pomoct, usnadnit celý tenhle ten proces, neváhejte se na nás obracet a pište, volejte, jsme vám k dispozici, jsme tady pro vás.
1: Pro rodiny být s tím pacientem, ozývat se mu, být v pozitivní náladě, a přátelům, a myslím si, že už to tady zmiňovala i Sára, nebát se kontaktovat toho kamaráda a určitě se prostě aktivně ozývat, protože ta sociální izolace tam je od těch přátel a často se ty kamarádi bojejí se ozývat těm konkrétním pacientům. Mají strach vlastně narážet na tu situaci vlastně, která se teď děje, nějak se aktivně ptát, jak se tomu pacientovi daří. Takže určitě kamarádi jsou důležitý a pište jim, protože to je prostě skvělý a udrží to vlastně toho pacienta v takovém tom pocitu, že není vyčleněný.
2: Vicky?
4: Teď bychom chtěli slyšet, jaké mýty v souvislosti s onkologickým onemocněním kolují, a měli bychom vědět, že je to nesmysl?
3: Tak my třeba často během záchytu nového onemocnění slýcháme od rodičů, jestli je nějaký způsob, jakým mohli onemocnění předejít, jestli je něco, co udělali špatně, a právě především u onkologicky nemocných dětí víme, že to v podstatě je nesmysl, že samozřejmě u dětí se nedá úplně dobře ovlivnit rozvoj takovéhohle onemocnění a jedná se v těžké většině případů o prostou nešťastnou náhodu. Takže tady bych určitě rád zdůraznil, že takovéhle černé myšlenky je potřeba zahánět, protože jsou úplně zbytečné.
2: Dámy, ještě byste něco dodali k mýtům, které se šíří? Tak já bych vám přečetla otázku e-mailovou. Dobrý den, jak toto onemocnění vůbec vzniká a jak to při něm vypadá v těle? Ptá se Bětka.
3: Tak tady se, to je poměrně složitější otázka, bude se lišit podle toho samozřejmě, o jaké konkrétní onemocnění se bude jednat, a hlavně taky většině případů my ani pořádně neznáme všechny mechanismy ještě, to je potřeba si přiznat. Nemáme zatím všechny otázky, na které se ještě hledají odpovědi, co se vzniku těchto onemocnění týče. Nevíme, proč vznikají, u koho mají a u koho nemůžou vzniknout. Takže to jsou všechno otázky, které se možná někdy v budoucnu zodpoví, ale zatím toho víme ještě velmi málo. A jak to v těle vypadá během onemocnění nebo během léčby?
2: Jak to při onemocnění, tady píše Bětka, vypadá v těle?
3: Jasně, zase se to bude trošku lišit podle té konkrétní diagnózy, protože dnes se možná budeme bavit především o leukemiích, což je onemocnění krve, ale u každého onkologického onemocnění se bude ta situace v těle odvíjet od toho, který orgán je třeba tím onemocněním postižený. Takže když se bavíme o krvi, tak v těle to vypadá tak, že v podstatě je málo zdravých krvinek a jsou tam místo nich krvinky nemocné, které my máme za úkol vlastně z toho těla dostat pryč a obnovit tam tu zdravou krvetvorbu, aby zdravé krvinky zase plnily svoje funkce tak, jak mají.
2: Bětka se zeptala na takovou sofistikovanou otázku a hned další má trošku odlehčenou. Ptá se, zdali máte nějakou vtipnou příhodu z léčebných dob.
0: No, tak mě to připomnělo jednu takovou... Jako nedílnou součástí léčby je černý humor. Protože smích je lék na všechno, tak pomáhá smích i v takovýchhle situacích a všechny děti tady s tímhle onemocněním mají takovou jako zelenou kartu na jakékoliv vtipy jako o leukémii, o rakovinách. A to bylo zhruba měsíc po mém diagnostikování. Jsem si volala s jedním kamarádem. On je totiž zrzek, víte? A já jsem se mu vysvětlovala, že vlastně mám leukémii, že nemám vlasy a tak. A on vlastně hnedka střelil, že to je asi lepší, než být zrzek. A to byla první jako setkání s černým humorem. Byla jsem na začátku zaražena, ale od té doby to miluju a vždycky na to ráda vzpomínám.
2: Ještě tady máme další e-mailový dotaz. Tentokrát se ptá Madlenka Vacková, která píše: Dobrý den, chtěla bych pacientkám moc pogratulovat. A já jsem ve škole ZŠ Dobřichovice, kde na druhém stupni rakovinu prodělala ilustrátorka Eliška Podzimková. S pozdravem, Magdalena Vacková. Takže ta nám vlastně poslala nedotaz, ale gratulaci. A teď pokračujeme dál v otázkách. Jak můžou dospělí naši posluchači nebo rodiče našich posluchačů hajmě pomoct?
3: Tak Hajma je určitě velmi ráda vždy za nějaký finanční příspěvek, protože se jedná o neziskovou organizaci, která je potřeba určitě finančně pomáhat v tom, aby svoji činnost mohla dělat dobře. A já bych jako z lékařského hlediska rád zmínil také, že bychom byli rádi od dospělých lidí do 35 let za zaregistrování se v registru dárců kostní dřeně. To může být pro řadu dětí na jejich cestě k vyléčení velkou pomocí.
0: Jestli k tomu můžu něco dodat, děkuju Kubovi, že zmínil ten registr a stejně tak ty finance, protože samozřejmě tohle to je velice důležitou součástí toho, aby naše neziskovka mohla fungovat. Zároveň je tady pak ještě ta část, že nám můžou pomáhat šířit to téma, nějakým způsobem ho detabuizovat a prostě dostávat ho víc do veřejného prostoru.
4: A protože máme báječné posluchače, víme, že se chtějí zeptat, jak by mohli pomoct nemocným dětem i oni. Myslím tím dětské posluchače.
1: Napadá mě, kdyby chtěl dětský posluchač třeba udělat radost nějakému pacientovi nebo pacientům na klinice, tak třeba poslat nějaký vzkaz, obrázek.
3: Myslím si něco, co už vlastně bylo i zmiňováno. Pokud se vlastně některému dítěti vyskytne v jeho okolí nějaký nemocný kamarád, tak přesně tak neničit ty vazby, udržovat si to kamarádství, udržovat kontakt a v podstatě snažit se ty své nemocné kamarády nějakým způsobem udržet v normálním životě a v normálním dění, aby se mu pak zase po léčbě lépe navracelo zpátky do školy a do normálního fungování.
0: A jenom, pardon, ale poslední rovina, kterou se vždycky snažím protlačovat já. Všechny děti mají nějaký koníčky, samozřejmě chodí do školy a my například máme jednu školu, která dělá vyloženě sportovní výzvu charitativní nebo se dělají různý charitativní bazárky a podobně. Jak zmiňuji ty koníčky, každý z nás má nějaký, skrz který dokáže vymyslet nějaký projekt, který bude mít na ten charitativní přesah, takže k tomu moc motivuju.
2: No a žádná částka není malá, když se přispívá na dobrou věc, když třeba děti dokážou při nějakém jarmarku vybrat korunky, tak i když to není částka velká, určitě pomůže. Teď si dáme píseň Davida Stypky Zázraky a po písničce se budeme ptát na to, jak probíhalo slavnostní vyřazení a taktéž si k tomu pustíme úžasnou reportáž Anety Křesinové.

0: Velkou pohádku mám nejradši.
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: Holky a kluci, dospíval David Stipka a my s Denisou si v klubu Rádia Junior stále povídáme s...
3: předsedkyní spolku Hajma Anetou Ryšavou, lékařem Jakubem Mlčochem, zdravotní sestrou a místopředsedkyní spolku Hajma Magdalenou Lundákovou a taky nedávno vyléčenou pacientkou Sárou Zezulovou. Nedávno proběhlo v pražských Holešovicích slavnostní vyřazení dětí z léčby a my si teď holky a kluci pustíme reportáž naší kolegyně Anety Křesinové, která nám přiblíží atmosféru.
4: Za doprovodu takového potlesku přicházejí děti na pódium v rámci slavnostního vyřazení z léčby. To se koná v sobotu 18. dubna v Holešovické sodovkárně a jde o oslavu úspěšného vyléčení dětských pacientů z onkologického onemocnění. Celou akci organizuje spolek Hajma.
5: Spolek Hajma se zabývá pomocí onkologickým dětským pacientům, ale zároveň i jejich rodinám, a to jak dětem přímo v léčbě, to znamená, že děláme různé akce na klinice, tak potom těm odléčeným nějakým způsobem jim jako pomáháme navrátit se do běžného života, takže pro ně máme akce jako třeba, že v květnu spolu jdeme do planetária, ale zároveň děláme i rekondiční pobyty a to je asi ta největší část toho, co Hajma vůbec jako dělá.
4: Říká předsedkyně spolku Aneta Ryšavá. No a hlavním bodem celého odpoledne byl slavnostní ceremoniál.
6: Právě na pódium zve pan doktor Mlčoch jednotlivé děti, kterým jsou členy spolku Hajma předávány medaile a certifikáty za úspěšné absolvování léčby.
7: Další slavneční bojovník. Dobrý den.
4: Slavnostního odpoledne se účastnily i lékařky kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a fakultní nemocnice Motol a Homolka Lucie Šrámková a Petra Keslová.
8: V naší klinice se léčí děti od miminek až po dospělé. Léčíme děti do 19. roku věku a je to pro ně obvykle hodně složité. Většinou tráví týdny a měsíce léčby. Ne vždycky musí být v nemocnici, ale musí být často doma, nemůžou chodit do školy, nemůžou k ní jejich kamarádi, takže určitě si projdou hrozně náročným obdobím, který je složitý jak pro ně, tak pro jejich rodiče, sourozence a všechny ostatní.
4: Co v tuhle tu chvíli těm dětem nejvíc pomáhá?
8: Já doufám, že dobrá nálada všech nás, kteří se o ně staráme, a hrozně jim pomáhá samozřejmě ty jejich nejbližší, maminka, sourozenci, tatínek, babička, dědeček a samozřejmě i spousta dobrovolníků, která za dětmi dochází a kteří si s těmi dětmi hrají a dávají jim zapomenout na to, že jsou v nemocnici.
4: Na akci dorazily další organizace spojené s podporou vážně nemocných dětí, jako je Zlatá rybka nebo Pink Bubble. Tyto organizace dětem pomáhají plnit přání. No a na pódiu vystupuje i dětská hudební skupina Myšmaš, které se podařilo roztančit celou sodovkárnu a kromě toho je tu pro děti ještě spousta dalších aktivit.
9: No jako mě tady sestry pořád jako s někým pohlídá, protože sestry běhá, hraje se něco, což jako už jsem dlouho neviděl, protože jsem byl při léčbě a pak po té léčbě už jsem jako vyrostl z toho trošičku, no.
10: Vyzkoušel jsem si hrát s kamarádama ping-pong, taky jsem si sjel párkrát z kulzavku.
4: Co se ti tady třeba nejvíc líbilo?
11: Malování na obličej.
4: Pro děti je léčba v životě velkým milníkem, a to třeba ve změně v pohledu na svět nebo v jejich nasměrování.
12: Hodně mě to změnilo, jsem byl hodně introvert a teď jako jsem pořád introvert, ale jako už to nějak jako neřeším a pomohlo mi to i jako s volbou se střední školou, jsem se jako rozhodl na zdrávku jít.
4: Slova jako naděje, úleva a radost provázela účastníky celým odpolednem. A přestože cesta k uzdravení bývá složitá a nejistá, slavnostní vyřazení z léčby ukázalo, že rozhodně má smysl bojovat.
13: Na závěr celé akce akce vystoupil jako překvapení zpěvák Pukáč, který se svými veselými a hravými písničkami roztleskal a roztančil celou sodovkárnu. A tak vytvořil ještě hezčí atmosféru celé akce. Z Holešovické sodovkárny Aneta Křesinová, Radio Junior.
2: Slavnostní vyřazení je určitě pro všechny úleva. Jak často se vyřazení z léčby konají?
14: Vyřazení z léčby se koná jednou za rok a vlastně teď jsme měli děti, které se vyléčily v roce 2025. Takže v následujícím roce budeme mít zase letošní děti, které ukončí léčbu. Takže jednou za rok.
3: Zároveň takové setkání i příležitost třeba se podělit s ostatními o pocity, zkušenosti, nebo už myslíte dopředu a nevracíte se?
15: No, tak hlavně je nádherný vidět ty děti, co já si pamatuju z těch nemocničních lůžek. Tak je krásné je tam vidět běhat v barevných šatech se sourozencema mezi lidma. To je jako nádherný pohled, vidět ty barevné tvářičky, co neměly, ty usmívavý rodiče. A určitě je to spíš chvilka na to se jako vrátit trochu nostalgicky do toho a vnitřně si to ukončit, pobavit se s těmi kamarády, co jsme si tam vytvořili, vidět je tam po dlouhé době zase. A určitě znám hromadu lidí, kteří na to koukají jako různými způsoby. Někdo kouká, že už jde dopředu, skoro na to zapomněl a tak. Znám někoho, kdo se k tomu vrací a ještě se s ním probírá. Někdo už se s tím vyrovnal a jde dál, ale fakt to záleží na člověku.
2: Zdálo by se, že slavnostní vyřazení je jen happy end a děti se můžou vrátit do svého života před nemocí, ale to nebude tak jednoduché, že?
15: No, úplně pravda to není. Ono sice na začátku se řekne, že jako většinou se stanoví, že léčba trvá nějaký určitý čas, třeba u mě to byly ty 2 roky, ale je strašlivě důležitá, to doporučuji všem, neupínat se na jedno datum, protože to datum nikdy jako nic neznamená a vždycky se to bude posouvat a já vím, jak samotnou mě to jako rozesmutnilo, když se něco posunulo zase a zase jsem si řekla, tyjo, za 2 týdny až, teďka zase za měsíc, takže určitě to jen tak není, že jako bude slavnostní vyřazení a hotovo, finito, určitě jako dobíhají důsledky, než se všechno vrátí, než se tělo srovná a člověk si to sám jako ustanoví všechno, takže to není úplně jako hotová hnedka záležitost.
3: No a taktéž by mě zajímalo, jak tady v té chvíli Hajma pomáhá a provází.
14: Já bych tady určitě vypíchla ty naše rekondiční pobyty, co děláme. To je prostě gro toho, co Hajma od začátku dělá. Máme jak zimní, tak letní, tak víkendovky a právě proto, že ty děti jsou velice plný těch zážitků, které za sebou mají, tak i v tom návratu do běžného života, jak tady pořád opakujeme, není zas tak snadné se o tom jako bavit s těmi kamarády, které měly před tou léčbou a právě tady na těch táborech vzniká strašně hezký kolektiv, kde oni to mezi sebou můžou sdílet do té míry, do jaký sami chtějí, rozumějí si a jsou vůči sobě velice tolerantní, řekla bych. Možná mě Sarča třeba nějak doplní.
15: Já ráda doplním. Doteď si pamatuju, když jsem přijela na první Hajma tábor a ještě jsem byla na vozíčku, měla jsem úplně kraťunký vlásky a bylo hrozně hezký vidět, že z toho nikdo nedělal velkou vědu. Všichni mě tam automaticky přijali, protože vlastně si prošli tím samým. Nemusela jsem vůbec nikomu nic vysvětlovat a bylo to hrozně hezký vidět, že mě chápali, že jsem nemusela nic moc dlouze dlouze vysvětlovat, ale prostě bylo vidět, že mě ten člověk chápe a je tam strašně krásná komunita jako dětí, ať už malejch či starších, tak ty děti po léčbě jsou jiné a jde to znát a jsou to strašně skvělí lidi.
3: Holky a kluci, opět malinko hudby, než se pustíme do finále.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a nás už čeká závěrečná část rozhovoru s Anetou Ryšavou, Jakubem Mlčochem, Magdalenou Lundákovou a Sárou Zezulovou ze spolku Hajma.
1: A našich milých hostů se ptám, jak odpočívají a co je baví?
2: Mě baví být aktivní, takže já jsem furt v nějakém běhu, ráda sportuju. Já moc mě odpočívám, takže mě baví být aktivní a furt něco dělat.
3: My jsme v tom s Majdou úplně stejný, odpočinek nám vůbec nejde, ale teda když už, tak já ráda běhám, čtu a koukám na bizarní reality shows.
4: Tak co mě baví a už dlouho se mě drží je čtení, je to takový krásný únik od reality.
0: Jakube?
5: Pro mě je to asi podobně jako u holek sport, takže vždycky jsem rád sportoval a je to pro mě nejjednodušší odreagování.
0: Sáro, jaké máš plány? Jaká bude škola, jaká bude ta další škola, jaká bude budoucí profese, co bude?
4: No, tak teďka jsem na 8letém gymnáziu v prváku a moc mě to baví, ráda se tomu věnuju všemu všeobecně a plánuju, co se mě dlouho drží za plán, tak je filozofická fakulta, že bych vystudovala psycholožku a ať už bych pomáhala dětem jako onkologickým, protože jako nezapře se ten zážitek, co mám, takže bych jim tím ráda pomohla, anebo obecně prostě komukoliv, kdo pomůže, tak mě samotný to pomohlo, takže věřím, že můžu pomoct dál takhle.
0: Krásné. A jaké má teď plány Hajma? Co budoucnost spolku?
3: My se asi pořád držíme toho, co máme zajetý, což jsou ty už několikrát zmiňované tábory, konkrétní aktivity na klinice i mimo ní. V brzký době se chystáme třeba do planetária, moc se na to těšíme.
1: A na závěr, jak je u nás zvykem, dáváme našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si zkazy, tedy Aneto, Jakube, Magdo a Sáro, mikrofon je váš.
3: No tak ještě jednou, mami, díky moc za to, jak si to se mnou celý bravurně zvládla. Pak bych asi zmínila ještě svýho kluka Petře, díky za to, že to zvládáš teď, protože Hajma je u nás téma číslo jedna velice často. A díky celému lékařskému personálu na klinice.
2: Já bych taky chtěla poděkovat mámě a rodině, jak už zmínila Aneta, tak já taky musím poděkovat příteli, protože to tady vlastně se k nám i do Hajmy, jako k Hajmě připojil a dost nám pomáhá, takže u nás je to taky docela teď často řešený téma a asi sestřičkám a doktorům, protože ty mě inspirovali a jsem tam, kde jsem a dělám to, co dělám, to je, že jsem se vrátila do role zdravotní sestry na hematoonkologii, takže na to teď koukám z druhé strany a asi nejvíc sestřičce Gábině Kubíkové, protože ta mě vlastně tak nějak dohnala k tomuhle tomu, no. A jako ty sestřičky a doktoři jsou tam skvělí, takže moc děkuju.
0: Sáro.
4: Já bych ráda určitě poděkovala nejvíc svojí mamince, protože to moje hrdina a bez ní bych to tam nezvládla. Svýmu taťkovi, který to doma všechno držel pohromadě, svojí sekře, která to přetrpěla potichu, svojí třídě, která mě přijmula skvěle zpátky do kolektivu a mojí nejlepší kamarádce Janičce.
0: Krásně si to zvládla. A teď ještě Jakuba.
5: Já bych chtěl poděkovat všem našim léčeným dětem a jejich rodičům za jejich trpělivost a odvahu, kterou u nás nutně potřebují. A chtěl bych poděkovat vedení kliniky, všem zkušenějším kolegům a naší laboratoři Klip za to, že takhle skvěle tvoří to zázemí, se kterým můžeme dělat naši práci co nejlépe.
0: Přátelé, moc děkujeme za rozhovor. Tentokrát přejeme hlavně hodně zdraví a sílu a co nejlepší podmínky k tomu dál onkologicky nemocným dětem pomáhat.
1: Děkujeme za vaši úžasnou práci a těšíme se zase někdy na Junioru. Ahoj.
0: Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj.
0: A teď už za vámi, holky a kluci, spěchá skřítek Hajaja.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Zajímá vás vesmír? Tak to byste si rozuměli s Lukášem. Ten totiž od malička miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity. Prostě cokoliv, co má něco společného s vesmírem. Proto přesvědčí maminku, aby ho přihlásila do nové školy pro budoucí vědce a astronauty. Dnes do ní má jít poprvé. Proto se taky první díl seriálu Základní škola u Sirija jmenuje První den v první alfa.

0: Dobrý večer, děti. Seznamte se s Bezva klukem, předškolákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy. Prostě cokoliv, co má něco společného s vesmírem. Právě teď jede s mámou autobusem, kouká z okýnka a myslí na to, jak bude večer pozorovat hvězdy. Protože už je velký kluk a umí být hodný, když chce, rodiče mu občas dovolí ponocovat. Má se prostě skvěle. I když tedy neví, jestli se těší do školy. Slyšel o škole od různých kamarádů a bratránků. A někdy dobrý, ale někdy ne. Dokonce padl i názor, že škola je pěkný peklo. Mami, co je to? Míří Luky najednou prstem na obří barevný plakát vesmíru, na kterém se smějí děti ve skafandrech. Maminka ani nestihne otevřít pusu, aby mohla odpovědět, že nemá tušení, a syn už jí táhne ven z autobusu. Ještě sice neměli vystupovat, ale protože Luky byl tak rozhodný a maminka tak překvapená, najednou stojí na zastávce, na kterou původně vůbec nechtěli. Luky má hodně zvláštní pocit, skoro jako kdyby na něj ten plakát s vesmírem mluvil. Protože i když zatím neumí číst, tedy něco jo, ale moc ne, ví, co je na plakátu napsané. Mami, do téhle školy chci chodit. Máš pravdu, píšou tu. Nová škola pro budoucí vědce a astronauty. Vidíš, mami, prosím. Miluješ vesmír? Vyplň náš dotazník. Pokud uspěješ, těší se na tebe základní škola u Sýria. Čte se zájmem maminka a když vidí, jak Luky mu svítí oči nadšením, jen dodá, no, tak vyplníme dotazník, no. Hotovo, ohlásí vyplnění posledního políčka maminka vyčerpaná, ale na Luky ho pyšná. Co všechno ví a co všechno ho baví? Odesílám, řekne maminka nahlas a v duchu jen doufá, že jejího milovaného budoucího astronauta do nové základní školy přijmou, protože nechce vidět jeho obrovské zklamání, kdyby to nevyšlo. Na druhou stranu si říká, koho jiného by měli vzít. Vždyť ten náš vesmírný zlobiva je pro tu školu jak dělaný. A hádejte co? Maminka měla pravdu. Jako vždycky. A teď s tátou vede první den do školy nejšťastnějšího kluka na světě. Luky dá oběma pusu a už bere za kliku školy svých snů. S novou aktovkou, jak jinak než s vesmírem, na zádech, kráčí hrdě chodbou až k výtahu. Tam stojí dva obrovští chlapy v černých oblecích. Na očích mají černé brýle. Super tajní agenti. Jeden z nich říká. Lukáš Mráček, žák první alfa. Nastup prosím do cestovní kapsle, nasaď si helmu, aktovku připni tady. Až se kapsle neprodyšně uzavře, zmáčkneš čudlík s jedna alfa a všechno ostatní už obstará autopilot. Do třídy dorazíš zhruba za půl minuty, šťastný první let. Lukáš se tetelí blahem a myslí na to, jestli u výtahu stáli v převleku školník s panem ředitelem. Nebo to byli nějací herci? Ale už otevírají se dveře výtahu, tedy pardon, cestovní kapsle. A Luky je najednou přímo ve třídě. Líbí se mu, že lavice nevypadají úplně jako lavice, ale spíš jako malé kapitánské můstky. A u nich sedí jeho noví spolužáci. Doufá, že brzy i kamarádi. Asi se picne. Jak to, že mu máma vůbec neřekla, že první den se jde do školy v kostýmech? Vážně zklamání. Konečně mohl využít ten super kostým mimozemšťana, co dostal k narozkám. I když tohohle by určitě netrumfnul. Spolužákova chapadla vypadají totálně opravdově. Takový by taky chtěl. A co tu dělá tahle princezna? Luky nechápe, jak kostým svítivý princezny souvisí s vesmírem. Jenže si uvědomuje, že on může být tak akorát ticho, když sám žádný kostým nemá. Ovšem tohle, to je paráda. Oblek vesmírného slizu. Nebo žužu. Fakt krásný. Pak ještě holka bez vlasů, co má namalovaný nějaký znak na čele. Luky zírá, že jí rodiče dovolili si kvůli kostýmu vyholit hlavu. To by jeho máma určitě nepřežila. A už to zbývá jen ten flek. Jako by to taky někdo byl, ale je rozmazaný. Luky brýle nepotřebuje, takže je mu jasné, že tenhle žák je tu jen jako projekce. Je tu jen jeho obraz. Tí brďo. Lepší hru nikdy nezažil. A nikdy by si nepomyslel, že ji zažije zrovna ve škole. Za něj tedy škola víc než dobrý. A pozor, teď slyší nějaké zvonivé šplouchání. Že by začátek hodiny? Vypadá to tak. Vepředu se zapíná obrazovka, na níž se objevuje obří hlava ošklivého koťátka.
1: Milí žáci prvních tříd,
0: říká hlava koťátka a pokračuje.
1: Vítám vás v základní škole u Sýria, kam jste byli vybráni jako zástupci svých planet. Dbejte prosím pravidel školy a nenavštěvujte ostatní třídy, a to ani ve skafandrech. Dále mám tu milou povinnost přivítat v naší škole prvního člověka. Děkuji za pozornost. Vše ostatní už vám sdělí vaši třídní učitelé.
0: Ještě když zhasínala obrazovka, si Luky myslel něco o skvělých tricích. Úplně se mu rozsvítilo, až když do třídy vstoupila paní učitelka. Ona totiž nejdřív vstoupila jedna noha, pak pomalu druhá a nakonec se do třídy protáhl i zbytek paní učitelky. Je vysoká asi jako tři basketbalisti dohromady a určitě to není žádný trik. Ale protože úsměv paní učitelky je stejně obrovský jako ona sama, je Lukášek naprosto v klidu a prostě si nechá všechno vysvětlit.
1: Milí žáci, jsem Daliady Dibonés z planety 3D, vaše třídní učitelka. Vítám vás v první alfa, ve třídě pro kyslík dýchavé na vesmírné školní základně u Sýria. Postupně se představíme. Nejblíže ke mně je Zhou Zhizhou Nikimižu z planety Olala.
0: Dobře, říká si Lukášek a prohlíží si nadšeně vesmírný slis, nebo žužu, co právě udělalo vtipnou želé vlnu.
1: Tímto vám taktéž představuji její veličenstvo Follow 2337, budoucí královnu Suritanu.
0: Paní učitelka se zvláštním způsobem ukloní.
1: Ano, tak svítivá princezna je její veličenstvo.
0: Takže další kostým není kostým, myslí si Lukášek a těší se na chapadláka.
1: Dalším žákem mé báječné nové třídy je Vorly, jménem Vorly z planety Vorly. A má 8 chapadel a drzej výraz. S Vorlym bude legrace. Luky to cítí v kostech. A koho pak tu máme dál? Slečna s holou hlavou a moc krásnou kresbou na čele je Nilp. Vypadá, že je hodně chytrá. Jmenuje se Zoho a taky se Lukymu moc líbí. Ten, kdo Lukymu připadal jako flek, protože na něj nedokáže pořádně zaostřit, je Orf. A jmenuje se něco jako vycházející slunce nad zemí touto v její kráse. Divný jméno. Luky se ho pak musí zeptat, jak mu má vlastně říkat. A už je na řadě on. Paní učitelka rozpřáhne ruce přes celou třídu a praví.
2: Nakonec chci říct, jak moc jsem nadšená, že právě já mám ve třídě prvního člověka. Lukáš Mráček, člověk z planety Země. Nejšťastnější člověk z planety Země. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádce vévodí láska a kouzla. Je ale také o zlomyslném čaroději Uriášovi, prapodivné bytosti, která má jen hlavu, za to tělo chybí, a která chce stůj co stůj poznat ten nejkrásnější lidský cit, kterým je láska. Píseň o Radmile a Zbyškovi napsala Anna Jurásková, v režii Jaroslava Kodeše hrají Anna Suchánková, Nikola Bartošová, Aleš Procházka a další. Natočeno v roce 2010.

0: všechno spraví.
1: Vítr si tu hraje se sněhem na honinu. Jednu vločku máš na nose. Není ti zima, Radmilo?
2: Není. Tvá náruč mě hřeje, Zbyšku. Ale tohle místo nemám ráda. Proč chceš, abychom se scházeli tady?
1: Cvičím tu svého sokola. Připravuju ho na lov. Vy, sokolíku.
2: Ty nevíš, že se téhle mítině mladé dívky vyhýbají?
1: Ne.
2: No, dívka, která sem vstoupí, se prý vždycky ztratí. A nikdo neví kam. Ještě se žádná nevrátila.
1: Mám se snad bát, že se mi ztratíš?
2: Možná bys měl. Slyšíš?
1: To jsou jen zvuky nočního lesa. Neboj se, Radmilo.
2: I tvůj sokol je neklidný. Cítí nebezpečí. Pojď pryč. Je to tu začarované, všichni to říkají.
1: Lidi toho napovídají. Rozhlídni se kolem. Je tu krásně. Sníh se třpití jako svatební závoj. Kdybys měla věřit všem povídačkám.
2: Zbyšku, drž mě pevně. Vidíš ty zelené oči? Sledují mě. Jsou studené a zlé.
1: Kde?
2: Tam.
1: Jsou to jen stíny stromů, má milá. Slunce zapadá, stíny se dlouží. Nikdo tu není. Jen my dva a můj sokol.
2: Ty oči zmizely. Jsou pryč.
1: Co jsem ti říkal?
2: Ne, ne, ne. Vím, že tvůj sokol mezi stromy je taky viděn.
1: Můj sokol vidí jen mé a tvé oči.
2: Ano. A v nich si můžeš přečíst prosbu. Dej mu volnost. Každý touží po volnosti.
1: Radmilo, ty moje něžná kytičko. Jaký bych to byl lovec bez sokola?
2: A bez kuše, viď? Proč musíš lovit? Zabíjet zvířata? Proč neděláš něco jiného?
1: Co třeba?
2: Cokoliv. Jen aby krev netekla.
1: Jsem Zeman, Radmilo. Znáš snad nějakého Zemana, který nemá rád lov?
2: Můžeš být první. Slib mi, že ještě před svatbou sokola pustíš a svou kuši zlomíš. Nebo...
1: Nebo?
2: Nebo si tě nevezmu.
1: Jsi pěkně tvrdohlavá. A tak tedy slibuju. Ale udělám to až v předvečer naší svatby na tomhle místě. Souhlasíš?
2: Ano. Dáš mi tak ten nejkrásnější svatební dar. Jo.
1: Chvíješ se zimou. Pojď, sedni si na sáně. Odvezu tě domů.

0: oči, až mě přecházejí z té naší zahrady, Uriáši. Takovou žádný nemá. Samá kytka, samá zelená tráva. Na světě zima a mráz, ale u nás teplíčko. Jen ať si lidi mrznou, stejně si nic jinýho nezasloužej.
1: Au! Máti Uršo, musíš mě tak tahat, když mě češeš. Přestaň!
0: Hned, Uriášku. Ještě jen jeden pramínek zlatých vlasů rozčísnu a budeš krásný. Budeš ten nejkrásnější mládenec na celém světě.
1: Ojojoj, synáčku, co mi to děláš? Ty jsi mě začaroval. Jak se to chováš ke svý hodný matičce, Uršula?
2: Jak si zasluhuje.
1: Joj, to je mi ale vděk. Jedno zatáhání a už mám být ropuchou. Dala jsem ti přece to nejlepší vychování. Přečaruj mě zpátky.
2: Ale už mě ani za jeden vlas nezatáháš.
1: To víš, že ne, synáčku můj zlatý. Kvak.
3: Tak, dobře.
0: To je blaho. Být zase ve své kůži. Děkuji ti.
2: Tak češ, ale jemně.
0: No jo. Máš lokínky jako zlatý prstínky. Sluší ti to. Jsi můj krásný hop. Škoda, že máš jen hlavu. Velká škoda.
4: Už zase vyvádíš, Uriáši? Co pak je správný starou matičku proměnit v úbojího, šedivýho tvora? Co kdyby mě zakousla kočka?
2: No a co? Podívej, jak vypadám, jsem rozcuchaný až hrůza. A ty si klidně chystáš v mých vlasech hnízdo.
4: Dítě ze mě myš, co bys taky chtěl? Přečaruj mě zpátky a učišu tě do zlatoba.
2: Tak jo. Ale nehýbej se a nepískej mi do uší. Nesnáším to.
0: Ale že mi bylo docela dobře v tvých vlasech. Jako v zlatý peřince, Uriášku.
2: Mlč, máti, a češ.
0: Mlčet? Mám mlčet? Dochází mi trpělivost. Zhýčkala jsem tě, synku. Měla jsem být na tebe přísnější hned od malička. Máš takovou krásnou hlavičku. Škoda, že nemáš tělo, Uriášku. Opatřila bych ti na ně to nejkrásnější oblečení.
2: Tak ty nebudeš mlčet, matko Uršulo?
0: Ne.
2: Cože?
0: Vlastně... Ano, už ani nepípnu.
2: Zapamatuj si jednou provždy. Nemám tělo, protože by mi překáželo. Všechno, co potřebuju, mám v hlavě. Rozumíš?
0: Ale ano. No. Máš ve svý hlavičce všecko, co je třeba. A jak je chytrá. Jenom nevím, jestli je po matičce. Thank you.

0: Proč jdeme zase sem, Zbyšku? Na místo, které nemám ráda. Vidíš? I tvůj sokol se vzpouzí. Kdyby nebyl připoutaný, uletěl by.
1: Sokole, příteli, má moje nevěsta pravdu.
0: Ach, bože. Bože.
1: Brrr! Co je ti, Radmilo? Jsi najednou jako ten sníh kolem nás?
0: Těžce se mi dýchá, Zbyšku. Na prsou mi leží kámen.
1: Jsi nemocná?
0: Tam. Tam mezi stromy, vidíš? Zase ty zelené oči. A zámek s věžemi ostrými jako nože.
1: Pletou se ti sny se skutečností.
0: Ve všech oknech se svítí.
1: To je jen světlo měsíce, má lásko.
0: Ne, ne. Ne, to vyšel Sirius. Psí hvězda, která přináší neštěstí. Odves mě odtud. Rychle. Rychle, Zbyšku.
1: Je. Je.
2: Zase mi unikla. Ovlásek. Ale já tu holubičku dostanu sám, když ty mi nedokážeš pomoct.
3: Synáčku můj, podívej, kolik nevěst jsem ti už přivedl.
2: No.
3: Žádná se ti nelíbila.
2: Žádná nebyla ta pravá.
1: Každou jsem musel proměnit v kytku, aby aspoň trochu rozkvetla.
2: Hej, hola, krasotinky, zaspívejte mi, ať mám nějakou zábavu. No bude to!

0: Ani pobavit mě neumíte. Klidně si odkveďte. Nakonec vás všechny vytrhám.
1: I z kořeny.
2: Uber, synáčku. Jak pak by vypadala naše zahrada bez kytek? Na světě je sníh a mráz, ale tady vůně, teplo, všecko se zelená. Však se o ně taky starám.
0: Dej pokoj, matko. Ať si uschnou, nestojím o ně. Chci jen tu jednu. Jenže mi pořád uniká. Přiveď mi ji!
2: Že ten čas ale letí. Ještě nedávno tady poskakovala docela malinká hlavička a dneska už je na ženění.
0: Nezdružuj, matko. Nebo tě proměním v ropuch.
2: Hned. Hned, jen co se trochu oblíknu. Najednou jsem ti dobrá a tolik se zholedbal.
0: Tam na sněhové pláni, to je ona.
1: Pospěš si a bez ní se nevracej!

0: Zbyšku, kde se toulá, dal mi přece slib. Zbyšku! Slunce už zapadá, brzo bude tma. Zbyšku, kde jsi?
1: Já ti to povím, milunko.
0: Babičko, kde se tu berete? Vy víte, kde je?
1: Já vím všecko, holubičko. I to, že ten tvůj Zbyšek spadl z koně, když pronásledoval lan.
0: Stalo se mu něco? Žije? Zítra máme svatbu.
1: Tak svatbu? To jsem přišla zrovna včas. No to víš, že žije.
0: Díky bohu.
1: Jenom si poranil nohu, nemůže se pohnout. Ale máš štěstí, děvenko, protože já mám mast, která každou ránu, než kočka třikrát mrkne, vyléčí.
0: Prodejte mi ji, babičko. Prosím.
1: Že si to ty, tak ti tu mastičku dám. Platit nemusíš.
0: Jste hodná, děkuju. A teď mě rychle zaveďte ke Zbyškovi. Kde leží? Je to daleko?
1: Možná ano, možná ne. Jak se to vezme? Ale neboj se, svatbu nezmeškáš.

0: to jsem.
1: No. Vítám tě, nevěsto moje. Konečně jsi tady. V mém zámku.
0: Nejsem tvoje nevěsta. Patřím Zbyškovi. Dali jsme si slovo a budeme mít svatbu.
2: Všechna sláva, polní tráva. Opustil tě tvůj ženich, milenej, má jinou.
0: Ne, to ne. Říkala jste... Babičko, slyším vás, ale nevidím.
1: Rozlíbni se pořádně.
0: Kde se tu najednou vzala ta zahrada? A laň?
2: Laň? Inu, běhala kolem Zbyška jedna laňka, ale teď jí bolej nohy. Proměň mě zpátky, Uriášku, do lidský podoby.
0: Co je to za kouzla? Musím domů, zítra se vdávám.
2: Neboj se, svatbu mít budeš. Jen ženich bude kapánek jiný, ale krásný. To musíš uznat. I když má pouze hlavu. Za to zlatý vlasy a zelený oči, co vidí všecko.
0: Oh, hlava bez těla. Zelené oči. Zbyšek mi nevěřil, ale já ty oči znám.
1: To víš, že je znám. Často se na tebe dívali. Už z dálky tě vyhlíželi.
3: Matko, chystej svatbu. Tohle je moje nevěsta.
0: Nikdy si tě nevezmu. Slyšíš? Nikdy.
3: Však ty si to ještě rozmyslíš. A když ne dnes, tak tedy zítra pozící.
0: Ne, Zbyšku. Zbyšku.
3: Zbyšku.
1: Marně voláš. Vidíš ty kytky? Všecky byly mými nevěstami, ale žádnou jsem si nevzal. Čekal jsem jen a jen na tebe. Chceš snad, aby tu bylo o květinku víc?
0: Ne, chci domů.
3: Domů. To se ti nepovede. Krasavice, květinky moje, natáhněte své šlahouny. Nastražte ostny, propleťte těla.
0: Au.
1: Tak běž.
0: Pustě.
1: Běž si domů.
0: Ne.
3: Ale přes květinovou říž se nedostaneš.
0: Nechte mě.

0: pozdě. Přišel jsem pozdě. Slunce už dávno zapadlo. To ta laň běhala kolem mě dokola. Stále dokola, jako by se mi vysmívala. Ještě teď se mi z toho točí hlava.
1: Radmilo, kde jsi? Neschovávej se přede mnou!
0: Nestalo se jí něco?
1: Radmilo!
0: Musím ji najít. Ať je kdekoliv.

0: trpělivost je u konce, Radmilo. Myslíš, že budu čekat, až mi mé zlaté vlasy zešediví? Proměním tě v jedovatou bylinu. Atropa belladonna. Každý, kdo se tě jen dotkne, zemře.
1: No tak, milunko. Slyšíš, co by tě čekalo? Tak už se podvol. Zbyšek tě opustil a ty na něj myslíš od rána do večera. Celý rok. Vždyť už si jako má to. Vzpamatuj se, srdíčko moje cukroví.
2: Srdíčko cukroví? Pořád mi jenom lžete. Zbyšek na mě myslí stejně jako já na něj. Hledá mě a taky, že mě najde.
0: Ale. A kdo pak ti to napovídal?
2: Má láska.
0: Láska? Co je to za bytost? Jak vypadá? Je hezčí než ty?
2: Je nekonečně krásná. Má křídla, voní jako růže a září všemi barvami.
0: Jsem s ní. Chtěl bych jí poznat.
2: Ty ji nikdy nepoznáš, Uriáši. Protože ti chybí srdce. Máš jenom hlavu a v ní studený led.
0: Co ty víš, co mám v hlavě? Možná led, možná oheň. To poznáš, když se budeš ještě chvíli svatbě vzpírat.
1: Slyšíš ho, děvenko? Pozor na něj.
0: Pozor na mě!
1: Můj synáček je nebezpečný, takže mu radši dej tu svou bílou ručinku.
2: Ne, nikdy.
1: Koukej, milunko. Svatební závoj mám pro tebe dávno připravený. Utkala jsem ho z květinové vůně.

0: Radmilo!
1: Ach, Radmilo, na tomhle místě jsme se tehdy měli setkat. Proč jsem si to jen přál? Viděla jsi oči mezi stromy, viděla jsi zámek. Ach ne, teď ho vidím i já. Věže se lesknou jako hroty kopí, ve všech oknech se svítí. Já se ti smál, nevěřil jsem. Celý rok jsem chodil po falešných cestách. Kde jinde bys mohla být než tam? Co se to děje? Z věží zbyly jen stíny. Ten zámek se rozplynul jako led ve sklenici s vodou. Byl to jen sen? Jak mám najít něco, co chvíli je a hned zas není?
0: Radmilo! Radmilo! Radmilo!

Nikole, příteli můj, ty jsi na mě nezapomněl? Ty víš, kde je ten zámek s věžemi jako nože? Ukážeš mi cestu?

0: Μάκη, Μάκη, σκήνη σε γλώσσα. Για φιέτσικο ψυπράβενο, ζάβοιε φατεμί, στο βίνο, ούρπα.
1: Α, το βίζε η όσυνα του. Δεν τσκλάσευσε το χωρνέ. Κοκνί, μαμ νοβε σάτι τσέρβενε γιακό όχεν. Του μπαρβού μαμ ράβδα.
0: Ναι, σδρουζούι αψίβα και ράδμελου.
1: Στρεπένι ουριάσκου, τέτ ουσκι νε ουτέτσε. Ale že ti to sluší, synku. Vlasy máš jako slunce, oči jako dva smaragdy.
0: Matko, co se to děje?
1: Počkej. Podívám se. On stojí před první bránou.
0: Kdo?
1: Zbyšek.
0: Kdo mu ukázal cestu?
2: Který zrádce? To ty?
1: Já? Já ne. To ten opeřenec. Vidíš, jak se natřásá v povětří? Jako by se ti chtěl vysmívat.
0: Vypusť vichr, Uršulo!
1: Hned! Mám ho tu celý pytel, neboj se, oba dva to rozfouká.
0: Pospěš si!
1: Jo, tak se na ně musí. Poskoč, kobylko vychrná, hněv můj, ať s tebou letí. Toho, kdo vkročí ti do cesty, odfoukni z ní, jak smetí.

Ne. Ne, ne. Žádná brána není dost těžká, abych ji nerozrazil. Žádný vichr není dost silný, aby mě odnesl. Má láska mi dodává sílu. Slyší mi, příteli sokole. Slyší mi.

0: Je, matko Uršulo.
1: A?
0: Ten člověk i se svým opeřencem vstoupili za první bránu. Co to znamená?
2: Nezlob se, synáčku. Vychřice došla, pytel je dočista prázdný.
0: Takhle se staráš o zásoby? Já tě...
2: Ne. Uriášku, neber mi mou podobu. Nechci být žábou ani myší. Víš přece, že v cizí kůži bych ti nemohla pomoci.
0: Matko, Zbyšek už stojí před druhou bránou. Opeřenec nad ním poletuje a nestratil ani jedno pírko. Co uděláš?
2: Pošlu déšť. Takový déšť, že se oběma i kosti rozmočí.

0: přidej, máti, přidej! Tohle není žádný liják. Sokol si lítá mezi kapkami a Zbyšek se opírá do brány.
1: Vylí se z nebe liáku, poutníka v bouři žeň.
0: Kde se v něm bere taková síla?
1: Nevím, Uriášku. Do čerta starýho, že nevím. A voda dochází.
2: Co pak ty už nemáš ani krupěj vody?
1: Ne.
0: Ten člověk i s opeřencem prošel druhou bránou. Chceš, abych tě začaroval?
1: Ne, nechci, synáčku. Na mou věru, že nechci, ale deštíček došel. Proto snad nemusí být tak zle.
2: Ty čarodějnice! Ty líná noho, křivá ruko, k čemu jsi?
1: Uriášku.
2: Jsi stará a už nic nedokážeš. Vůbec nic, ty.
1: No, tak dost. A co dokážeš ty? Chceš znát pravdu? Akorát sužuješ mámu a mladý holky měníš v kytky, které uvadají.
0: Ne, mlč.
1: A nebudu. Co máš v té své hlavě? Byl jsi moje naděje a pýcha. A co se s tebe stalo? Ty, že jsi čaroděj? Haha, jen čarodějík.
0: Ne.
1: Neporadíš si ani s jedním člověkem a upelichaným ptákem.
0: Běda, matko. Zbyšek už stojí před třetí bránou a sokol si poletuje. Prosím, udělej něco.
1: Teď jsem ti dobrá, viď? Tak tedy, abys viděl, že nejsem ještě tak docela k ničemu. Hořte, mé plameny, hořte a palte. Vypusťte z kapes svých výheň a žár. Ať vzplane hlupák a s ním jeho sokol. Za vámi budiš jen popel a zmar.
3: Nezastaví mě ani oheň. Láska mi pomůže. Co tohle?
0: Je, matko. Ten člověk se nebojí ani ohně. Co když ho překoná?
1: To nedokáže.
0: Ale já chci Radmilu pro sebe. Nenechám si ji vzít kdejakým otrapou.
2: Je a bude moje. Schovám si ji. Proměním ji v jedovatou bylinu. Oh. Teď hned.
0: Atropa belladonna.

0: Pojď dál, ty lidský červe, i s tím svým opeřencem. A koukejte pokleknout, oba.
1: Děkuju za pozvání, ale já postojím. A Sokolovi je nejlíp na mém rameni.
0: Co chceš?
1: Přišel jsem si pro svou nevěstu.
2: To jsi nejspíš spletl dveře, mládenečku.
0: Zmiz dřív, než bude pozdě.
1: Půjdu, ale až se svou nevěstou. Vím, že je tady.
0: Drzí si! Ano, jedna nevěsta by tu byla.
3: Ale ta je moje. A za chvíli se stane mou ženou.
0: Zvu tě na svatbu, mládenče. Chovej se pokorně a budeš čestným hostem.
1: Ne, děkuju. Já raději odejdu s tou, která mi patří.
0: Cože? Chceš, abych na tobě vyzkoušel svou sílu?
1: Ubráním se ti.
2: Uriášku, tohohle panáčka svým kouzlením nepřemůžeš, je příliš silný a má zdatného pomocníka.
0: Stichni, matko. Mám lest. Abys věděl, jak jsem velkomyslný, dovolím ti tedy odejít i s tvou nevěstou. Ovšem,
3: jestli ji poznáš.
0: Když ne, potom tu musíš zůstat jako můj sluha. Souhlasíš?
2: Moc dobrý nápad, Uriášku.
1: Souhlasím. Dokaž tedy, že nemluvíš do větru.
3: No tak pojď.
0: Něco ti ukážu.

0: για το στρατά. Αμαρέλης αουρέα. Νεμποβίολα οντοράτα. Σνατ καμπανούλα σιλβέστρης. Ναι. Μοζνά ζε το ρόζα κάνεις. Πράγμα ούς τροχού οτκλέταει. Αλλά σας δικβέτω. Τακ, κτερά σε κυλμπίνιλιτς. Κτερά για τα τώρα.
1: Ρόζα κάνεις. Ναι, τα το νένι. Je celá povadla. Že by Viola odoráta... Ne, ta také ne. Je moc smutná a vůbec nevoní. Tady ta rostlina je ještě svěží. Jak se jmenuje?
2: Oh, Atropa belladonna.
0: Rulík zlomocný. Má v sobě jed, který zabíjí.
1: Jed v sobě máte jen vy dva.
0: Co?
1: Atropa belladonna. Nádherné jméno. Tohle je má nevěsta.
3: Zbyšku.
1: Radmilo.
3: Jak jsi mě poznal?
1: Hádej, může za to můj sokol. Ukázal na tebe křídlem.
3: Uriáši nešťastný, co jsi to provedl. Tohle byla tvoje lest. Na co sáhneš, to zkazíš.
4: Ať mi Radmilu nechá, Matičko.
3: Najednou Matičko.
4: Zemané, Zbyšku, prodej mi ji. Dám ti za ní zlato, dukáty a drahé kamení.
1: Nech si ten svůj poklad. Já mám jiný a mnohem vzácnější.
0: Je, jaký? Jaký?
1: Říká se mu láska.
0: O té už jsem slyšel. Jak vypadá? Je zlatá, ze stříbra?
3: Má 1000 podob. Jenže ty ji nikdy nepoznáš a její řeči nikdy neporozumíš.
0: Au! Ten pták mě klovl! To ti nedaruju. Já!
3: Sedáčku, co se to s tebou děje? Kam mizí tvé zlaté vlasy? Padají na zem.
0: Pomoz mi, matko. Zap toho ptáka, to on za všechno může. Bez něho by lidský červ nikdy nedokázal překonat mě, nejmocnějšího čaroděje na světě.
3: Jsi hlupák, Uriáši. Ne ty, ale láska je nejmocnější čaroděj.
0: Kde je? Chci se s ní utkat. Zabiju ji!
1: Je v srdcích všech, kdo mají rádi. V mém srdci, v srdci Radmily, Sokola.
3: I v mém synku. Je horká jako slunce.
0: Au! Au! To pálí! Pálí! Nenávidím lásku! Nenávidím! Pomoc! Já hořím! Můj zámek rozpadá se. Matko! Matko, udělej něco!
1: Osvoboď ty květinové dívky, Uršulo. Nenech je zemřít.

0: Dziękujemy babeczko.
1: Jen mnie neumačkej ten ruky. A už jsem zas babička a ne čarodějnice. Slyšíš, Uriášku? Ale teď zmizte. Odejděte všichni. Chci být sama.

0: Zbyšku, nebyl to všechno jen sen. Kde jsme se to najednou ocitli?
1: Na místě, kde jsem tě ztratil a zase našel.
0: A co je s Uriášem?
1: Zbyla z něj jen hromádka popela, kterou Uršula skrápí slzami.
0: Jo.
1: Jenom ji nelituj.
0: Dobře, že je to za námi. Ale něco ti povím. Na tuhle mítinu mě už nikdo nikdy nedostane. Ani ty, ani tvůj sokol.
1: Jak si přeješ, má milá. Víš co? Podej mi ruku. Půjdeme domů, protože zítra...
0: Zítra?
1: Zítra budeme mít svatbu.
0: Už se nemůžu dočkat.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj, každý druhý víkend v 16.00 anebo kdy.

0: nemiluju.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Když myška Šupito prchá před hladovým lišákem bělobřichem, nedívá se napravo ani nalevo. Jaký div, že zakopne o pivní zátku, zaplete se do vyčnívajícího kořene a pak už jen padá a padá a světe div se, jako každá správná myš, dostane se i Šupito do zvířecího nebe a tam jí čeká tolik houpaček, kolotočů, skluzavek a jiných atrakcí, že neví, kterou si dřív vybrat. Co ale v nebi prožije, to se dozvíme v desetidílné četbě Myši patří do nebe, ale jenom na skok. Na motivy Ivy Procházkové pro rozhlas připravil Ivan Němec, účinkuje Lucia Schneiderová, režie Lukáš Kopecký, vyrobeno v roce 2014.

0: Když Šupito hned nepřikývla na Bělobřichovu nabídku, aby se stala jeho kamarádkou, dal jí s Bohem a posmutněle odcházel. Hřmánek voněl. Vzdálenost mezi Šupito a Bělobřichem se zvětšovala. Všechno mělo být v nejlepším pořádku. Ale nebylo. Šupito se za Lišákem dívala a cítila podivné zklamání. Jako kdyby něco ztratila. Otočila se zády a snažila se ten pocit zahnat, ale nedařilo se jí to. Naopak byl čím dál víc silnější. Ohlédla se. Lišák už vypadal jenom jako malá rozmazaná skvrnka v dálce. Ještě chvilku a zmizí za obzorem. Ještě chvilku a...
1: Počkej!
0: Zavolala Šupito, jak nejsilněji mohla, a dříve, než si stačila uvědomit, co dělá, rozběhla se za Lišákem. Zastavil se a čekal na ní.
1: Co je?
2: Chtěla jsem, víš...
0: Zajíkla se Šupito a zůstala stát pár kroků od něho.
1: Vlastně ten tvůj nápad nebyl tak hloupý.
0: Vážně ne? Zeptal se Bělobřich potěšeně a kousíček se vrátil.
1: Myslíš, že by to šlo? Že bychom mohli být kamarádi?
2: No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
1: Já se nikdy nehádám.
2: Já se hádám jenom, když se hádá ten druhý,
0: řekla Šupito.
2: A co urážení? Urážíš se často?
1: Ne, často ne, ale když už, tak pořádně, přiznal Bělobřich. Nesnáším třeba, když mi někdo říká jinak, než jak se jmenuju.
2: Jak jinak?
1: Různě, třeba...
0: Lišák se v rozpacích začal drbat na nose.
2: Třeba, co třeba? Tak řekni,
1: třeba když mi někdo řekne Bělo pupkáč,
0: zamumlal Lišák sotva slyšitelně.
1: To nemůžu ani cítit, dělá se mi úplně špatně, když to slyším.
2: No ani se ti nedivím, to je ohavná přezdívka a ani trochu se na tebe nehodí. Ty přece vůbec nejsi tlustý, já bych ti tak v životě neřekla.
1: Ty jsi milá, usmál se Lišák. Je něco, co nesnášíš ty?
2: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá.
1: Je, no tak promiň, já to myslel v dobrém.
2: V dobrém nebo ve zlém,
0: odsekla mu Šupito a rozčíleně popoběhla blíž.
2: Když řekneš milá, to je jako kdybys řekl nudná, nějaká nebo dokonce hloupá. Milá, to je úplně nepovedené slovo. Já mám ráda slova, která znamenají to, co říkají. To mi radši vynadej, než abys o mě říkal, že jsem milá.
1: Zapíšu si to za uši, slibuju.
0: Bělobřichovi zvědavě zajiskřilo v očích.
1: Teď, když jsi mi řekla, co nesnášíš, řekneš mi taky, co máš ráda?
2: Myslíš, doopravdy hodně ráda?
1: Myslím za všeho nejradši.
0: Šupy to nemusela dlouho přemýšlet.
2: Houpání,
0: hlesla blaženě.
2: Úplně nejradši mám houpání.
1: A ty? Já taky.
2: Fakt, nepovídej.
1: Na mou duši. Když jsem žil v lese, houpal jsem se na tak nebezpečných místech, že jsem si přitom málem srazil vás. Třeba na té vyvrácené bříze za močálem.
2: Na té jsem se chtěla vždycky pohoupat, ale nikdy jsem se neodvážila,
0: přiznala se Šupito.
1: Bála ses, že spadneš do vody?
2: To taky, ale ještě víc jsem se bála, že za mnou vylezeš a chytíš mě.
0: Oba se na chvíli odmlčeli a vzpomínali na les a na všechno příjemné i nepříjemné, co v něm zažili. Najednou Šupito vykulila oči.
2: Teď mě napadá, jak to, že jsi vůbec tady?
1: Umřel jsem hned tu noc potom, co jsi spadla ze skály?
2: Co se ti stalo?
1: Měl jsem hlad, ale žádný zajíc, myš ani křeček se nedali chytit. Nepovedlo se mi vyčenichat ani úžovku. Úplně se mi svíral žaludek a tak jsem se vypravil do toho statku za lesem. Měli tam nová kuřátka. Jenže
2: se schytil do pasti.
0: Uhodla Šupito, když Lišák vzdychl a zachmuřeně se odmlčel.
2: Znala pasti, hlavně ty na myši. Hájovna jich byla plná. V jedné z nich skončil i velký stájový myšák, smrdí mu nohy. Objevil otevřené okénko od spižírny a skočil dovnitř. Šupito se už chystala skočit za ním, když v tom zevnitř uslyšela kovové cvaknutí pasti. Smrdí mu nohy žalostně zapištěl a hned na to se ozval jásavý výkřik Hajné, která se z úlovku radovala. Víc už Šupito neslyšela, protože vzala tlapky na ramena a zastavila se až daleko v lese.
1: Nemohl ses vyškubnout?
2: Zeptala se lišáka s účastí.
1: Nemohl, byla to těžká, zubatá past. Zakousla se mi do hřbetu, ať jsem dělal, co jsem dělal, nedokázal jsem jí zvednout. Moc mě to bolelo a ztratil jsem spoustu krve. Kránu jsem omdlel a dál už si nic nepamatuju.
2: Při vzpomínce, co zakusil, se lišákovi zaleskly oči. Šupito cítila, jak se jí soucitem stahuje hrdlo. Ještě docela nedávno byl pro ní bělobřich nepřítel číslo jedna a teď jí ho bylo upřímně líto. Přistoupila k němu tak blízko, jak se dosud k žádnému lišákovi ani ve snu neodvážila a nesměle ho pohladila. Bušilo jí přitom srdce a připadala si hrdinsky.
1: Moc mě to mrzí, řekla. Kdyby se zavolal o pomoc a kdybych byla ještě naživu a kdybych tě slyšela a kdybychom byli už tenkrát kamarádi, tak bych přiběhla a vysvobodila tě.
2: Opravdu? Zamrkal a utřel si slzu, která mu sklouzla na čumák.
1: Ovšem, opravdu.
2: Ty jsi milá, usmál se.
1: Cože jsem?
2: Zařvala Šupito.
1: Promiň, chtěl jsem říct, že ne, vůbec nejsi milá. Ne, ani trochu nejsi milá,
2: koktal lišák.
1: To dá rozum, že bys mě vysvobodila, jinak bych ti to přece vytmavil.
2: No proto, upokojila se Šupito a přikázala.
1: A teď konec řečí, jde se na houpačky.
0: Vrátili se společně do jeskyně a s Vervou se dali do houpání. Šupito věděla už zaživa, že ve dvou se dá užít daleko víc zábavy, než když je sama. Ale netušila, jak moc jí hraní s bělobřichem bude bavit. To nebylo jako se slepíšem, který měl sice sportovního ducha, ale na její vkus byl hrozně pomalý. Lišák byl rychlý a ničeho se nebál. Jako blesk přeskakoval z jednoho krápníku na druhý a kormidloval přitom ocasem. Nebo si stoupl na houpačku, posadil si Šupito mezi uši a rozhoupal se tak divoce, až pištěla nadšením. Jindy zas roztočil kolotoč takovou rychlostí, že se Šupito musela předními tlapkami pevně držet, zatímco zadní za ní vlály ve vzduchu jako praporky. Bělobřich měl nejen větší sílu než ona, byl taky daleko těžší, takže když spolu skákali na trampolíně, létala Šupito až ke stropu. Houpací koně lišáka nebavili, za to na klouzačce nebyl k zastavení a vymýšlel nové a nové způsoby. Klouzal po břiše, po zádech, po packách, po ocase, ba zkoušel to i po nose, byť s menším úspěchem. Také závodil se Šupito, kdo dřív vyběhne po klouzačce vzhůru. Měl báječné nápady a uměl vymýšlet hry, do kterých se zapojila i další zvířata. Tak třeba přišel s hrou světlušky zhasnout. Na lišákův povel všechny světlušky přestaly svítit a ve tmě, která se v jeskyni udělala, musel každý co nejrychleji někoho nahmátnout a poznat, kdo to je. Hra se setkala s takovým nadšením, že se musela hrát znovu a znovu. Přestali teprve, když jeden maličký kolibřík omylem vletěl do huby obrovskému hroznýši. I když v něm naštěstí nezabloudil a na druhé straně našel nouzový východ, odnesli to oba šokem, protože v té tmě nevěděli, co se vlastně stalo. Když se Šupito unavená hraním na chvíli natáhla na lavici ve vláčku, který bez zastavení projížděl kolem dokola, posadil se bělobřich vedle ní. Byl udýchaný, ale vypadal šťastně. Šupito se na něho otočila a prohlásila.
1: Tak tedy nevím, proč jsme spolu nekamarádili už dřív.

Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď, spolu odjedem. Já furt nerozumím tomu, co povídáš. Říkáš věci, všemu tomu přispíváš. I kdybych chtěla si, tak stejně mě neohlídáš.

0: Rádio Junior.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Radio Junior.

0: spatříš jen rozvířený smetí, přes střechy a zdi jako ninja letí.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior.

Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory.
1: Navléknu si návleky, nasadím si roušku,

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Čekej, abort!
1: A dej pac, stopa, trhej!
0: Buď a musto!

jesteś człowiek. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem král.

jeď. Těšte se fjordy a jezera, to bude, panečku, nádhera. Až já budu velký heč, bude ze mě potápěč. Budu v moři chodit podně, uvidím tam vážně hodně ryb.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek.